Čas jinožství mého. Jedna. Jednotvárné mrmlání příval výčitek mladému Skotákovi rovnou do nečistých uší. Vezmi si příklad. Vezmi si příklad z chlapců Siblíků, Tamchynů, z hochů Kratochvíloj. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
společníků, můj pád se dal předvídat. Dodnes slyším ty monotónní, bezpřízvučné přívaly výčitek, prosep, nabádání. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Vypadám to zase, ano, a ještě mi to popisují, jak utrženej z řetězu, odvozu, ze šibenice. Jako by mě sežvejkala kráva, kniha, bachor, čepec a sléz. Tiadada, tiadada, huč tu. Dnes se domnívám, že to matčino ubolené skuhrání možno rekonstruovat takto. Nemáš, pomlka, k rodičům, ještě větší pomlka, vůbec žádnou úctu. A taky mne nalecos užilo. Spolužák udržel zas, na kde co byl kadet, ale hlavně jsme se, my všichni uvozhření chlapci, vyznamenali. To se zase vyznamenal. Synonymum této zlověstné výčitky zaznívalo zhusta a ještě děsivěji. No, to se moc nevyznamenal. Vezmu to zkrátka. Zejména nás, hochy, užilo nazběsilé honění drobných chlapeckých ptáčků. Na to jsme byli opravdu přeborníci. Již zmíněný spolužák udržel to celé tu jinožskou neřest. Hezky popsal, pěkně posloupně. Neřekl bych to lépe. Rozkoš? Už se to blíží? Pocit? Tekutina. Doznívaly ještě katolické pověry, že si přitom uženeme souchotě. Opravdu to mnohdy tak vypadalo, ty orgiastické závody, a zejména jsme se strachovali, že nás pambiček potrestá. Ti z nás, kdož později vstoupili do posvátného svazku manželství, pochopili jednou pravdy, co takový trest obnáší. Matky nás rovněž, a jistě nikoli, bezdůvodně vinili z jakéhosi odéru, mou matkou příhodně nazývaného kozlíkovina. Tato výčitka měla ovšem výsledek zcela opačný. Místo doporučeného drhnutí genitálu vodou a mýdlem Helada se neumývám dodnes. Jistojistě nepodoben rekum dávné řecké Helas, libě vonícím pomirze. A těch facek padaly ze všech stran. A pěkně to, kdo tehdy popsal, pro hubu na hubu. Brečelo se hojně, ublíženě, bezmocně, usmrkaně, sopel až po pás, a přísahali jsme si, že až budeme velcí, týrajícího pangráčáka zabijeme. Kde je asi dnes? Facky hřmí dodnes jako rány z hmoždíře o božím těle. Siláci vládnou, jak to hezky předpověděl Charles Darwin, nezměnilo se nic. Štulce, pohlavky a facky tu dodnes létají v obálce a zpívají: kde je domov můj? Poznamenalo mne to, to je jasné. Bitý pes vydá hůl, nešťastně se pokouší zalézt pod rozvrzanou pohovku, a ještě jsem si z dětství přinesl představu, že neumím ukojit ženu. Děsivé, pošetilé jsou vidiny z dětství, ale mám i dobrou zprávu. Ten čas přejde rychle. Jen vůně a popěvky z té doby nám neodvratně zůstávají. Ze závratné dálky slyším odrhovačky těch truchlivých let. Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé. A my se brodili v kanálech první republiky a modravých dálek volání. Neštimovalo mi to.
I tomu dětskému rozoumku to nešlo dohromady s tunami mastných sazí dopadajících na zhluky chudinských domků, kde modravá dálava se ztrácí v mlze syrných splodin. Z chatrčí vyvěrá těžký a dusivý žlutý kouř. Cesty vedou jen do rozblácených polí deziluze.

Čas jinožství mého? 2. Na ten čas. Čas prázdnoty a nepřátelství. Nasýpání nadávek a skřípot, věřčených urážek, nabití do hlavy a zalikání se zoufalým pláčem a touhou po pomstě, na výprasky a přirození bolestivě promrzající pod chatrnými tepláčky za zimních dnů, na tu nešťastnou dobu dětství, že bych měl vzpomínat? Jde mi to jak psovi pastva. Vzpomínám. Ale jak obšírně psát o mizérii, z níž se bezmocné dítě nemůže vymotat. Z každé ohrady, kde jsem hledal pohádkový úkryt, se vyřítil řvoucí dědek a vyfackoval mě, plačícího, zpátky do prašných cest, křivolace vedoucích k dalším plotům. Toužil jsem poznat, co za těmi prkny, ježícími se třískami, s šedlými plískanicemi a pražícím sluncem jen může být. Hledítkem po vypadlém suku spatřil jsem ohavný výjev. Umírající oběšenou kočku. Na drátě tam visela mezi křápy, hrnci a šedavými hromadami hadrů. Byl jsem ustrašený, neduživý hošík. Ještě slabší než ostatní rachitické děti kolem. A hodně jsem jim připomínal tou svou ukňouraností jejich vlastní ubohost a tak po mně házeli kameny. Na tenkých nožkách jsem se s hřevem klidil u smrkanec mezi dalšími usoplenci. Ze zaneřáděných periférií smetišť a skládek, prachu a chrchlů capkal jsem do města. Do hájemství snů. Jednou jsem si tam koupil autíčko na klíček, vytouženou plechovou hračku. Dlouho nevydržela. Matka říkávala, je to všechno šlendrián. A měla pravdu. Brzy jsem objevil, že ty kostrbaté uličky jsou plné bláznů, zvrhlíků a pederastů, kteří bezpečně po způsobu primitivů rozeznají mou ustrašenost a neprodleně se budou pokoušet toho uvozhřeného strašpytla zneužít. Před lezavou zimou jsem hledal úkryt v biografu. Papírovou korunu jsem pevně svíral v promodralé ručce a hned nějaký chlápek z vedlejšího sedátka mne šátravě ohmatává, černobíle se mi hotá týdeník, nad temným davem kužel světla, týden ve filmu běží, vybíhám taky. Dodnes se tam někdy vracím, nedobrovolně. Pod tím pozlátkem města poznávám stejnou špínu jako tenkrát. Jako tenkrát.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Náš názor je, že ten dopad na obyvatelstvo evropských zemí, na ekonomiky, na firmy je větší, než který je ve skutečnosti na Rusko. A proto je potřeba to ale jako spravedlivě vyhodnotit.
2: Pane doktore, ta výzva mír a spravedlnost.cz, řeknu, co by bylo ideálním výsledkem tohoto snažení?
1: My bychom rádi, jsme si vědomí toho, že jedna mírová iniciativa uvnitř jednoho členského státu EU nemůže dosáhnout toho, aby se zastavil konflikt, který tady bují už téměř rok, ale chceme ve spolupráci následně s mírovými iniciativami po Evropě zkrátka vrátit do veřejné debaty tu logiku toho míru, vrátit vlastně, chceme, aby se politici znovu museli zamýšlet nad tím, že když od nich určitá část voličů bude požadovat, vyjednávejte znovu, přestaňte bojovat a znova vyjednávejte, začněte se bavit jako lidi s lidma, tak když tomu začnou čelit,

0: a budou tomu čelit opakovaně, tak si myslím, že ten tlak na to může být úspěšný.
1: Jak je váš pocit v této fázi při těch 7000 podpisech? Chtějí s vámi moci páni o tom hovořit?
0: No, neříkám, že to je přímý efekt naší iniciativy, jenom naší iniciativy, ale všimněte si, že téma míru prosáklo dost podstatně do prezidentské debaty předvolební a že jeden z kandidátů, konkrétně teda Andrej Babiš v tomhle případě, se začal k mírovému řešení toho konfliktu podstatně víc hlásit, než on takové zmínky, abych byl jako fér, tak takové zmínky měl už na podzim. Ale byly to tu a tam jedno vyjádření. Teď se z toho, z té otázky války nebo míru, stalo vlastně skoro možná nejpodstatnější téma toho závěru těch prezidentských voleb. To já beru jako určitý úspěch. Na druhou stranu jsem trochu rezervovaný vůči tomu, jak Andrej Babiš s tím tématem nakládá, protože naší výzvu on dostal od několika lidí, my jsme mu ji zprostředkovali, ale nepodepsal ji zatím. Já bych možná využil i tuhle příležitost k tomu, abych vyzval Andreje Babiše, aby ukázal, že tu otázku toho míru myslí opravdu vážně a že to není jenom volební kampaň, jak mu zatím možná oprávněně, já nevím, jeho soupeři předhazují. Aby se k té výzvě přidal, protože to bude závažnější.

0: Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzní znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, budeme mít pokoj, když ho zprostíme jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné, šlo to přes nejvyšší soud, i přiznal, ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Tempel byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším, prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně. A opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Fremont Street Show. Jde o jedno z míst, kam jsme tahali všechny naše spolucestující, kteří s námi byli v Las Vegas poprvé. Jednak už víme, co je Fremont Street, kde se v Las Vegas vzala a co pro město znamená. Víme, co všechno je okolo k vidění, ale ta hlavní atrakce překoná všechny představy. Ještě než začnu popisovat onu neskutečnou záležitost, neubráním se povyprávět milou historku, která se při naší procházce po Fremont Street přihodila. Nějak se věci seběhly, zrovna jsme korzovali jen ve dvou, tedy já a Petr Novotný. Prvotní zásadní chyba. Zrovna jsme neměli vedle sebe někoho z naší party, kdo mluví dobře anglicky. A to jich máme většinou po ruce dost a vedeme běžně konverzaci s každým a u toho si ještě dělám poznámky. Ale teď jsme tu neměli ani Miloše Pínu, ani Michala Komana, ani Petra Vinaře, ani Lukáše Trse, Tomáše Řehořka nebo jeho paní, ani Tina Kratochvíla, natož Kačenku Váchovou. Pro další okamžiky katastrofa. Narazili jsme na dva pouliční umělce. Jeden byl malíř a nabízel krásné obrazy, druhý básník a na místě vám na vaše přání složil báseň o vás. Básník mě zaujal už jménem. Měl na cedulce napsáno Konstantin Shakespeare. Bezradně jsme se u jejich stánku zastavili a začali to zkoumat. A teď ta začátečnická chyba. Říkám kolegovi, Petře, jeden je malíř a druhý básník. Na to téma znám výborný vtip, zkusíme jim ho povyprávět? Třeba se s nima zkamarádíme. Jak jsem mohl být tak hloupý, pane bože? Petr mi to rozmlouval důsledně. Nevíš, odkud jsou, jakou mají kulturu. To budou křehké umělecké duše. Tady je šance, že to skončí velkým trapasem. Navíc znám tvoje vtipy, neblbni. Ale říkal to tak, že jsem cítil šanci a zabojoval jsem. Nastoupil jsem na Petra s nejtvrdším kalibrem. Petře, tak seš jednou pětinásobný bavič roku a nevykoktáš tady v angličtině krátkou anekdotu? Navíc, když bychom mohli navázat družbu s místními umělci? Petr rezignoval. Přistoupil ke kumštýřům a začal je svojí velmi základní angličtinou připravovat na to, že tady pan kolega si nedá říct, že je také entertainer a chce je pobavit a říct jim veselou příhodu. Stáli jak přikovaní. Buď si mysleli, že jsme dobře maskovaná kontrola z místního finančáku, nebo že si je připravujeme na okamžik, abychom je mohli zastřelit. Už se nedalo nic dělat, museli jsme začít anekdotu vyprávět. Zní asi takto. Potkají se po čase dva kamarádi, chvíli si povídají o životě a z ničeho nic se ten jeden ptá toho druhého. Prosím tě, tak se pořád nemohu rozhodnout, jestli mám malovat obrazy nebo psát verše. Co myslíš? Druhý kamarád se hluboce zamyslí a říká, určitě bys měl psát básničky. První se podiví, opravdu, ty už si nějaké četl? Druhý odpoví v zápětí, nečetl. Ale viděl jsem několik tvých obrazů. Mně to přijde vtipné, ale chlapci se moc nesmáli. Asi pochopili, že se vyprávěním vtipů snažíme vydělat nějaké drobné. S pochopením se nám oběma omluvili, že nám nemohou dát peníze, ale každý jsme dostali na papírku pár řádků poezie. No, pan pětinásobný zachoval dekorum, ale následujících několik minut chodil pár metrů přede mnou. Mohl jsem za to já. Uznávaného českého baviče jsem postavil do role žebráka, ještě k tomu na samotné Fremont Street. Nikdy jsem to neřekl nahlas, ale tady do knížky to napíšu. Chyba byla v překladu. A teď k tomu důležitému. Představte si nějakou pražskou rušnou ulici plnou obchodů, barů, restaurací a života. Třeba na Příkopě. A ta ulice je od náměstí Republiky až na Václavské náměstí, ve Vegas je to 460 metrů, takže ono to tak nějak zhruba bude, zastřešená a zespod se díváte na obří klenutou obrazovku, tedy 460 metrů dlouhou a 25 metrů širokou. Celý večer, respektive po setmění do pozdní noci, pozhasínají všechna kasína i hospody na Fremont Street svoje světelné reklamy. To je mimochodem rarita, protože žádné kasíno svůj obří světelný poutač nezhasíná rádo a každou půl hodinu se nad hlavami návštěvníků promítá dokonalé obří představení. Celé je to podepřeno mohutným propracovaným zvukem. Neslyšíte vlastního slova a každý úder na bicí nebo do struny basové kytary vám parádně rozvibruje nohavice. Totiž, ať se nahoře promítá cokoliv, je to vždycky s muzikou. Máte zakloněnou hlavu, pozorujete strop ulice a nad vámi projede závod motorek. Nebo sledujete fragmenty slavných rockových koncertů s původní muzikou a z ničeho nic projede mezi Glennem Frey a Walshem parta motorkářů a jen tak minou Donna Henley, ale Eagles jakoby nic a hrají dál. Těch typů představení jsou desítky. Mě nejvíc bavili ty s Big Beatem. Kdykoliv takto večer na Fremont Street stojím a dívám se v němém úžasu nahoru, často přemýšlím, jestli v těch domech, tedy v poschodích nad kasíny a restauracemi, někdo bydlí a jak to snáší. Nějak mi od té doby nevadí, když mi v noci pod okny několikrát projede tramvaj. Důležitá okolnost. Každá show na Fremont Street je zdarma. Máme vyzkoušené, že se lehce stíhají například první dvě show na Fremont Street a pak nějaké další představení na stripu. V takovém případě je vždycky třeba jet taxíkem, sockou to nestíháte. Bonanza suvenýry. Bonanza je jedním z našich oblíbených míst. Dokonce si myslím, že každý, kdo si chce nějak zhmotnit svoje vzpomínky na hlavní město zábavy nebo někoho obdarovat, by se tady měl alespoň zastavit. Leží přímo na stripu, pár kroků od hotelu Stratosphere. Rozlohou a počtem prodávaných položek by možná porazil průměrné Tesco nebo Albert v okresním městě. Tvrdí se, že je to největší prodejna suvenýrů na světě a celkem bych tomu i věřil. Trička, pohlednice, přívěsky, propisky, žetony, hrnky, polštáře, prostěradla, kšiltovky a spousty všeho možného s nápisem nebo logem Las Vegas, Elvisem a dalšími symboly Vegas. Jenom popelníky s emblémem Las Vegas jsme tady napočítali ve 26 provedeních. Dají se zde koupit vysloužilé balíčky karet, tedy čertovy obrázky, které splnily svoji úlohu v dějinách. Každý takový obehraný balíček má na sobě papírovou pásku s informací, kdy přesně a ve kterém kasínu karty sloužily. Celkem mě překvapilo, kolik nakupujících neslo takovou věc v košíku k pokladně. Jedna z podivností, které se dají koupit v Bonanze, je průhledný polštářek na spaní, naplněný skartovačkou rozsekanými dolarovými bankovkami. Byť jsem nepátral po blížších souvislostech, pán od ochranky upozorňoval, že s takovým suvenýrem mohou být problémy na letišti. Za sebe raději doporučuji, když už, tak plnit si polštáře dolarovými bankovkami, které zcela drží pohromadě. Chvíli jsem zvažoval, zda upozorňovat na zdánlivě obyčejný obchod se suvenýry v knížce. Těch je v Las Vegas spousta, jenže tento je největší a má ještě jednu vlastivědnou zajímavost. Kdykoliv jsme sem vyrazili na nákup, za pokladnou nás obsluhovala velmi stará dáma. Na 100% jí bylo dost po 90 a legendární bába Tutovka by vypadala jako její mladší sestra. Paní malá, drobná, vetchá, ale svěží a žertovná. Netuším, čím může být významná, ale na vlastní oči jsem viděl několik turistů, jak ji žádají o podpis nebo společnou fotografii. A pak se řekne normální pokladní v obchodě. Když jsme se jí ptali, čím je populární, jen se šibalsky usmívala. Ani bych se nedivil, kdybychom se jednou dozvěděli, že třeba vodila Bugsyho Siegla do školky. Několikrát jsme se jí ptali, jak se jmenuje, ale pokaždé nám řekla něco jiného. Tím zvýšila svoji cenu. Nějak jsme postupem let vzali babku do party a vždycky za ní zaskočíme. Říkáme jí Tutovka. Při naší poslední návštěvě nás velmi potěšil okamžik, kdy jsme vstoupili do prodejny a spoza pokladny se ozvalo lámanou češtinou Ahoj, Tutovka! To nás bába Tutovka zdravila, protože už nás zná. Jen mě pak mrzelo, že jsme jí z Prahy něco nepřivezli. To ještě napravím. Elvis Presley. Víceméně všechny světové hvězdy prošly nějakým způsobem městem hříchu. Bez nadsázky lze dodat, že ti nejvýznamnější a nejpopulárnější umělci zde většinou získali na nějakou dobu stálé angažmá. Zpravidla je jejich stopa v Las Vegas nějak viditelná dodnes. Každé takové působení světově uznávané celebrity má svůj příběh, své zajímavosti, svoje legendy. Spousta slavných jmen se v různých souvislostech objevuje i v této knize, ale za všechny volím pár řádků o celebritě celebrit. Mluvil jsem v Las Vegas s několika pamětníky, kteří si Elvisovo slavné lasvegaské období pamatují. Někteří třeba považují za životní štěstí, že Elvise zahlédli někde u hotelu, když nastupoval do auta. Jiní zase legendu obsluhovali v baru nebo mají společnou fotografii. V jednom se ale shodují všichni. Byl to kamarádský a milý člověk, který se vyhýbal styku s normálním běžným životem a obyčejnými lidmi. Elvis Presley vystoupil poprvé v Las Vegas v roce 1956, tomu bylo pouhých 21 let a bylo to v hotelu New Frontier, kde o pár let později byl v angažmá i Karel Gott. V roce 1969 byl Elvis na vrcholu sil a možná i slávy. Zlomovým okamžikem byla sobota 26. července 1969, 6 dní poté, kdy Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na měsíc a autor této knihy byl 213. den na světě. Toho dne prý bylo v Las Vegas mimořádné horko a možná i dusno, byť v tu chvíli ještě velmi málo lidí tušilo, že nastává zlom. Jeden z těch vyvolených, kteří mohli tušit, ale nemohli vědět, byl Kirk Kerkorian, majitel úplně nového hotelu International, dnes Hilton. Samotný hotel patří k legendám Las Vegas, byť nestojí úplně na stripu, ale kousek bokem, a o Kirku Kerkorianovi ani nemluvě. Od 26. července 1969, kdy proběhla premiéra show Elvise Presleyho v hotelu International, následovalo ještě neuvěřitelných 838 repríz. Počátky nevypadaly úplně slibně, protože některé dobové noviny považovaly Elvise za vyčichlou hvězdu a předpovídali jeho působení ve Vegas spíš neradostnou a krátkou budoucnost. Jak fatálně se mýlili. Existují zvěsti o jednom konkrétním novináři, autorovi článku, který neunesl svůj špatný odhad a spáchal sebevraždu, ale to řadím spíš mezi pohádky. Působení Elvise Presleyho přineslo mimořádný úspěch. Pro hotel to byla jistota plného divadla a hlavně kasína na hodně dlouho. Proč se jedná o zlomovou událost? Do této chvíle jsou všechny hvězdy vystupující na různých scénách v Las Vegas účinným lákadlem, které přitáhne hosty do hotelu a následně do kasína. Slavní mají vysoké honoráře, jenže resortům se to zkrátka vyplatí. Show Elvise Presleyho byla prvním pořadem, který sám o sobě vydělával velké peníze a nebylo třeba ji dotovat z hazardu. Tedy nastává zlom a Las Vegas už není městem, které žije z peněz hráčů a začíná se prodávat showbiznis. Jak víme, dnes už příjmy ze zábavních center směle konkurují příjmům z hazardu. Od roku 1969 dramaticky stoupá počet lidí, kteří do města přijedou za zábavou a mnohé hazard nezajímá vůbec. Lví podíl na tomto obratu má Elvis Presley. Původní smlouva mezi manažery Elvise a hotelem International zněla na 58 koncertů a v průběhu let se mnohokrát prodlužovala. Oficiální prameny uvádějí, že celkové tržby za vstupenky na vystoupení Elvise v Las Vegas činí 44,7 milionů dolarů. A pozor, jsme mezi lety 1969 až 1976. Přepočítáno optikou roku 2007, činily by tržby 166,7 milionů dolarů. Nemám sice představu, jak se takové přepočítávání dělá, ale ekonomové na to prý opravdu mají nějaký vzorec. Ale to jsou peníze za vstupenky, trička, hrníčky, propisky, přívěsky na klíče a všechny možné cetky jako vzpomínka na show Elvise ve Vegas přinesly odhadem údajně ještě jednou tolik. Hotel International se dnes jmenuje Hilton a Elvis Presley je s ním jednou provždy spojen pupeční šňůrou. Dnes je tady něco jako Elvisovo muzeum s řadou předmětů a artefaktů připomínajících hvězdné záření krále rock'n'rollu. Jeho stopy jsou v Las Vegas na hodně místech. Na stripu jsem objevil velmi zajímavý obchod, kde se prodávají všelijaké podivnosti slavných osobností, třeba kopačky jednoho z nejslavnějších hráčů amerického fotbalu, ručník, do kterého si v šatně po vystoupení utíral tvář Michael Jackson, podpisové karty a plakáty s podpisy celebrit nebo autogram papeže. Taky zde nabízeli jídelní lístek z hotelu International s věnováním od Elvise Presleyho v honosném rámu. Bratru za 11 000 dolarů. Král je stále v kurzu. Elvis Presley odehrál svůj poslední koncert v Las Vegas v prosinci 1976 a 16. srpna 1977 zemřel. Mluvili jsme s dámou, která pracovala v hotelu International jako pokojská a Elvise znala. Byl to velmi laskavý člověk, bydlel u nás v hotelu na 30. patře, tam měl svoje apartmá, vzpomínala na něj paní se slzami v očích. Říkal jsem jí, že se ptám na vzpomínku na Elvise, abych jí napsal do knihy. Paní smečovala okamžitě. Napište tam, že byl opravdu král. Černá kniha Las Vegas. Černá kniha je pro fungování hazardní meky vele důležitá věc. Decentně řečeno, jedná se o seznam lidí, kteří nejsou v kasínech vítáni. Přesněji, mají zákaz vstupu. V okamžiku, kdy vznikají tyto řádky, má 33 položek. Bystrý čtenář už chápe, že do černé knihy se dostanou hráči, kteří podvádějí při hrách nebo jsou napojeni na organizovaný zločin. Na první pohled by se mohlo zdát, že 33 jmen není zase tolik. Jenomže samotný zápis do černé knihy podmiňuje několik věcí a takový hříšník už musí být pan někdo ve svém oboru. Tedy ubohý podvodníček okresního formátu se běžně do knihy nedostane. Pokud už tam někdo je, pak se vší parádou. Plné jméno, případně jména, která používá, datum narození, fotka ze všech stran a celkem podrobně výčet jeho hříchů, mnohdy i uvedení jeho specializace. Existuje pouze jeden důvod, kdy je zločinec z knihy vymazán. Smrt. Jedná se tedy většinou o hazardní hráče, kteří počítají karty u blackjacku, nějak označují karty, třeba u pokru, nebo ti, co jakkoliv podvádějí u výherních automatů. Celkem mě zajímalo, jak se dá podvádět u automatů, ale byl jsem v Las Vegas několikrát ujištěn, že těch způsobů je několik a hlavně, že nikdo z povolaných o tom nic neřekne. Na seznam bývají někdy zapsáni i hráči, kteří nebyli u ničeho nachytáni, ale třeba jen vyhrávají příliš často nebo podezřele hodně. S černou knihou přirozeně pracují manažeři kasín, ale také Gaming Control Board, Rada pro kontrolu hazardu. Krom nejčastějšího označení černá kniha se jí též říká Griffin Book, Griffinova kniha, to podle příjmení zakladatele společnosti Griffin Investigation, která knihu vytvořila a pečuje o ní. Vlastně se jedná o detektivní agenturu založenou už roku 1967. Svůj profesní výhlas si získala specializací na oblast hazardu, spíš na oblast podvodů při hazardních hrách. Jak obelstít kasína, jak získat výhodu při hrách, to se v Las Vegas řeší od nepaměti. Najednou se našel někdo, kdo začal systematicky mapovat všechny druhy podvodů a postupně je odhalovat. Griffinova parta stála zejména u odhalení MIT Blackjack týmu, což byla pozoruhodná skupina profesorů a nadaných studentů z několika amerických vysokých škol, která uvedla do praktického života počítání karet u blackjacku. Celý jejich příběh byl předlohou pro film Oko bere, který se z velké části odehrával v Las Vegas. Filmaři přidali odhadem 60% skutečností, ale základ zůstal. Nejzásadnější rozdíl vůči realitě je poskládání událostí do krátkého období, protože gang ve skutečnosti fungoval přes 20 let a prošli jim desítky hráčů. Podle některých záznamů z vyšetřování skupina pracovala s poměrně velkým kapitálem. V dobách nejúspěšnějších disponovali až 850 tisíci dolary. Své peníze jim svěřovala řada pochybných investorů, tedy mnohé prostředky pravděpodobně pocházely z trestné činnosti. V principu šlo hlavně o rozmnožení peněz a o jejich vyprání a legalizaci. Investoři v průběhu let pobírali za investované dolary zisk. Ten se v čase měnil, ale detektivové po letech uveřejnili, že se profit investorů pohyboval mezi 4 až 300%. Policie, úřady i soudy dlouhá léta zápasily s úkolem, jak definovat podvodné počítání karet. Vysvětlil mi to až Číňan, na kterého jsme často narazili v hotelu Stratosphere. V Las Vegas žije od roku 1972 a posledních 20 let se živí hraním. Trošku machýrek, tvářící se, že taky nepřijel do Vegas na babetě, ale o hraní věděl všechno. Sama o sobě není počítání karet trestné, tedy v okamžiku, kdy u stolu sedí sám hráč a spoléhá se pouze na svoji paměť. Problémem je, když ochranka kasína odhalí organizovanou skupinu, která si nějakým způsobem dává signály. Potom na to slyší i policie a soud, pravil čínsko-americký senior. Tak právě tady se připisují velké zásluhy pánům z Griffin Investigation. Přišlo mi celkem zajímavé, a to vím taky od Číňana, že bývalí členové různých podvodných gangů, které se snažili okrást kasína, většinou skončili jako zaměstnanci kasín a snažili se odhalovat podvodníky. Mluví se také o řadě opačných případů, kdy se zaměstnanci kasín spojili s podvodnými hráčskými skupinami.

0: říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
1: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
0: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
1: dokonce
0: to nevede.
1: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
0: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
1: myslím, velká, docela.
0: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Coino, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
1: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
0: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
3: Tak no. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teď já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energie, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. Zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
0: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým.
3: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
0: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
3: problém. Moc si to nevšim.
0: Moc
3: si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a pojede to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teď žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
0: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
3: Ne.
0: Kdy už je ODS na třetím místě předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
3: Jo.
0: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Nějak se to, nám to mele?
3: Nějak se na to mele, já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: říkat, to chce klid, to chce klid.
1: Posloucháte Radio Xaver.

A tintítko uměl být vděčný. S přístrojem zacházel na svůj věk nevídaně. O to byly nahrávky a fotky kvalitnější. Vděčnost u tintítka byla dvousečnou zbraní. Dokázal být totiž vděčný každému, z koho měl dle jeho měřítek prospěch. Dokázal být vděčný Béďovi za jeho nekřesťansky drahé dárky a v posteli vyváděl přesně tak, jak to Béďu ani ve snu nenapadlo. Omotal si ho kolem prstu. Možná lépe řečeno kolem penisu. Tintítko byl vděčný také pánovi, který od něj nahrávky kupoval. Platil dohodnutou sumu v hotovosti, nic po něm nechtěl, ani ho neosahával. Tintítkovi se tento pán moc líbil. Jeho manikúra, příjemné vystupování a jak se vyznal v různých metodách nahrávání. Dokonce mu sám dal zdarma různé super špičkové moderní přístroje, které ještě nikdo neznal. Vždy si s ním hezky popovídal, když ho do nových tajů nahrávek pán zaučoval. Tintítko byl velmi učenlivý a připadal si jako James Bond, špion pracující pro zájem velmoci, chránící matičku zemi od neřádu. V duchu si říkal, až jednou budu velký, tak budu jako pán. Budu mít celý arzenál odposlechu a budu prodávat vše, co bude někoho zajímat. Ale teď se musím učit. Tím rozhodně nemyslel školní docházku, ale všechny sexuální kejkle působící na lidskou spodinu a chtěl se stát hlavně expertem v odposleších. Nikdy nezkoumal, proč pána tak zajímá Béďa, že za něj měl příplatek, pokud byly nahrávky zvlášť pikantní. Někdy mu pán přinesl i nějaké fotky, zda ty pány zná. Někdy měl i slíbenou prémii, pokud určité osoby na fotce dokáže dostat do postele a natočit při sexuálních praktikách. Tintítko začínal být samostatný. Měl peníze, hezké věci i oblečení, ale byl natolik chytrý, že věděl, že v jeho věku se nemůže nechat zaplést do nějakého průšvihu, aby neskončil v pasťáku a tam nešoustal s mladými vrahy a to ještě zadarmo. Béďův sklon k sexuálním praktikám a slabosti na kluky. Tak o tom pochopitelně jeho chlebodárci věděli. Proto musel sem tam v nějakém případě vyjít vstříc a soudit na požadavek. Ty ostatní justiční vraždy, to byla jeho záliba, kterou zdědil po dědovi. Ten večer a noc, kterou strávil s tintítkem, měl smolný den. Byl toho plný. A přestože to nikdy nedělal, nechal se tímto malým prostitutem vyprovokovat a začal se mu svěřovat, když klučina s tmavě modrýma očima na něj bezelstně pohlédl, když mu jeho hlava ležela v klíně a konejšila jeho ochablé mužství. Dnes nejsi ve formě, máš starosti, špitl chlapec konejšivě s nadějí, že se rozpovídá. V duchu si přepočítával, jak vysokou prémii by mu pán mohl za něco zajímavého dát. A Béďa spustil monolog, jako by byl v soudní síni, kdy se před ním klepou strachy všichni, co tam sedí. Nedávno jsem soudil jednoho frajera. Byl obžalován z nějaké blbosti, kterou zcela určitě neudělal. Měl jsem ten případ hodit prokurátorovi na hlavu, když s tím přišel. Ale proč bych mu nevyhověl? Dnes potřebuje on mě, zítra já jeho. Ale tomu ty, můj miláčku, nerozumíš. A něžně pohladil chlapce pod přívalem dalších slov. Dnes vím, že jsem to neměl brát, sakra. Když jsem toho dacana soudil, tak přišel krásně upravený, oblek nejméně za 60 litrů, kravata, ručně šité boty, asi ve Vídni, to poznám, nejsem hňup, i když tam sedím v taláru a ten hajzel si to o mě určitě myslí. Choval se sice velmi slušně a ustrašeně. To víš, mám autoritu, všichni jsou podělaní, když sedí na lavici obžalovaných a hrozí jim třeba 8 let. A já jsem ten, kdo rozhodne, jestli si budou žít ten svůj skurvený život doma nebo v lochu. Já jsem ten, kdo rozhodne ne o vině na tu seru, ale o trestu. Klučina hleděl a ještě více se přitulil. Věděl i ve svých létech, že za tento hovor dostane možná tolik peněz, že si koupí stejné hodinky jako Béďa.
ale hned ten nápad zavrhl. Bude lepší, když mi hodinky koupí Béďa a já si za jeho keci koupím něco jiného. A znovu se mile na svého milence usmál, klukovsky naklonil hlavu a napjatě poslouchal. Tak sedíme s kámoši ze senátu po ukončení hlavního líčení a kecáme, svačíme, sranda a tak. Víš, chtěl jsem mu napařit 5,5 let, jak chtěl prokurátor. U toho pojídáme pěkné uzené okurčičky, paštičky, domácí chleba, nějaká klobáska, prostě pohodička a probíráme různé kauzy a také průběh toho řízení. Jak byl obžalovaný podělaný, jak plakala jeho těhotná manželka v síni, když prokurátor požadoval 5,5 roku natvrdo. Jak sklapl také obhájce, jak zůstali kromě prokurátora všichni skoprnělí. To víš, všichni čekali, že prokurátor to vezme zpět, či co, nebo změní obžalobu a bude požadovat jenom podmínku. Božka, to je kámoška ze senátu, se mě zeptala, proč mu dáme 5,5 let, když nic neudělal a utřela si mokrou ruku od okurkového nálevu, jak lovila poslední okurky ze sklenice, do bohatě nařasené strakaté sukně. Musel jsem jí vysvětlit, že si asi nevšimla jeho hodinek, stály nejmíň 0,5 mega. Frajer jeden, kde by na to vzal, kdyby nekradl. To, že nic neudělal, nevadí, ale co kdyby chtěl něco udělat? A určitě by v budoucnu nějaký trestný čin udělal. Božka je z celého senátu nejméně chytrá, tak pořád opakovala, že by určitě v budoucnu nic neudělal a zavřít ho preventivně asi nebude mít výchovný účinek. Ty její keci nemám rád, ale nakonec vždy hlasuje, jak jí řeknu. Tak se mi v senátu hodí a navíc je to sestřenice mé maminky. Potřebuje každou korunu a tak se jí těch pár kaček, co dostává jako přísedící, hodí. Chodí sice oblečená jako bezdomovkyně, minulej trolejbus, když zavíral dveře, urval kus té její sukně ze sekáče, přistála jenom 5 korun, ale přesto tenkrát tiše proplakala celé hlavní líčení. Velmi mi jí bylo líto a to se o mě nesou pomluvy, že nemám empatii. Vůbec jsem se nemohl soustředit na průběh hlavního líčení. Božka svůj pláč skrývala za deník Blesk, což vzbudilo u obžalovaných pohoršení a jejich advokáti si stěžovali. Tak jsem napařil těm jejich darebákům nakonec 12 let. Já jim dám stěžovat si na Božku, když měla tak smutný den. Chlapec tiše zíral a v jeho bystrých očích zasvítily 2 plamínky touhy. Nikoli v Pobéďovi, ale po jeho moci nad životem a smrtí. Protože co to je odsouzení nevinných? To je jejich smrt? Duševně tak velkou křivdu nemohou zvládnout. To chápalo i toto dítě, které si křivd zažilo za svůj krátký život víc než dost. A Béďa jako v tranzu pokračoval dál. Vše by bylo krásné a bez jakýchkoliv ohrožení, kdyby od toho frajera nepřišel za pár dnů jeho advokát, že abych si rozmyslel ten trest, že on to vidí na zproštění. Vysmál jsem se mu do ksichtu, ať jde brečet k ním domů, ne ke mně. Byl klidný, aniž bych ho vyzval, tak si sedl do křesla, dal žoviálně nohu přes nohu a z aktovky vytáhl disketu se slovy, že to je audiozáznam ze soudní síně, který mu byl zapisovatelkou zaslán. A je tam také zdůvodnění rozsudku těch 5,5 let. Spozornil jsem, to tam nemohlo být, zdůvodnění jsem neměl hotové a písemný rozsudek také ne. Nikdo nemohl vědět, jaký rozsudek vydám. Chtěl jsem ho vyhodit, ale on se nedal. A než jsem ho znovu vyzval, aby opustil moji kancelář, klidným hlasem dodal, že to vidí na zproštění a určitě

že ho mám lepší než souzený. A poprvé se Béďa usmál. Tak ten advokátský parchant položil na stůl důkaz, který by mě dostal do lochu, možná mezi ty, které jsem odsoudil stejně, jako jsem chtěl poslat za katr toho chlapa. Zhroutil jsem se do křesla a nebyl schopen slova, když přehrával závěr nahrávky. Podej mi tu klobásu, chceš kousek chleba? To jsme mu to dali, 5 let není tolik, to má za ty hodinky, nemá se chvástat, když jde k soudu. Ta paštika je výborná, neměli jsme mu dát 6 let. Proč, to je jedno, podej mi feferonku, je úžasná. Kdo napíše zdůvodnění, to je jedno, něco tam dej, ale důvod si pěkně doplň, stejně to nikdo kromě obžalovaného nečte a není on právník. Požádal jsem advokáta, ať to vypne. Pot mi stékal po zádech. Talhar jim byl tak napit, že vážil víc než já. Hroutil jsem se nejen pod jeho tíhou, ale pod tíhou důkazů proti mně. Tak co s tím chcete dělat? Advokát odpověděl, že vůbec nic, že je přesvědčen, že klient musí být zproštěn, a to bez jakýchkoliv dalších odvolání. Musel jsem na to přistoupit. Bylo to poprvé, co jsem musel na něco přistoupit. Stále se ale bojím, v noci mám děsivé sny. Ty, můj chlapečku, ty nevíš, co to je kriminál. Tam by mě sežrali zaživa. A vůbec ti, které jsem odsoudil bez jakékoliv viny, jenom proto, že jsem musel, nebo že mi to bylo jedno, nebo proto, že jsem po dědovi. Přestože Tintítko neuměl vše vyhodnotit, byl si jist, že za nahrávku dostane hodně peněz. Přemýšlel už v polospánku, co všechno si koupí. Možná, že by měl začít i šetřit. Ale kde by si měl peníze schovávat, to je situace. Kolik a co s tím, uvažoval malý prostitut, než usnul. Doslov. Lidská slabost je to nejnebezpečnější pro společnost, pakliže jí podléhají ti, kteří by měli společnost vést, být jejím morálním vzorem, rozhodovat o světské spravedlnosti.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, víte, čím to je? Já jsem o tom včera dumal večer.
2: Ne.
1: Po zprávách, jo. Oni se totiž zájemně drží pod krkem. Drží pohromadě, už možná ani ne trenávist k Babišovi, ale ten společný nějaký něco oni vědí, že jakmile to povolí, ono to visí na poslední vlásku, jak to povolí, jak se to zesype. A bohužel to nutí dělat takovýhle kompromisy. A říkal jsem si, když tam stál signalista před těma kamerama, že jsem si, chlapče, teď si stará jako hodně lidí.
2: A víte, u toho Fialy, jako u toho Vítka mě to nepřekvapuje, já ho vidím úplně, jak, všim se si, jak on vždycky stojí a říká ty alže. Má takovou tu jako fortelný postoj a jako, že necouvne.
1: Nemám.
2: A já úplně vidím, počkejte, jeho vidím, jak někde stojí nad někým a říká, přiznej se šučík. Jeho jo, ale toho Fialu, slušňáka ne, profesora, ten nám sliboval, konečně slušný premiér, za kterého se nebudeme moc stydět. A on teď takhle lže a podívejte se na tu jeho... Viděl jste, jak se kouká do těch kraviček, ten obrázek?
1: Do kraviček?
2: Jste to neviděl? Ne. Legendární už teď obraz takový, jak udělal na ODSka, aby překryli všechny ty průsady, tak oni teď vypouštějí takový obrázky s Fialou a vždycky je tam nějaký slogan. A o víkendu vypustili profesora, jak je takhle zády k vám, ale má takhle natočený lehce profil, má takový dlouhý zadumaný pohled a před ním je louka a na ní se pasou dály krávy nebo mufloni nebo voly, to těžko říct.
1: To je dojemný.
2: Je to krásný. A to už je, já bych řekl, to je konečná.
1: Chudák Photoshop se spotil, co?
2: Jo.
1: Ano.
2: No ne, ale když v této situaci, v těchto
1: ruserech
2: začnete vypouštět bukolické kravičky,
1: ne,
2: tak
1: něco,
2: je to v prdeli mistře.
1: Tak to oni vědí, že to je konec, ale v jedné věci se mýlíte, je tady cítit ještě vaše vlastně mladický pohled, nerozvážnost ještě a ty zkušenosti tam nejsou. Na tom panu Rakušanovi je zjevný, jak ztrácí půdu pod nohama.
2: To jo, ale...
1: A vy říkáte o nějakým pevným postoju.
2: Ale já nemyslím, ale já myslím, že ho aspoň předstírá, že vždycky tak stojí, jako to já si nemyslím, že je
1: ten
2: to bůh, jak to...
1: Ten jede na tygru
2: jo,
1: a bojí se každé zatáčky.
2: Ale na rozdíl od Fialy, z jeho vystupování si umím představit, jak z vás doluje nějakou pravdu, přiznání, řekněme, že jste si dal na chlebíčky Zetko, prostě Vítek zaklekne na vás. Ale představte si z toho slušňáka profesora. Ty tituly před tím jménem, za tím jménem, LLM, já nevím, co ještě všechno.
1: No. Tak je to vysokoškolský profesor, není to v uvozovkách lotr z biznisu?
2: Není, počkejte, lotr LLM, není. Lotr? Ne.
1: Pravda, on umí čerpat, jo, takže on, ne že by byl úplně netknutý tady tím, jo. On ví, kudy vedou dveře na půdu a jak penízkům říkat, pojďte do neziskovky, děti moje. To ne, to zase ne, ale naivní není. Ale to, že je to takový akademik, jo, a tady zem se topí v problémech, on se jde koupat k moři.
2: Protože v Chorvatsku rád plave, to říkám.
1: Plave, já tomu rozumím.
2: Podle mě tam má své místečko, který si oblíbil a tam rád plave.
1: Dobře, ale mohl jet do Deblína na rybník taky, jo?
2: Nebo do Kyjeva.
1: No, nebo někam, ale to je jedno. Prostě on je zvyklý, prostě v letě nepracují ti lidi ve školách. Takže on byl celý život ve škole. A posledního června cílivý.
2: A teď se nemůže smířit s tím, že nemá prázdniny, profesorský sakra.
1: Cílivý.
2: A proto i ty kravičky, že se cítí, že někde na táboře pionýrským, ne? Nebo na venku. No jo.
1: A pane Holče.
2: A to je vidět ta vaše zkušenost.
1: Já mám...
2: v tom přemýšlení.
1: Já mám pro vás dneska prosbu. Velmi... No prosbu. Spíš takový jako...
2: Čili nebudete zase mě pumpovat o prachy. Já vás znám, jo.
1: Já jsem zjistil, že vy jich moc nemáte.
2: No to ne.
1: Ale...
2: Já čekám na tu vládu teď trošku, víte.
1: Víte, já jsem sledoval tu partii nedělní, když tam zase plácla o tom svetru.
2: Myslíte paní Market?
1: paní předsedkyni, já bych vyprosil, abyste nesnižoval tyto občany.
2: To je pravda.
1: Jo, protože tím podrýváte...
2: A já to můžu napravit potom, že se udám sám, ne, do hlašovny?
1: Nic nenapravujte a chovejte se slušně a neříkejte protistátní věci. Tak, no, já jsem se toho chopil a pletu svetr.
2: To bych do vás řekl?
1: Jedu hladce obratce, mám takovou hezkou jako vlnu jsem sehnal, už mám tak třetinu zad a teď jedu na rukáv, jenže jak se na ty záda dává ten rukáv, tak musíte vypouštět jedno očko postupně.
2: To bych do vás. A vy pletete s paní předsedkyní společně?
1: Ne, sedím doma a pletu večer.
2: Jakou dotaci máte vládní?
1: Dotaci na to nemám, na to nejsou dotace, ale budu mít hezký svetr. Předpokládám, že tak za měsíc bude hotový. Chtěl jsem vám nabídnout, že vám také upletu svetr. Jestli chcete.
2: No to jste moc hodnej, ale to je málo. To chápete.
1: Jak málo?
2: No, potřeba jsou svetry dva teď.
1: No dobře, ale tak já vám upletu jeden, tak nebuďte nenažraný a...
2: No ne, nechci... ale jeden svetr to bude podle mě už na trest.
1: A bude to z mohéru.
2: To je moc taky hezký, ale víte, já vám říkám, vím, ale říkám vám, já se obávám, že jestli v říjnu vás chytnou na ulici jenom v jednom svetru, tak hned šup s váma někam na nápravu.
1: Tak, a já to teď, tu prosbu, jo, už se k tomu pomalu dostávám. Zaprvé diváky chci poprosit, jestli někdo nemá doma nějaký starší vydání Burdy, protože tam byly vevnitř ty střihy a takové věci.
2: A nebo Neckermana tam byly.
1: A návody, jak se...
2: Polonahý modelky na spodní prádlo. Vzpomínáte na... No, já jsem se vrátil do zpívání.
1: Naši vlast ovinula mračná, inflace... Felace, korupce, já nevím čeho všeho. Teď je tady ten drahý plyn a vy myslíte na nějaký model?
2: Já jsem se vrátil teď do školních lavic, jako, nebo spíš pod lavice během osad.
1: To si od... Teď máme vážnou věc. Dobře. Já vás nabízím, můžete mít z růžového mohéru, protože mě zbylo tamto kus, tak můžete mít svetřík. Jo?
2: A celý růžový, jo? Nebo jenom záda růžový?
1: No tak já mám zatím jenom na jednu stranu ten mohér. Tak ono to z druhé strany bude z něčeho jiného asi.
2: Jaký slabší materiál?
1: Něco jako, co se ženu. Ale jestli by někdo z diváků nebo divaček neměl ty starý burdy, kde byly návody různý, protože já tam chci vám i nějaký emblém.
2: Jo.
1: Tak. Ale pane holče, neměli bychom my dva nabídnout té ztroskotané ženě pomocnou ruku?
2: Já jsem pro.
1: Ona totiž má podle mě strašně blbý poradce. A nebo žádný. A my, kdyby jsme to vzali do rukou a jednou za týden nás pozvala do té sněmovny, dala by nám chlebíček, kafíčko s mlíčkem samozřejmě. A my bychom jí řekli, paní předsedkyně, toto neříkat, toto říkat. Vlastně nejlepší bylo, kdyby neříkala nic, ne?
2: No já se právě obávám. Říkáte, že má blbý poradce, jestli tam nic blbýho, něco jiného, ale zeptejte se, oslovil jsem mě s tím mlíčkem a já vždycky, když se někdo ptá mlíčko, tak já řeknu dvě a jedno si rovnou strčím do kapsy a odnesu.
1: To je povolený. Prosím vás, řekněte mi, čím to je, že já když se dívám, to je tak nefér na tom Facebooku třeba, jak kolik lidí si s paní předsedkyně dvojnásobné dělá prostě legraci.
2: No proč? Ne.
1: No ne, kdykoliv, no,
2: počkejte, a
1: kdykoliv má nějaké vystoupení, tak tam plácne něco, z čeho potom...
2: Jak se říkal, kde jako brouzdáte, to jsou nějaký ruský weby, nebo...
1: Facebook, Zuckerman, nebo jak se jmenuje, Zuckerberg. Aha. To je americký.
2: No, abyste nesešel z cesty někde.
1: Ne.
2: Správný, myslím.
1: No ale tak k věci, tak už to není jako dobrý, že si tolik legrace z ní dělají lidi. A když teda odečteme ty základní věci, že ona je ještě lidsky neúplně zralá na takovouhle funkci, tam je ta neskušenost lidská a nevím, jestli tam není i jako třeba, jestli na to intelektuálně úplně má, to není špatného, to je se každý
2: neurodí.
1: Prostě lument, tak já taky cítím tady už ten strop v té debatě
2: limit, s váma svůj. Limit, že už, no. Co?
1: A prostě jsem blb a vím o tom, tak prostě se dá nic dělat. Ale horší, když to člověk neví, ne?
2: No, to je nejhorší. Ale jak říkáte teď, jestli takhle fakt někdo znevažuje, tak já doufám, že už zakleknul teda Koudelka.
1: Tak on plave v Chorvatsku asi teď, tak jo. Koudelič.
2: A nad nebo pod vodou?
1: Já nevím. Ale dneska jsem přijížděl tady do XTV a říkal jsem si, teď ten natoč nějaký rozhovor, potom přijde pan Holec a venku, prosím vás, v oktávce seděli dva muži, nějací. Oktávka.
2: Jo, oktávka je nebezpečná.
1: Taková ta ušmudlaná, trošku bílá, jo. Chlapici, jeden z nich dlouhý dým a takže se bojím, jako přišel jsem tady do kanceláře, tady jsem se postavil takhle do prostředka a říkal jsem, 1, 2, 3, zkouška mikrofonu, 1, 2, 3. Trošku to tak vypadá.
2: Jo.
1: Tak co my s tím uděláme, pane Volče, ptám se vás. Zkuste jako rozumný chlap, vzdělanec, jak my pomůžeme?
2: No počkejte, když byste měl tu skvělou metodu na to mediální školení. Víte, včetně toho, co?
1: Ona do toho nepůjde.
2: Že byste jí slíknul?
1: No, to bych mohl, ale teď, když je ta svetrová show...
2: To je pravda. Svetr se nesmí slíkat.
1: To jí zůstane ten svetr, co? Pane Holče, já to musím říct, prostě, ten princip. Už to, že vypustí zuby takovou hloupost, tak si vezmete o jeden svetr víc nebo něco. A co si vezme ten průmysl na sebe, nevíte? No co asi, si vezmou ti pekaři, kteří nemají...
2: Tak to já vím, tak průmysl asi je to jedno, větší nebo? Svetr bych řekl, větší svetřík.
1: Jo.
2: A to byste mohl plést pro průmysl, velký svetr uplést?
1: No ne, já čekám, že paní předsedkyně teď někde vystoupí a řekne, já jsem to nemyslel úplně, byla to taková metafora.
2: Já myslím, že vystoupí, to máte pravdu, to souhlasím, až řekne, řekl to Babiš, řekla jsem to já.

Ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je... Radio Xaver.

0: A je to magické místo, na tom se shodneme.
1: Ale no jistě, ale to je zbytečný vysvětlovat lidem, který nejsou hraví, proč prostě jako si jde člověk zahrát. Já jsem teď jsem četl takovou jednu zajímavou knížku o vzniku rulety.
0: No.
1: Jak vznikla ruleta. Je to samozřejmě asi legenda, nebo jako třeba je to i smyšlený, ale nicméně je to hezký. Když římští vojáci dobývali něco někde, tak se nudili. No ale postavili vozovou hradbu. Ty vozy dali, že ho položili. A to kolo bylo takhle. No a tak tam dali takovou packu, dřevíčko a namalovali tam ty čísla na přeskáčku.
0: Roztočili.
1: Nasázeli.
0: Jo, to je hezky.
1: A takže vznikla ruleta.
0: Ještě jeden a poslední ostrý střih. Jirko, sleduješ politiku?
1: No, částečně.
0: Co tě tak aktuálně nejvíc rozčiluje?
1: Mě strašným způsobem rozčiluje to, že pořád se řeší tady naprostý kraviny, které jsou naprosto nepodstatné. A ty věci, které by měly jako se řešit, ty se neřeší.
0: A to je třeba co?
1: No ne, no tak řeší se, já nevím. Já jsem teďka mluvil dřív do těch parlamentních listů a teď jsem poděkoval, že se do toho nebudu plect, protože jsem zjistil, že ostatní noviny třeba si vždycky vyzobly to, co potřebovali. Udělali ze mě fašistů, udělali ze mě, já nevím, rasistů. To nejde, pokud to není v tom kontextu, to někdo nebere, tak to nejde.
0: No a jak hodnotíš třeba Miloše Zemana?
1: No tak já si myslím, že ten Miloš Zeman, ať si o něm říká, kdo chce, co chce, že to je chytrý člověk, prostě, který ví, co chce. Takhle.
0: A umí si tam představit?
1: A jestli ho má někdo rád nebo nemá rád, to vůbec není podstatný. Podstatný je to, že ten člověk ví, co dělá.
0: Umí si tam představit Karla Schwarzenberga?
1: Ne.
0: Já taky ne.
1: To si teda opravdu nedůle představit.
0: No a myslíš, že ta zem nebo ta společnost, tak jak je v této fázi, v této formě, že jsme opravdu někde na sestupné tendenci, že to dopadne špatně všechno, tak jak to slyším z mnoha proroctví, nebo to zůstane pořád to samé?
1: No ne, no tak hlavně tady se v podstatě žádný politici nevychovávají. Tady se volí lidi prostě známí, doporučí známýho.
0: Jasně.
1: Nebo tam přijde člověk vodně, jako nechápu jednu věc, proč třeba zubař je ministrem kultury prostě. Jo. Co to bylo za zubaře? Tak když byl zubař, který to nemůže dělat a stane se ministrem kultury, tak a toto vystudoval, tak jaký může být ministr kultury, když to nevystudoval a nerozumí tomu? Co to je za krabinu?
0: No kdo z těch politiků třeba aktuálně tě jak nejvíc jako rozčiluje? Že ho nemůžeš vidět? Nebo už vydržíš všechno? Takzvaně.
1: Já nad tím jsem nepřemýšlel. Mě prostě vadí, já jenom nechápu, jak může někdo vydržet sedět v té sněmovně a poslouchat ty žvásty nebo předstírat, že poslouchá.
0: To ještě horší.
1: Že poslouchá ty žvásty. A když to ještě ta drzost těch masmédií, že to natočí jeden luští křižovku, druhý hraje nějakou počítačovou hru, třetí si dělá manikýru, čtvrtý spí, jo. Tam ten šel na žebírka, protože přivezli právě žebírka. Je to takový, je to opravdu Kocourkov. mně to připadá jako kocourka.
0: No zásadní otázka, jestli si umíš představit jistého Jiřího Krampola jako politika.
1: Ne.
0: Nikdy bys to...
1: Ne. Mě dokonce uvažovali o tom, že se mě ptali, jestli bych nechtěl být senátor. Já jsem říkal, prosím vás, já si pletu Karla IV. S Williamem Širokým. Nechtějte to ode mě. Teď by řekli, co to tam ten kreten kecá za nesmysly. Já si myslím, že to mají dělat lidi, kteří o tom opravdu vědí hodně. A ještě ty se potýkají se spoustou věcí. Rozhodně se do toho nemají plec lidi, kteří tomu nerozumějí.
0: Jirko, pojďme na úplný závěr říct něco optimistického. Takže jestli nás někdo poslouchá, doposlouchá se až teď ke konci, máš nějaký vzkaz, nějaké poselství?
1: No já mám poselství to, abychom hlavně my jsme se měli zaměřit na to, hlavně ta vláda, aby ten národ byl zdravý. To znamená, že ty peníze, které tečou do nějakých nesmyslných aktivit, by měly být pro zdraví tohletoho národa a pro lidi, kteří jsou na tom, to řekl ten Vašek Havel v tom úvodním projevu. Naším hlavním úkolem je to pomoct těm, kteří jsou na tom hůř než my. To je jako shrnutý teda.
0: No, pěkný slovo na závěr.
1: Já si myslím, že to je to nejdůležitější.
0: A zdraví.
1: Zdraví, bez toho to je všecko špatně.
0: Hostem Galerie Slávy byl
2: Radio Xaver.
3: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád, kdo to zaplatí. A se mnou ve studiu, jako pokaždé ekonomka, Markéta Šíteřová. Marketo, po 93% splnění slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
4: A už se ten slib stihl nesplnit?
3: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

0: silné jim přeje štěstí.
1: Vláda schvaluje prodej Mostecké uhelné společnosti. Mostecká uhelná společnost. Zeptám se pana místopředsedy Mertlíka, koho pro tu musku tady navrhuje, říká na úvod Miloš Zeman. Tady vidím předsedu fondu, takže jsme vás téměř zcela vyčerpali, pane generální řediteli. Ale nedejte se, my pokračujeme dále a vám přejeme dobrou noc. Pan předseda Hrubý je ještě mladý, odolný a jistě tady s námi rád zůstane. Vytáhněte si tedy materiál, který se týká musky. Předpokládám, že předkladatelem je opět pan místopředseda Mertlík. A to společně s panem ministrem Gregrem. Takže kdo z vás přednese úvodní slovo, prosím? Ptá se a významně se rozhlíží po ministrech sedících u velkého oválného stolu. Tak já si to úvodní slovo, když dovolíte, vezmu. Sbírá odvahu ministr financí Pavel Mertlík. Máme situaci, řekl bych, blbé privatizace, kde díky procesům v minulosti stát ztratil majoritu v této důležité společnosti. A je ve velmi nevýhodném postavení, kdy si tam majoritní vlastník dělá, co chce. Majoritní vlastník navíc uskutečnil to, že se nedávno skutečně stal majoritním vlastníkem. V doslovném slova smyslu tedy překročil hranici 50% a dle zákona nám nabídl odkup za cenu odpovídající příslušnému průměru ceny tržní, což bylo za nějakých 580 nebo kolik milionů korun, což bylo za Mosteckou uhelnou, za polovinu téměř Mostecké uhelné společnosti, skutečně poměrně málo. Pak to vylepšil zvláštní nabídkou ve výši 650 milionů korun. Tato nabídka je navýšena asi o 24% proti té tržní ceně akcí na trhu, pronáší ministr Mertlík. Následně přichází s konkrétním návrhem řešení. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, abychom tuto nabídku ve výši 650 milionů korun akceptovali a problému Mostecké uhelné společnosti se zbavili. Druhá alternativa, která je tady zapsána v návrhu usnesení a v tom materiálu, je alternativa, kterou doporučuje ministerstvo financí. Ta spočívá v tom, že by se tato nabídka nevyužila a místo toho se provedlo standardní výběrové řízení. Představuje Mertlík dvě varianty řešení tak, jak jsou popsány i v materiálech, které mají ministři na stolech. Já osobně, byť bych měl být loajální ke svému ministerstvu a ten materiál byl zpracován předtím, než jsem tam přišel, tak si dovolím jistou neloajalitu v tomto případě, jak si realizovat. Důvod je ten, že vím, a to v tom materiálu napsáno nějak výslovně není, ale realita taková je, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a Fond národního majetku se v nedávné minulosti snažili sehnat alespoň nějakou indikaci zájemce. Vysvětluje přítomným ve svém dlouhém monologu Pavel Mertlík. V místnosti panuje čím dál větší nesoustředěnost. Pánové, klid! Prosím vás, rušíte, okřikuje ministr Miloš Zeman. Pavel Mertlík pokračuje. Vypadá to, že ti většinoví vlastníci jsou skutečně jediní, kdo o to mají zájem. A já se velmi obávám, že kdybychom dali přednost usnesení, které navrhuje ministerstvo financí, tedy moje ministerstvo, tak bychom mohli být v situaci, že za několik měsíců uzavřeme výběrové řízení s tím, že nemáme žádného zájemce, nebo zájemce jediného, opět téhož. A možná za horších podmínek. Tato pasáž Mertlíkova vystoupení je samozřejmě velmi důležitá. Mertlík zcela otevřeně nedoporučuje řešení, které navrhuje jeho ministerstvo. Tedy, aby nový vlastník státního podílu vzešel z výběrového řízení. Bál se toho, že stát ve výsledku dostane za podíl méně peněz, než kolik nabízí EPN v přímém odkupu. Poté Mertlík vysvětlí i rizika přímého odkupu, který ovšem sám prosazuje. V tento moment se Mertlík ukazuje být dobrým prognostikem. Ostatně posuďte sami. Riziko, které představuje naopak řešení navrhované ministerstvem průmyslu a obchodu, je to, že prostě jde o přímý prodej. Můžeme být obviněni, že to prodáváme velmi lacino, což je fakt. Uvědomíme-li si, jaké je třeba základní jmění té společnosti, jaký je rozsah investičních prostředků, které tam jsou, a tak dále. Nicméně bohužel na trhu platí tržní cena a nikoliv, co se tam kdy vložilo. A ta tržní cena akcí je momentálně skutečně nízká a ta situace tam není dobrá, upozorňuje Mertlík. Z dnešního pohledu je nahrávka pro politiky zúčastňující se této debaty nepříjemná už proto, že dokazuje jednu nemilou věc. O tom, že cena 650 milionů korun není za tak významný podíl v tak velké firmě zrovna vysoká, se vědělo. A i kdyby to někdo z přítomných nevěděl, Pavel Mertlík je na to právě dost srozumitelně upozornil. Jeho řeč ale ještě neskončila. Mertlík pokračuje dále. Já bych k tomu ještě řekl jednu věc. Veškeré indicie, které kolem chování Mostecké uhelné společnosti jsou, a jistě si pamatujete, kolegové, že jsme o této společnosti tady už mluvili několikrát na vládě, jsou například takové, že nerespektuje zřejmě dostatečně horní zákon ohledně vytváření fondu na splácení těch útlumových nebo rekultivačních činností a podobně. Což jsou věci, které mi připadají, že je můžeme lépe řešit z pozice dohledu přes báňský úřad a podobně, než jako spoluvlastník, který je neschopen takovým věcem zabránit. Díky té minoritě na straně druhé neseme spoluvlastnickou zodpovědnost, vysvětluje Pavel Mertlík důvody toho, proč je pro stát dobré se podílu v Mostecké uhelné společnosti zbavit. Tím vystoupení Pavla Mertlíka končí. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Vladimír Špidla. Předává Miloš Zeman slovo ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi. Takže tady je nabídka tržní cena plus 24%. Otázka zní, je pravděpodobné, že by se tou veřejnou soutěží získala tržní cena plus třeba 50%? To je asi velmi obtížné a tady bych chtěl ještě prohlásit, že podle jednání s Mosteckou uhelnou společností je dohoda, že 200 milionů dají do fondu rekultivací, čili bezprostředně pro politiku zaměstnanosti regionu. Když k tomu přidám těch 200 milionů, tak je to jakoby těch 50% navíc. A to se mi zdá, že už je opravdu hranice, která je skoro nemožná dosáhnout nějakou jinou technikou. Přidává Špidla do rozpravy argument, který opět hraje do karet manažerům. A opět o důvod více, proč na zájemce o podíl nevypisovat výběrové řízení, kterým si politici bývali mohli docela snadno uchránit kůži před podezřením z něčeho nekalého. Ano, děkuji. Kdo se dal hlásí do rozpravy? Přeje se vyjádřit pan předseda Hrubý. Prosím, pane předsedo, předává slovo Miloš Zeman. Předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Michal Hrubý je dalším účastníkem debaty, který prosazuje přímý odkup. Já si myslím, že v situaci, kdy tam držíme minoritní balík a je jasný ten majoritní vlastník, že je obtížné, abychom si příliš vybírali. A myslím si, že pokud se podaří tu nabídku zrealizovat tak, jak je tady učiněna, to znamená, že za ni nakonec zaplatí, tak si stojí za velmi vážnou úvahu. Nemuselo by se stát, že bychom v budoucnu dostali ještě tak dobrou nabídku, jaká je dnes tady na stole. Byť tím neříkám, že se to někdy v minulosti nedalo prodat mnohem lépe. Ale to už dnes nevyřešíme. Zatím se neobjevil jediný rebel. Ano, je to poměrně jasné. Ještě někdo do rozpravy? Ptá se Miloš Zeman. Ruku zvedají ministři Grégr a Bašta. Jako první si bere slovo ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Takže vážený pane premiére, vážení kolegové, já musím říct, že přede mnou stálo velké dilema, zda podpořit přímý prodej nebo volnou soutěž. Ale fakt je, že situace je taková, jak byla tady popsána. To znamená, že privátní akcionář dokázal skoupit více než 50%. A nijak se netajil záměrem, že chce jednak řídit, ale i ovládat společnost naprosto samostatně, bez dalších akcionářů. On to taky od začátku tvrdil. Dá se říct, že ta cena volně obchodovatelných akcií byla nejvyšší před valnou hromadou v roce 1968, kdy ten akcionář razantně nakupoval. V místnosti okamžitě zavládne podivný šum, až se ozve pobaveným hlasem koho si neidentifikovatelného. Přece 1998, Míro. Překvapený ministr se ptá. A co jsem řekl? Jo, aha, pardon, to už je taková fikce. V roce 1998, ano. A dále nerušeně pokračuje, takže od té doby ten kurz akcií trvale klesá a v době vyhlášení veřejného návrhu na odkoupení akcií dne 9.6.1999 činil vážený průměr na burze za posledních 6 měsíců pouze 128 korun za akcii. To znamená těch zmíněných 523 milionů korun za veškeré akcie, které jsou vlastně v držení Fondu národního majetku. A lze tedy z několika důvodů očekávat další tendenci, další pokles kurzu, protože je všeobecně známo, že poptávka po uhlí klesá a projevilo se to právě nejvíc u Mostecké uhelné, připomíná Miroslav Grégr okolnosti. A v zápětí přichází i s konspirační teorií. Možná, že to byla i určitá taktika, že došlo k určitému pohybu ceny uhlí směrem nahoru, zatímco ostatní drželi kurz. Ale situace je taková a tím pádem to bude mít odraz právě na ceně těchto akcií. Ten majoritní akcionář zatím potvrdil, že pořád drží tu nabídku 650 milionů korun. Pokud vím, tak ta veřejná nabídka byla učiněna 9. června. A vlastně od této doby nikdo další, kromě Mostecké uhelné, neprojevil zájem. Takže pokud by se vypsala veřejná soutěž, může dojít samozřejmě k ceně na burze, která bude výrazně nižší. A majoritní akcionář toho minoritu vlastně nemusí soutěžit, takže v soutěži může nabídnout ještě méně než nyní. Pokud tady nebude další zájemce. Takže já velice nerad takovýto návrh podávám, podporuji, ale mám tady jaksi v této záležitosti skutečně obavy, aby to nebylo ještě horší. Končí svůj diskuzní příspěvek ministr Grégr. Děkuji za stanovisko, pane ministře, a jako doufám, poslední do rozpravy přihlášený je pan ministr Bašta. Říká poněkud nervózně Miloš Zeman. Od tohoto okamžiku lze na Miloši Zemanovi pozorovat určitou nervozitu. Svým způsobem tlačí na ministry, aby se přestalo zevrubně diskutovat a šlo se brzy domů. Ministr bez portfeje Jaroslav Bašta proto preventivně už na úvod slibuje, že nebude mluvit dlouze. Jenom stručně, před rokem a něco, kdy docházelo k převodu akcií, bylo podáno trestní oznámení ze strany Bezpečnostní informační služby. Zajímal jsem se o to, co se s tím stalo. Má to v současné době čtvrtý vyšetřovatel. Několikrát se změnila příslušnost, takže není šance, že bychom mohli změnit situaci tímto způsobem. Dává Bašta ještě jeden důvod k zamyšlení. Miloš Zeman ale úvahy poměrně rychle utíná. Nicméně upozorňuji pana ministra vnitra, že to má stále policejní vyšetřovatel. Takže kolegové, rozpravu uzavírám. Přeje si na závěr pan místopředseda Mertlík se vyjádřit? Nepřeje. Usnesení je jasné. Nikdo nenavrhl jeho změnu. Budeme tedy hlasovat, kdo je pro, ať zvedne ruku. Snaží se Miloš Zeman přejít co nejrychleji k hlasování. Plány mu ale naboří ruka ministra Mertlíka, která už notnou dobu míří zvednutá směrem ke stropu. Jakmile to Zeman spatří, neodpustí si uštěpačnou poznámku. Kolegové, pane místopředsedo, před minutou jsem se vás ptal. Čílí se klidným hlasem Miloš Zeman. Pavel Mertlík boj

Následně už na nahrávce zaznívá pouze hlas Miloše Zemana. Ano, samozřejmě, varianta B vypadává, ale máte pravdu, že jsem to explicitně neřekl, takže samozřejmě platí varianta A. Tak ještě jednou, kdo je pro? Ptá se na hlas Miloš Zeman. Nyní už nemůže nic zabránit hladkému průběhu hlasování. Přítomní zvedají ruce, hlasuje se. Postupně se zvedají ruce všech přítomných ministrů. Děkuji, kdo je proti? Ptá se Miloš Zeman. Ruku nezvedá nikdo. Zdržel se? Nabízí premiér poslední variantu. Ani v tento moment se nikdo nehlásí. Konstatuji, že usnesení bylo jednomyslně přijato, oznamuje Miloš Zeman. A zcela plynule přechází od prodeje podílu Mostecké uhelné společnosti k utečeneckým táborům a krupobytí. Kolegové, nestrácejte naději, protože nyní už máme před sebou, tuším, že tři body, které opravdu nejsou dramatické. Já bych to zrekapituloval, protože tohle jsme vyřešili. Takže máme matru, to už důkladně předjednala Bezpečnostní rada a můžeme jí věřit. Pak máme utečenecký tábor a konečně máme krupobytí. Protože nejlepší nakonec. Takže pane ministře Grulichu, řekněte nám něco o matře. Prosím o stručnost. Těmito slovy záznam končí. Kromě toho, že záznam napoví ledacos o míře důležitosti, kterou ministři i premiér prodeji podílu Mostecké uhelné společnosti přikládají, ukazuje nahrávka i na jeden velmi důležitý detail. Nastává ve chvíli, kdy hovoří tehdejší ministr průmyslu a obchodu Greger. To, co řekl v jednom ze svých vstupů do diskuze, je naprosto klíčové, byť mi stále není jasné, jestli nešlo jen o přeřeknutí. Tak pro připomenutí. Ten majoritní akcionář zatím potvrdil, že pořád drží tu nabídku 650 milionů korun. Pokud vím, tak ta veřejná nabídka byla učiněna 9. června a vlastně od této doby nikdo další, kromě Mostecké uhelné, neprojevil zájem. Tím, že Greger řekl, nikdo další, kromě Mostecké uhelné, zcela evidentně dokázal jednu věc. Minimálně on sám dobře věděl, že za Invest Energy stojí manažeři Mostecké uhelné společnosti. Greger místo názvu Invest Energy použil jméno samotné Mostecké uhelné. Mohlo jít samozřejmě o omyl, ale v takovém případě by šlo skutečně o velkou náhodu. V okamžiku, kdy vzniká tato kniha, jsem žádal ministra Gregera o setkání a rozhovor na téma Mostecká uhelná. Domluvili jsme si přesný termín a témata, o kterých budeme mluvit, ale pár dnů předtím jsem dostal od bývalého ministra SMSku, kde se omlouval, že už je mnoho let mimo politiku a v celé záležitosti nemá co říct. Přišlo mi to velmi zvláštní s ohledem na to, že náš první telefonát na téma Mostecká uhelná vyzníval velmi vstřícně. Dokonce jsem měl v počátku pocit, že ex-ministr Greger je odhodlaný všechny okolnosti komentovat, popřípadě vysvětlit. Nakonec tedy vybraní ministři a premiér Zeman s návrhem prodeje menšinového podílu souhlasí. A ještě ten měsíc nabídku oficiálně posvětí Zeman a všech jeho 15 ministrů. Přichází historický moment, kdy je Mostecká uhelná definitivně zprivatizována a prodána do rukou společnosti Invest Energy. Na hodinu přerušili horníci Mostecké uhelné společnosti na dole Kohynor práci. Výstražnou stávkou tak protestovali proti snaze vlády prodat státní podíl v Mostecké uhelné americké společnosti Epion Group. Naposledy stávkovali horníci na tomto dole v době velké mostecké stávky v roce 1932, hlásí Česká televize jen pár dní před klíčovým jednáním vlády. Horníkům se prodej státního podílu do rukou Epionu opravdu nezamlouval. Stávky nezabrali. K prodeji nakonec i přes jejich protesty došlo. Ty nejtvrdší výrazy dnes používali horníci z dolu Kohynor poté, co zjistili, že vláda prodala státní podíl v Mostecké uhelné společnosti jejímu majoritnímu vlastníku, americké společnosti Epion Group. Hlásí reportér Jan Stuchlík ve vysílání České televize. Co bude dál? Ptá se vedle stojícího muže. No co bude dále? Vykopou nás odsud jako brambory, analyzuje situaci horník Jaroslav Kvajzer. Koupím si krávu a budu chodit pást krávu na pole, spřádá plány jeho kolega Jiří Hampejs. Ve světle pozdějších událostí nutno říci, že se jednalo o prodej velmi nevýhodný. Vždyť za 7 let po tomto prodeji celé doly kupuje Pavel Tykač za 20 miliard korun. Na obranu státu lze uvést, že takovému zhodnocení firmy toho v té době příliš nenapovídalo. V době, kdy vláda svůj podíl prodávala, hrozilo uzavření podniku a masivní propouštění v už tak dost nezaměstnaností poznamenaném kraji. To asi není něco, za co chce být odpovědná jakákoliv levicová vláda. Na jedné straně tu končí jedna významná část našeho příběhu. Na straně druhé ale začíná nové a mnohem dražší.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Dneska, jak jste přijel od toho táboráčku v tom klobouku, to se mi moc líbí. Hrál jste si Rosu na kolejích?
2: Ale nevím, máte to zmatený. Jako, víte, proč mám klobouk? Já jsem od rána pracoval na zahrádce.
1: Jo?
2: Jsem plel len. Ale tak taky, víte, aby propagoval naši show s paní Stonikovou za stranu a za lidi.
1: Aha.
2: A už to je dobrý.
1: Já takový americký.
2: Za 400?
1: Tak já vím, že za 400 je dobrý.
2: Ale nějak se v tom cítím důležitý.
1: Ale za stranu a za lidi bych chtěl spíš jako nějakou rádiovku, ne? Nebo...
2: No, já jsem si říkal, že bych tam měl být takový, za takovýho jako farmáře. I když to k tomu
1: nejde. Ale tohle to je americký farmář. To americký. By vás taky mohli zavřít teď.
2: Jak to?
1: No tak propaganda, ne?
2: Jo, to už taky jede tohle?
1: No tak už to je hustý.
2: No. A vy nepracujete na zahrádce nikdy?
1: Pracuju na zahrádce.
2: Taky. A plejete len?
1: Ne, orančátka se starám.
2: Životu nebezpečná
1: věc. Znáte Kmotra, ne?
2: No jasně.
1: No a jak Marlon Brando, už starší, sedí mezi těma rejčatama, pije to víno a má tam ty vnoučata. Tak to je moje představa.
2: Nedávno jsem se na to díval. Mimochodem, viděl jste nový Top Gun?
1: Neviděl ještě. Jo?
2: Ne? No, viděl jsem ho.
1: To je inspirace?
2: Ne. To mám jinou inspiraci, prosím vás. Budu mít za pár dnů takovou košili s nášivkama Top Gun. Si objednal. Ale říkají mi všichni, jsem podobný na toho herce.
1: A hned z Top Gunu, ne? Nějaký jiný?
2: No na toho Toma Cruise. Je tam ta podoba, co myslíte? Jako?
1: Ukažte spíš profilovku. No, asi to bude chtít nějakou prácičku, jako maskerskou.
2: Na první dobrou to ne?
1: Na první dobrou bych to neřekl.
2: Ne?
1: Ale já myslím, že se s tím asi bude dát pracovat.
2: Ale, říkají mi to lidi, no.
1: Ale pak bude hodně kameraman.
2: A vy jste taky podobný na toho herce českýho. Já si nemůžu vzpomínat, jak se jmenoval. Kemr? Nebo jak se jmenoval?
1: Kemr byl výborný herec.
2: Jo, ta podoba tam je trošku. No, pane holče, musíme k vážným věcem, nedá se nic dělat, protože v naší zemi se dějou takové věci. Tak nám nějak domlel jistý mlýnek.
1: Ale mlel dlouho, on mlel měsíc a půl nebo kolik?
2: Tak jsou mlýnky, které melou díl. Jako.
1: Ale ty mlýnky kolem Víta Rakušana nějak domlejvají, ne?
2: No, já mám jeden strach, aby ho to nesemlelo.
1: No, zatím ale hlejte mele hustě. Nenechte se mýlit, tohle to, že domlel mlejnek, to neznamená, že domlejvá Rakušan.
2: Ne, to já vůbec nepředpokládám, protože kdyby domlel Rakušan, tak by domlel i Petřík.
1: Barma. Jste u Petříka, ještě máme premiéra pořád, nevíte, protože dneska se hlasuje ve sněmovně.
2: No jasně, pozor, my máme teď 1. září, no dneska je 1. září, pane holče.
1: No právě.
2: Dneska jdou děti do školy.
1: Jo.
2: A máme teď 14 hodin a 15 minut a zatím nikdo nic nepíše, že by...
1: Já si říct, já mám jenom hloupý hodinky, typický, jo, s ručičkama. Vy máte tady, vidím, máte nějaký, máte tam odposlechy, tak nějaký? Co?
2: No...
1: Teď je to moderní?
2: Já jsem nakoupil odposlechy od té mlejnkov ženy.
1: To je dobrý.
2: Víte co, on tady dnes dopoledne byl v XTV na rozhovoru Robert Šlachta. A on tam říkal, že já jsem to nevěděl, vy to asi víte, vy jste přeci jenom vzdělanější, že milostivá od toho mlejnka,
1: co domlel,
2: jeho paní, že je učitelka a má obchod se špionážní technikou.
1: To takový normální, ne? Co? To vám nepřijde normální?
2: Nepřijde. Přijde mi to ujetý a přijde mi to tak, že si vlastně můžou dovolit všechno už. No, to je jako...
1: Tak mi tak se cítí hodně pevnej. Tak když máte kruce Peťku z Barmy, tak to byste se taky cítil jako šéf. I vy.
2: Já ne.
1: I vy. Nepodceňujte
2: se. Tak já jsem zahrádkář teď.
1: Jo, nasadil byste si tenhle klobouk.
2: A pletl bych len.
1: Jo.
2: No? No ne, tak je to uchylný celý, vůbec nechápu, jak ho tam mohl dát, on to samozřejmě věděl a jediný vysvětlení je, pane holče, že to poručil.
1: Víte, tady už je...
2: že to poručil Redl.
1: Víte, tady už je těžký vlastně říkat, kdo kam koho dal. Ještě se v tom orientujete, kdo kam koho vlastně dal?
2: Já jo, všude všechny dal Redl.
1: Tak, dobře. A proto si říkám, když domlel Mlejnek, protože ve stanu už není nikdo, koho by tam nedal Redl, ne? Tak když teď Slepičáka pustili z vazby ještě, podle mě by mohl stihnout komunální volby, ne? Ještě čestný prohlášení.
2: Ale jo, vidíte, to mě nenapadlo.
1: Vrátil by se na kandidátku, Vítek by řekl, hele, čestný prohlášení.
2: Teda vy jste hlava,
1: jsem pane velká hlava. Holče. Ukázal by na kameru SMSky, že to je všechno v pořádku, ale že by Pomlejnkovi jmenovala Redla, ne? A tím by zabil, jak se říká, dvě mouchy jednou ranou, protože u Redla by nikdo nepředpokládal, že se Redl neskázal s Redlem. Ne?
2: Redl, no to jo, ale pozor, on ho nemůže nikam dát, protože on má papíry na hlavu.
1: To by se změnilo. Ty by mu sebrali rychle a představte si...
2: On by vrátil.
1: No jasně. A Redl, hele, šel by si nakoupit okamžitě do obchodu paní Mlejnkový, nějaký štěnice. Já to vidím úplně, zapadá to do sebe, ne?
2: No, musím na úvod ještě, musím vám, pane Holče, vyseknout poklonu, což se děje málo kdy. Za včerejší stream, já jsem u toho seděl napnutý, vy jste překročil hranici, která tady ještě...
1: Vás to rozhodilo?
2: Nebo?
1: Trošku.
2: Jo. Kdybyste nám tady majetek jaksi ne, to jo. Vy jste překročil hranici, která nikdy ještě na streamu nebyla. Nikdy. A to ani když byl hostem Jan Kraus, mm-hmm, a myslím, že Zdeněk Polreich jednou a tak, tak to bylo třeba kolem těch 6 000, ale vy jste měl 7521. Teď dávejte pozor, diváků i divaček, mm-hmm, vidíte, jak jedu v těch
1: věcích. A co divačko? Jestli tam nebylo nějaký mezi nima? My jsme nediskriminovali, ne?
2: Nediskriminovali, to by bylo, mohlo by tam být jedno divačko, no, klidně, nebo dvě, ale prostě nic to nemění na tom, že jste tady posunul hranice možného, je to něco pro XTV, jako pro ty Američany, když přiletěli na měsíc.
1: Jo, takový Top Gun, ne? Jako... A říkám, nechtěl byste pak nějakou to, školeníčko?
2: Jak on se jmenuje ten herec?
1: Jak dělat streamy? Tom Cruise.
2: Ta podoba tam je, nedá se dělat, já to vidím tady na vodkuku našem. Já jsem si kolikrát říkal, když jsem byl v té Americe, že se tolik lidí se mnou chtělo fotit. Oni si mě pletli s tím Cruisem.
1: Nejsem si jistý, jestli s Cruisem, ale s někým možná jo.
2: Jo. Tak no nic, včera jsem slíbil, pane Holče, na streamu jsem vám poslal donate 200 korun.
1: Jako, se rozšou pěkně.
2: Rozšubě, mohl jsem taky dát 100, no to je jedno, prostě dal jsem 200 korun, byl jsem v dobré náladě, že dostanete luxusní dárek. A dárek je tady připravený, nedá se nic dělat. Já jsem tomu moc nevěřil, že překročíte těch 7 000.
1: Ale
2: přál jsem si to. Přál jsem si to, protože pro nás všechny je to velký posun. A tady máte dárek od, musím to říct...
1: No to je.
2: Budu férovej, od jednatele XTV, jo, protože jsme se včera bavili, kdyby náhodou překročil, tak dáme dárek. Takže já to sice prezentuji jako dárek ode mě, ale pravda je taková, že to je dárek od našeho pana jednatele. Jsou to luxusní doutníky a další krabici doutníků dostanete za 10 000.
1: No to je paráda, to děkuju samozřejmě všem. Hlavně divákům, tak ty to udělali.
2: Těm je potřeba poděkovat.
1: No, a já, nemáte tady nějaký řezátko? Že by
2: řezátko, to... obyčejně sebou nosím na vysílání 2 až 3 řezátka, co to je za otázku, jestli mám řezátko?
1: Vy nenosíte nůž u sebe žádnej? Nebo... Když vidím ten klobouk...
2: Když jdu ze zahrádky.
1: Helejte, já jsem si poradil. No to je paráda.
2: Pane Holče.
1: To je paráda.
2: Jež, to je paráda.
1: Podívejte se na to. Já se tady nebudu muset zapálit.
2: Jo, no tak od toho to je, můžu to takhle ukázat ještě divákům?
1: Jakože... Jo, ale ty doutníky nechte v té krabice.
2: Já mám na doutníky kašlu, mám svoje cigaretky. Přátelé, takhle, jo, aby se to nelesklo, pan Holec je tady obdarován, až tady budete streamovat někdo z vás na kanále Xaver Live, tak budou oceněny.
1: No já jsem vám říkal, nechte to v té krabici, vy si nemůžete pomoct, co? Prostě.
2: Jsem blbej. Budou oceněny dílčí úspěchy a čeká vás další, takže máte teď vlastně kolik je tam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže máte 9 streamů na to překonat 10 000 lidí živě, online, v jedné chvíli. A víte co to? A dostanete další krabičku.
1: Sakra, se musím snažit.
2: Říká se tomu pozitivní motivace.
1: Jo.
2: A mě vám tak bolí zárasty zahrádky.
1: No, musí tam spíš sedět. Víte, nesmíte nic moc dělat.
2: Já se ojíbám. Toto, mám hrabítka takový, no to je jedno. Toto vám jde, pane Olče. Toto jste celý vy.
1: Pojďte se na to, to je paráda.
2: Jako smrdí to jak dívčí škola, teda musím říct, ale...
1: Prosím vás, dívčí škola. Smrdí to, jaký smrdí, voní to krásně, ne?
2: Voní to krásně. No. Voní, krásně to voní, jsem chtěl říct. A vám to sluší, no. Já jsem takový, my jsme lidé skromní z úpatí Českomoravské Vysočiny, takže co se bude.

0: paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího, než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Ve středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si a

Sleduju, aby mi neujel zas. Vyměním dva pěšce za věž, to je snad slušné.

0: Ve středu zabalím kufr a zavolám taxík.
1: Radio Xaver.
2: I rozhlas, máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
3: No,
2: už vás nechám mluvit.
3: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
2: A nemalá. Nemalá inflace.
3: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
2: Takže vzácné bude všechno na F.
3: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a hádejte, v kolik jsem vstával.
1: No to nevím, Xavere.
0: 6.15.
1: Já jsem šel konec.
0: 6.15.
1: A počkejte, večer, nebo?
0: No ráno.
1: Vstáváte 11, ne tak? Normálně
0: do
1: práce.
0: Už dávno, ne.
1: Xavere.
0: A já jsem se probudil a hned jsem si říkal, dneska Wilsonka s panem Holcem. To zas bude den.
1: No, já jsem nemohl taky dospat. A víte proč?
0: No nevím.
1: Protože dneska hlasujou druhou pětiletku Ursuly von der Leyenový.
0: Dneska?
1: Čele Eurokomise.
0: Ursula?
1: No jasně.
0: No a jak to dopadne?
1: No dopadne to dobře. Druhá pětiletka bude. Uh-huh. Protože i Petr Fiala, premiér, říkal, že jí podpořil. Protože má ráda Česko a jeho. Protože mu říká Petře. Víte? A víte proč?
0: Nevím.
1: Protože on nevzdoruje. On je submisivní v Bruselu, tak ho má Ursula ráda. Protože on neokopává kutníky.
0: To jsou věci.
1: No.
0: No a...
1: A já nevím, jestli to přežijem teda tu druhou pětiletku, upřímně řečeno.
0: Já jsem měl předevčírem svátek.
1: Ježiš.
0: A SMSky a na Messenger a najednou se dívám, že mě přál Petr Fiala, ale SMSku. Já na něj někde telefon mám. A pak jsem zjistil naštěstí, že to je jiný Petr Fiala, ale v první chvíle...
1: To byl falešnej, to byl s falešnou občankou.
0: No ne, ne, byl to skutečný, to je jako... Známý z Brna, ale musím říct, že mě to by vyděsilo první.
1: Ale proč by vám, proč by to nemohl být opravdu i Petr Fiala, teď oba děláte, co je třeba?
0: Ale
1: co?
0: No oba děláme, co je třeba. To vám můžu říct přesně.
1: Co?
0: No, to jsem si pro vás schoval, vy to víte asi, ale pan Kovanda,
1: no.
0: Víte, který to je?
1: Ekonom.
0: Ekonom. A on dával takový status, který mě fakt pobavil. Ceny elektřiny pro domácnosti v zemích Vyšegrádské čtyřky druhé pololetí 23. Jo, a je to v eurech lomeno megawatt hodina. U nás jsme suverénně nejdražší. 315. Druhý je Polsko, třetí je Slovensko, čtvrtý Maďarsko ze 113.
1: No tak to vytáh, Fiala, jsme nejlepší, Xavere,
0: no,
1: jako s inflací.
0: Poslouchejte, cena plynu pro domácnosti v zemích Vyšegrádské čtyřky druhé pololetí 23. Česko 113, Polsko 73, Slovensko 61, Maďarsko 34.
1: A víte proč? Protože my na to máme.
0: My na to
1: bohatneme.
0: Oni na to mají.
1: Takhle my si tady žijeme, Xavere, s Petrem.
0: Reálné mzdy v zemích Vyšegrádské čtyřky. Vývoj od roku 2019 do letoška.
1: Mm-hmm.
0: Maďarsko plus 14%. Polsko plus 9%. Slovensko plus 5%. Česko minus 8%.
1: No tak, ale já vám říkám, že Petr Fiala oslaví velký vítězství. On to má převrácený ty hodnoty. Víte, že on je hodnotový.
0: Hodnotový?
1: No a jemu neřekli, že s tou inflací je to tak, že nemáte jí mít nejvyšší, ale nejnižší. Tak on zabojoval a měli jsme jí nejvyšší. To samý s cenama energií. No, máme nejvyšší, jsme nejlepší, no a pro pat reálných mest máme pro změnu největší.
0: Řekněte mi, pane Holče, při vašem vzdělání,
1: no.
0: Jak je možný, že ti lidi nechodí kanálama?
1: No on tomu věří, že je lepší.
0: Ale on tomu nevěří, tak to tomu věří. Pošle Kovanda, takhle se podívá a musí
1: říct. Petr Fiala má rozpadlou osobnost, já vám to říkám.
0: Fakt?
1: Jo. Petr Fiala má svět na ruby. Tohle to do toho perfektně zapadá.
0: Vy jste vyškolený od Jamily, ne? Trošku.
1: Trošku, no byl jsem v Teplicích, no.
0: No.
1: Naučil jsem se diagnózy, víte,
0: jo. Tak tam je ten rozpad, jo?
1: Tam je ten rozpad. A já, nechcete jednu? Já je prodávám za slušnou cenu.
0: Ne, já jsem rozpadlý do...
1: Předinflační pro vás, Xavere.
0: Rozumím. No a tak myslíte, že on to neví?
1: Já vám říkám, že je v takovém mentálním stavu, že to neví, protože teď jsem viděl,
0: nevím.
1: Vážně, počkejte, Xavere.
0: Pane Holče.
1: V jeho okruhu lidí úzkým je nezdravý mentální klima. Já vám říkám, že je vysoce, jak se říká, závadový. Viděl jsem v televizi a slyšel mluvit jeho ekonomický operace Štěpána Křečka. To je takový ten pán vzdělaný, co nás posílá třeba nakupovat do Polska a tak dále.
0: Aby jsme
1: roztáčeli kola ekonomiky.
0: Člověk.
1: Hodnej.
0: Hodnotovej.
1: Asi tak, hodnotovej. Spíš.
0: Já mám rád to Štěpán, no, to je dobrý člověk.
1: Je to moc dobrý člověk. Já jsem na něj koukal a on už chytnul i ten vypláchnutý výraz Petra Fialy do tváře a za druhý vlastně opakuje ty holže a nesmysly. A s takovým sebepřesvědčením, že já jsem přesvědčený, že i on tomu věří, protože mluvil o tom takzvaném českým Green Dealu, co se teď má schvalovat nebo převádět do české legislativy. Co nám tak jako všem ještě znovu zdraží život, díky Petrovi Fialovi hlavně. A říkal, že to je vlastně dobrý. A vařil, to si řeknete, to přeci nemůže myslet vážně ekonom, to musí, normálně by to musel vědět, kdyby byl při smyslech, že to, co říká, si odporuje. Že teda jasně ty emisní povolenky jsou dražší, než by měly být a tak, a že nám to ve výsledku pomůže.
0: No, je to.
1: Vidíte, je to. Pomůže.
0: A jak nám to pomůže? Tak
1: no tak ku příkladu třeba zase někoho trumfnem v cenách paliv, ještě více nám třeba propadne kupní síla a tak dál. No a Petr Fiala to otočí a oslaví to.
0: Jo, ale já pořád od vás neslyším tu odpověď.
1: Jakou?
0: No oni to přece musí vidět. Taky chodí nakupovat, Cíkela určitě, chodí.
1: Tady nakupujou klidně, neblázněte.
0: No ne, tak musí vidět, že je všechno dražší.
1: Potkal jste někde Pepu Cíkelu, závětrnýho Pepu s igelitkou, ne. S jogurtem a s rohlíkem?
0: Ne.
1: Tak vidíte.
0: No ne, tak ten pan Fiala jezdí nakupovat do těch supermarketů, ty Nutelly, ne?
1: To byl jedinkrát. A to úplně taky, myslím, nevěděl, to neplatil on, víte, ze svýho. A když neplatíte to ze svýho, tak úplně to nevíte, kolik to stojí. Já vám říkám, že to nevědí, že tohle to je zavede finální fáze rozpadu osobnosti a pomatení se.
0: No to pane no, Holče, nemůžeme takhle říkat, no. Protože to nevíme. Ale třeba to opravdu, my žijeme v nějaké naivní představě a třeba je to fakt správně.
1: No já si taky jako kladu takovou pochybovačnou otázku, jestli to opravdu není naruby podle Fialy, a jestli nemá být ta inflace třeba co nejvyšší, a pak jste nejlepší, propad reálných mest nejvyšší naopak, a pak jste nejlepší, je to možný. Já už jsem zmatený, Xaver, já se přiznávám.
0: No ne, tak...
1: Já se radikalizuju, já jsem vám to říkal.
0: Fakt? Co to znamená ve vašem případě?
1: No, zastávám, přikláním se, mám tendenci se přiklánět k nevládním narrativům.
0: Ježišmarja.
1: To je kolaborace, Xavere.
0: To je
1: za Foltína kolaborace.
0: No to ne, vlastně tak to je, není žádná legrace.
1: Bejt vámi, tak se ke mně otočím zády.
0: Tyba, to je, ale já vám trošku, pane Holče, rozumím, ale přeci jenom jste veřejná osobnost, rozumíte?
1: Jo.
0: Máte faninku tam u Příbrami, u benzinky, byli jsme v sobotu s Obytňákem, a paní se tam dala do řeči, hrozně nás chválila, paní obsluhující a říkala, a pozdravujte mého pana Holce, říkala.
1: To má velkou radost.
0: No ale, a já...
1: Protože i já dělám, co je třeba, vidíte?
0: A já jsem ještě říkal, no to my ho rádi pozdravíme, jako, že bych mu tady u vás koupil nějaký doutníky. A ona říkala, no máme tady takový ty malý, velký, ale neřekla, že by máme poslala. Takže moc velká faninka to zase nebude.
1: A tak to jste mohli, ne?
0: No tak šlo to,
1: ještě
0: šlo to tam seknout, ale no ne, já jsem chudobný.
1: To byste mohl taky zaplatit.
0: Ne, já jsem to chudobný dočasně, ale zase to dopadne dobře, nebojte se.
1: No dopadne. Podívejte, to je naše jistota, že za premiérování Petra Fialy dopadne všechno dobře, ne?
0: No to se bojím,
1: no, to se může vsadit.
0: Že to je jistota jenom pro vás.
1: Jo. No tak já vás vezmu sebou, abyste měl taky.
0: Do pekla?
1: Vy nechcete? Do správnej hodnot, Xavere.
0: Píšu si s jistým farářem.
1: Žili by?
0: Ne, ten je z Plzeňska, z nějaké farnosti na Plzeňsku, je tam to, že to říká, asi mladý člověk.
1: Není to Zdechy?
0: Ne, farář jako kazatel.
1: A to je Zdechy taky? Kazatel.
0: No kazatel jste i vy. A píšu, no, tak já moc na to psaní nejsem, ale vždycky zapomenu. Ale to je jedno, ale píše mi jako hezký věci a chválí nás, jo. Mm-hmm. A říkal, že bychom neměli tolik zatápět té paní Pekarové. Mm-hmm. Tak jsem mu promptně odepsal, že to musí, řeknu panu Holcovi. Jenže jsem mu to odepsal a Bůh, najednou čtu na sítích, že paní Pekarová řekla na konto teda toho Trumpa a toho atentátu, že kdo se je vítr, sklízí bouři.
1: No jasně, a už se Trump omluvil?
0: Komu?
1: No za ten, že na něj někdo spáchal atentát a že ho nezastřelil.
0: No ne.
1: No tak čeká se na to, ne? Já na to čekám.
0: Je to nejlepší reakce na... Je to to nejlepší.
1: Je to úplně nejlepší reakce, Xavra, ale počkejte, to není top.
0: Hodnotová, jo.
1: To není top ještě za topku.
0: Jak to?
1: No, Dominik Hašek má nejlepší. Jo. Ten opravdu napsal, že by se Trump měl omluvit. Za to fight, než ho strhli na zem, těsně, když mu ta kulka teda řízla asi kus ucha, tak on zvednul tu pěst, že jo, aby se lidi jako nevzdávali a nenechali se zastrašit. Pak ho strhli na zem a Dominik Hašek napsal, že by se za to gesto měl omluvit,
0: a protože... A prosím, protože mě to přišlo výraz jako takové síly a energie.
1: Protože je vyzval k násilí, tu chvíli. A v takhle vypjaté chvíli prej by neměl vyzývat k násilí a měl by se omluvit. Říkal, a teď si nedělám prdel.
0: Říkal dominátor. No tak on prej byl senátor, někdo říkal.
1: Tak proto já se vás ptám, jestli už se Trump omluvil. Já na to čekám. Co?
0: Bože, no, neomluvil, ale viděl jsem ho na nějaké fotografii se zavázaným uchem.
1: To já taky, a teď mi řekněte, vy děláte do té české televize, protože Markéta Pekarová Adamová to řekla v interview České televize, tohle. A já bych normálně čekal, tohle to řekne politička, ještě vládní, hodnotová, demokratická, že to sklidí teda bouři v České televizi, v tom veřejnoprávním médiu, který drží ty hodnoty, ne? A prosím vás, a ono nic.
0: No, ono tak... nic, no, ale pane Holče, musíte to brát tak. Oni nemají o čem mluvit.

0: taky jednou tady někdo vyatentátuje někoho?
1: Myslíte nás, nebo...
0: Tak, ale z těch politiků.
1: No tak bojím, tak počkejte. Tohle to bylo dlouho, to násilí. Američani mají asi 4 zavražděný prezidenty, několik postřelených. I vzhledem k jejich kultuře zbraní a střílení. Tak já jsem to bral jako, že je to něco vzdáleného nám, přes ten oceán. To je, v Evropě se to moc neděje. Ale když se to stalo na Slovensku Ficovi, tak to je fakt, to je naše bývalá, to je část naší bývalý země společný. Na Klauze už tady byl takový kvazi s tou plynovou pistolí. Počkejte, ale už nikdo nevěděl, kdyby měl ten borec opravdovou pistoli, tak
0: to nevíte. Jo, ale ve skutečnosti po něm šel nějaký antiperlen.
1: Já vím, ale přeci jenom, no prostě, a když se to stalo na Slovensku, že málem zavraždili Fica a byl to atentát, stejně jako na Trumpa, tak to mi zatrnulo, protože to je pár set kilometrů od nás už. No. To už je naše kultura.
0: Neviděl jste nahoru v televizi záznam, když Klaus mluvil na nějaké té slovenské akci, měli tam tu oslavu a venku v nějaké dědině něco, významný svátek slovenský a on tam měl projev, neviděl jste to? Byl ostrý.
1: No to se nejví.
0: A ten potlesk, co sklidil.
1: No ale Fico se omluvil. To se mi líbilo.
0: Fico se omluvil? Jo. Za co se omluvil?
1: Když ho pustili z nemocnice a vrátil se do práce, tak se omluvil, že přežil a že je zpátky. To se mi líbilo.
0: Jo,
1: s ironií svojí.
0: S ironií. Jo. No. A tak třeba s podobnou ironií, i když on vlastně není Trump, tenhle ten typ, který by...
1: Ale on taky může. Počkejte, on bude mít projev dneska na, na tom konventu republikánském. Jo. Jsem zvědavej.
0: No, ale ten, představte si, že jsem četl, že ten pan Biden dneska v tisku.
1: Ten se bystrej?
0: Počkejte.
1: Se starý, ale bystrej?
0: Dneska jsem četl, fakt jsem se tomu o srdce zasmál, že má covid, jo? Mm-hmm. A úřaduje z nějaké uzavřené vodně kuj, prostě. A bylo tam v tom článku napsané, že se ten covid u něho projeví tak a malátností. Jsem si říkal, když tenhle ten člověk...
1: Jak ještě může vypadat malátnost?
0: Který je malátnej i bez covidu a ještě, tak ten leze asi po 4, ne?
1: Podle mě už ani neleze.
0: To je, ale to je taková tragédie, pane Holče.
1: No to je, ale vy jste nezachytil ten jeho výrok.
0: Který?
1: Jsem starý, ale bystrej. Ale zatraceně bystrej.
0: To říkal. No ale zaregistroval jsem, víte co, jak toho Zelenského představoval a představil ho jako Putina.
1: Tak už tam, víte, ona tam jistá podobnost něčem trošku začíná být, no, v managementu vlastní země a tak.
0: No ne, ale přece nejmocnější muž světa, na to to musí být připravený a nemůže se takováto bota stát. To je to samé, jak kdyby řekl, kdyby tam stál Zelenský a on řekl, tady vám představuju pana Hitlera.
1: No, i na to může dojít ještě, ale pojďte, Ksever, já mám takovou tendenci dívat se na věci z lepší stránky.
0: Ano, to jsem si všiml.
1: No, a tak si představte, on taky mohl nařídit přátelský bombardování Česka ve jménu svojí zatracené bystrosti. To se ještě nestalo, tak buďme rádi. Zkusme doufat, že to přežijeme, ten jeho konec ještě.
0: No konec, aby to nebyl začátek.
1: No já vím, no.
0: Druhej. No, je ještě možné, aby oni ho vyměnili do těch voleb?
1: No, jako to můžou procesně, to by mohli.
0: No a kdy?
1: Můžou ještě v srpnu třeba.
0: Srpnu.
1: Tak nejpozději, co?
0: A kdo by to tak za něj, jako, ta Kamala?
1: To se bojí, že ta je hloupá i bez senility. Tam je trošku problém.
0: Jo, takže někoho...
1: To je taková Markéta.
0: Pane Hoče, nedělejme to. Vy nemáte úctu k ženám.
1: No nemám, mám problém s těma úspěšnýma mladejma a toho, že jo, pohlednejma a navíc i ta Kamala, že jo, tam se je ten vítr.
0: A ta Kamala je taková jejich predajkyně, ne?
1: Trošku, no.
0: No a představte si, pan Holče, novinka velká, že v České televizi zasedal ten etický panel.
1: A to už ten novej, ten správný.
0: Ten novej, ten, a zjistili, že teda ten pan Hynek, to byl prestižní reportér, který je už dlouho na dovolené, jo?
1: Zdravotní,
0: jo. Takže že porušil kodex jako ve dvou věcech.
1: No on se teda prý infiltroval nějak nesprávně, ne? Trošku. A není on na zdravotní dovolený v IKEMu? Mě napadlo.
0: No, já nevím, nebo u Petra. Slyšel, to je legrace.
1: Myslíte, u Petra, jak říkal Paroubek? Pan Petr?
0: Ale trošku jako to nevystihuje to, že oni s tou manželkou tam kšeftovali s tou Českou televizí s těma PR věcma.
1: Počkejte, jak nevystihuje?
0: No nevystihuje, že toto ten panel nekonstatoval.

0: Že tam došlo k nesprávnému narrativu, myslíte?
1: Ne, no, že by tomu pánovi z toho IKEMu poslali dodatečně fakturu za PR rozhovor sama doma.
0: No ne, to nemuseli dělat, protože ta faktura byla poslaná tím, že se tam šli léčit jejich rodinní příslušníci, ne?
1: No řekl bych...
0: Nebo myslíte, že to bylo úplně separátní věci, které spolu nesouvisely? Máte...
1: Tak do IKEMu se může jít léčit každý.
0: Čili tendujete, jak pamatujete, jak říkával Kalvoda? Tendujete k názoru teda, že to spolu nesouvisí nějak?
1: No, tenduju k názoru, že to prostě byl normální kšeft, že no, oni dělali PR, no. Rodina a Bůh ví, toto je věc, která šla chytnout za vlasy, ale Bůh ví, co tam ještě bylo jinýho.
0: No tak vy jste to ponořenej, zabroušenej, tak...
1: Vzpomínáte si na jeho největší kousek toho pana Hinka, jo?
0: Který myslíte? No, kolik bylo víc?
1: Když řekl, že bývalý premiér Babiš.
0: Jo. No ale počkejte, vy jste zabroušenej v ČT, v dění.
1: Já moc ne.
0: No a, ale jo. Ale jo.
1: Spíš
0: no,
1: oni jsou zabroušený.
0: Já vím, že oni vás chtěli vybrousit, ale pořád jste zabroušenej.
1: Tak oni mě vybrousí prý v září.
0: O, tak to nikdy nevíte. No ale počkejte, a co se teď stane? On se nějak odfiltruje z ČT, jinak, když...
1: No já doufám, jako, to přece nemůže tam být a doufám, že ta jeho paní taky.
0: To by se měli odfiltrovat oba, ne?
1: No tak je to tam teď trošku odečítání, no. To se to Volner, Železný.
0: Samý ty nejlepší, co?
1: Samý ty nejlepší. Jenom ten Vašek se drží.
0: No tak ten řekl, že jenom nohama napřed, ne?
1: No.
0: A on se asi bojí, když tak jako vynést, ne?
1: A... Díval jsem se teď na sledovanosti otázek Václava Moravce. Mm-hmm. Na těch, ono to jede na ČT1, ČT24 a to je zajímavý čtení.
0: A jak je na tom Vašek?
1: No nie, to bohvě, čo?
0: No řekněte, nebuďte slušné, řekněte.
1: Já to slavně nevím, ty jo. Čísla, říkal jsem, že má nějaké čísla, které prostě dosahují tady, když se podívám na to, co pozbíráváš stream za týden, tak ho lehce porazíte. A když je tady Václav Klaus, nebo potrženo sešteno dobrý, tak ho porazí.
0: No tak počkejte, to už jsme ale na hodnotách, to už bychom taky měli dostat nějakou daň, ne? Od lidí. Vyrazí z nich.
1: To nejde.
0: Vytěžíte, co?
1: To nejde, no co bychom s
0: 160 měli? Korun, ne? No kolik je to?
1: 150.
0: 150. No jak to, že ne?
1: No ne, tak protože se musí platit vypálný český televizi,
0: ale my děláme veřejnou službu.
1: No to, no. To všichni vědí.
0: Tak.
1: Naši fanoušci to všichni vědí, proto nás podporují.
0: No já jsem myslel, že bychom na ně zaklekli, že by to museli posílat povinně.
1: Když jsme u toho, pane Holče, to bychom mohli dneska udělat v této chvíli.
0: No.
1: Poděkujte jim, protože to vy umíte. A tady to máte.
0: Černý na bílém, co?
1: Černý, no. Hmm.
0: Takže, musíte ale říct, že to je na svůj part.
1: Přátelé, pan Holec, teď poděkuje všem, kdo podporují tento pořad na transparentním účtu XTV.
0: Jo. Josef Bulíček, v posledním týdnu jste byli skvělí, takže všem stejně mezi Karol, pana Holce, Xavera a Vlzonku 10. Jste stateční.
1: Karol?
0: A, ne, počkejte, tam není Karol. Nejenom jsme tam jenom my. Já už nevím, proč ji tam vidím. Jste stateční a dejte to pěti sajrajtů sakra znát. To dáváme furt, ne?
1: Já nevím.
0: Tomáš Pokorný, dobrovolné výpalné, vidíte, a je to tady. Lidi už je to... Dobrovolné výpalné v Lzonce a my bychom to jenom mohli překlopit do povinného výpalného, ne? Kučete.
1: No každý, kdo má šanci si naladit někdy v Lzonku, by měl platit.
0: V podstatě každý, kdo žije, tak co?
1: Ho.
0: To je jednoduchý. Dobrovolné výpalné v Lzonce na ohrožování hodnotové demokracie, na kšiltovky, bez kterých to nejde. Vidíte, Xavere, jakou jste udělal slávu? A krabici Tatranek. Jiří Vidžovský.
1: Proč krabici Tatranek?
0: No my jsme se bavili o ceně Tatranky.
1: Jo, kvůli tomu. No.
0: Jiří Vidžovský, vidíte, to tady máme přesně, výši, koncesionářský poplatek.
1: 135?
0: No. Ale už budeme muset teda avizovat, že to bude 150, ne? Ale Navítková na Vlzonku od Azalky, děkujem.
1: No,
0: podívejte, paní doktorka Formánková. Vilzonova 10, příspěvek na Přístav pravdy. Pánové, jste oba skvělí, moc vám fandím a vzlášť Petru Holcovi.
1: Já to tam nevidím, toho Holce, ale,
0: já, jo?
1: Ale to... paní Formánková, víte, že to je stálá jako naše,
0: no vím.
1: Taková
0: jasně,
1: stálice.
0: Jasně, no. Pavel Plouhár, zdravím oba pány a posílá malý příspěvek na skvělou Vilzonku. Takže samozřejmě děkujem. Bohumír Čech, V10 skromný příspěvek na humor a nadsázku. Tak to bude asi pro mě. Celému kolektivu kolem XTV patří dík za optimismus. Zdá se, že začíná fungovat Bruselu písek. Vidíte?
1: No, no, no. Pane Holče, vy toto umíte, to je takový váš majstrštyk.
0: No je.
1: Prosím vás. A ještě mi řekněte, co teď ta okurková sezóna jako je nebo není? Protože já pořád vidím nějaký zprávy, se něco děje, teď budou...
0: Že vám chybějí okurky, opravdu.
1: Budou teď uveřejnění ty kandidáti do toho Senátu.
0: No.
1: To už bude...
0: Já se těším na toho Haška, ale to bude krásná kandidatura.
1: Kandiduje?
0: No, v Praze někde.
1: Ne? Jo, hodnotově.
0: No tak ježišmarja, ale to, ten pojede bomby, Alexandre.
1: Já
0: to
1: vím, že bude kandidovat nebo obhajovat někde v Praze pan Drahoš.
0: Ježíš, tam musíme fandit Markétě Šichtařový, aby ho porazila.
1: No.
0: Úplně zbytečného člověka.
1: A taky pan...
0: Nebo senátora, ne člověka, ale senátora.
1: Pan Fischer, a to je velmi hodnotový člověk.
0: Ten má trošku pohled Petra Cibulky, všim jste si?
1: Ne.
0: Podívejte se na něj někdy, na Pavla Fischera.
1: Takový jako...
0: Nemá ještě... Co to měl ten Petr Cibulka, jak nosil pomůcku?
1: Siderické kvadrát.
0: Ano, ano, tak to nemá ještě, ale už je cibulkovský pohled už má. Takový ten, víte, když vám oči takhle koukají do toho perimetru a všude vidíte agenty na obou stranách. I za sebou.
1: No tomu rozumím, no, tomu rozumím. No. No a teď mi ještě řekněte, kdo ještě, já vím, že Čunek kandiduje, doufám, že se tam dostane.
0: Čunek kandiduje, no to je jasný, ten tam musí být taky. A ten je populární, furt, to by se snad nemohlo stát, že by nevyhrál. Ten vyhrával dokonce i v prvním kole.
1: Pak pan Hraba.
0: Ten je taky dobrý.
1: Ten je dobrý, ten je odpadlík ze stanu.
0: No, ten musí, no je, jasně. Je. Já totiž nechápu, jak se tam mohl přichomejtnout, ale možná protože byl v komunální politice, ale ten je dobrý.
1: No a komu tady držíme palce? To je Markétě určitě, ne?
0: Hrabovi, Čunkovi.
1: Borisovi Šťastnýmu, ne?
0: No, a vy určitě nějaká pirátka nekandiduje?
1: To
0: nebo něco, nebo pirátko nějaký? Někde?
1: Pirátko.
0: My jsme mohli podpořit.
1: No, pirátko by mohlo kandidovat na Ostravsku.
0: Třeba, to je kraj pro tohle. A vidíte, dlouho nikdo nepřilepil k silnici.
1: No, to jsem, víte, že mě to napadlo nedávno, že toto nějak ustalo.
0: No já vám musím říct, že mě to napadlo, nebo napadá poslední dobou stále častěji, jak jezdím Prahou. To je už Donbas opravdu. Tak já jsem si říkal, já už, tuhle jsem měl na spojce, totálně samozřejmě, totální zácpa, nebylo ani úniku. Já jsem si řekl, já prostě vystoupím a tady na ten prostřední pruh se přilepím.
1: No ne, jako buď to už dostali rozum, nebo
0: kdo?
1: Jim,
0: kdo?
1: No ti přilepovači.
0: Jo. Nebo víte, co je možná teorie, že oni už se nevejdou mezi ty auta do těch zácp permanentních.
1: To je možný, no. A taky už dlouho nikde žádný obraz nepoškodil nikde, pane Holče. Neměli bychom to vzít jako do ruky?
0: No, vidíte.
1: Podívejte se, co tady máme dneska, mimochodem.
0: Já na to koukám.
1: Ale toto je umění, toto nemůžeme poškodit. Ne. Ale že bychom si sem dali někdy nějaký nehodnotový. Toto jsem já, jo? To jste pochopil, jo?
0: No, já vidím, co tam máte v ústech, Xavere.
1: Cože?
0: Já vidím, co tam máte v ústech.
1: Co to mám v ústech?
0: No tak se podívejte.
1: Ježíš, to je takhle sprostý.
0: No ale to k vám jde, ne?
1: Ne.
0: To je taková vaše reputace trochu, ne?
1: Ne. Ale to je nějaká paní, no.
0: Neříš, počkejte, to je paní Vašáriová?
1: Ježíš, pane Holče, ještě Vašáriová. Prosím vás, to už je potřeba nechat spát. Ale... Říkal jsem si, jak jsem četl ten výrok té paní Pekarové o tom Trumpovi, o tom atentátu, tak mě to blesklo hlavou, že to je trošku zralý na mráz.
0: No, to teda.
1: Ale já už jsem se poučil. Takže to...
0: No, počkejte, mráz a Pekarová. Víte, co se stalo teď v Europarlamentu? Co udělali demokrati?
1: To ne.
0: Jak zase zaseli... Vítr.
1: A sklízejí bouři.
0: No, na to sklízejí pořádnou, to vám říkám.
1: Co se stalo?
0: Třetí největší frakce patrioti, kde jsou motoristi, Babiš, Orbán a tak dál. Úhlavní nepřítel číslo jedna, tý správný, hodnotový, demokratický Evropy. Tak Kláru Dostálovou, že ho nepustili do předsednictví Europarlamentu.
1: Což by
0: tak mělo být zvykem. Třetí nejsilnější frakce, ne? Zastupujou, ježišmarja, já nevím, kolik procent hlasů voličů v celé Evropě. Jsou to premiérský vládní strany, které z nich mnohí vyhráli eurovolby, jasně. A oni řekli, že v rámci hodnot ne. Já jsem si vzpomněl právě na predajkyni, jak říkala po sněmovních volbách našich pro změnu SPD do vedení sněmovny. Ne, to je v rámci demokracie, to ne. Sice mají víc poslanců než já a moje topka, ale ne. Šoupat nohama a sedět v kouči.
1: Kdy mi přišla nějaká vtipná SMS-ka, teda obrázek, ale nevím, jestli to... Mě teď někdo poslal.
0: Hondík! No jo.
1: Ale text, až jsem, je tam obrázek pana Jakoba, mě někdo poslal, jo, teď, na hodinky. Až se Zema zeptá, co jsem dělal v létě, odpovím, že jsem se snažil, aby paní Vašáriové mráz neroztrhl prd a tak dále.
0: No tak...
1: Pěkný.
0: Tak hned odvolat, ne? Okamžitě odvolat.
1: Ne, pane holče, tak ona je to demokracie jenom pro někoho, ne?
0: No jasně, ale víte, jaký oni jsou pitomci. Oni tohleto třeba dělali s Lepenovou 10 let. A ona v každých těch eurovolbách díky tomu zdvojnásobila svůj volební výsledek. Protože ty lidi si to nenechají líbit a vidějí to. Tak ono to tady exploduje taky brzo, no.
1: No z toho já mám strach, ale...
0: No to exploduje správným směrem, to bude správná exploze Xavre v tomto případě.
1: No, teda jakým směrem? Já už nevím dál.
0: No vymetou tady ty totalitní elitáře, co si říkají demokrati, no. Já doufám v to, protože oni si dovolujou... No lidi...
1: Myslíte, že...
0: No tak vemte si, že ty lidi dali hlas těmhle stranám, mají teda třetí nejsilnější zastoupení v Europarlamentu a oni jim řeknou, vy jste povol. Vy vůbec nepatříte do vedení Europarlamentu. Tak to doufám, že si to lidi nenechají líbit a v dalších volbách to budou dávat najevo víc a víc.
1: Nevím, jestli ta mlčící většina, jak se říká, jestli je něčeho takového schopná, to uvidíme. Ale dobrý je, když teď tak vyjíždíme občas tím obytňákem a mluvím s těma lidma.
0: Sejete vítr?
1: Tak trošku seju vítr. No. A pozor, lidi jsou strašně naštvaní.
0: No jsou?
1: A někteří prostě, kteří volili pětikolku, tak říkají, že to je čím dál horší. Ale o to vůbec nejde, nicméně nejhorší je, že seniori prej a některý rodiny třeba letos vůbec nemají na dovolenou.
0: A proč by jezdili na dovolenou, to nechápu.
1: No ne, tak aspoň do toho Chorvatska, že všude jako...
0: Co si má Xavre, sorry, musí jít do prdele, český senior, co dovolovat dovolenou?
1: No,
0: když píšou, že nemají mít ani volební právo, tak je jako dovolenou, co
1: jeďte se podívat na Majorku, teď mě tam kamarád informoval, protože je tam na svatební cestě a říkal, že ty Baleárské ostrovy jsou plný německých důchodců. Mm-hmm. A ukažte mě, kolik českých důchodců si může dovolit dovolenou někde letadlem.
0: Ale český důchodci jsou strašná prostě svolož, oni prožírají tu naší budoucnost a chtějí furt důchody a tak. Já říkám odříznout.
1: Rohlíky chtějí,
0: volit chtějí, já to fakt nechápu. Nejde to takhle dál?
1: Nejde, že ne?
0: Ne.
1: No já si to říkám už nějakou dobu, ale my bychom měli tady ty prasárny pořád připomínat, pane holče.
0: No
1: my bychom měli mít tady knihu hříchů, do které, i to bychom mohli udělat.
0: Jo, Xavere. Kniha hříchů. Petra Fialy.
1: Ne, no taky klidně Petra Fialy. Ale každou vilzonku, že bychom do ní něco zapsali.
0: Jo.
1: Ale to chce exkluzivní. To bychom se mohli obrátit na diváky. Kdyby nám někdo poslal jako knihu, aby byla prázdná, jako prázdný stránky, ale v nějaký koženým nebo v nějakým, já nevím, kde se toto vyrábí, nebo to, ale aby to byla, aby jsme ji mohli ukázat. A vepíšeme tam na každou stránku jeden hřích a každou vilzonku bychom jeden přidávali.
0: Jo.
1: A to...
0: To bude peklo.
1: Uděláme to.
0: No, jestli...
1: Pošlete nám někdo, třeba je tady někdo, kdo ví, kde se to prodává, nebo nějaký, se nás dívá třeba nějaký knihař, nebo něco, ale to chce, aby to dobře vypadalo, aby to bylo jako v nějakým, aby to bylo...
0: Kdyby nám někdo nic neposlal, tak taky můžeme někam vyrazit jít štípnout takovou tu knihu, jak se to říká, hostů, nebo víte, kam, jak by je třeba zejít a tak, my jsme si mohli pomoct.
1: Ne, já si představuju, že to je v kůži zabalený, je tam vydlabaný kniha hříchů.
0: Ježíš, co, teď jste mi připomněl Miloše Zemana, pamatujete, jak?
1: Že bude stranický průkazky vázat.
0: Do kůže, co to bylo?
1: Členů ODS.
0: Členů ODS.
1: A my bychom slavnostně každou vilzonku museli bychom doplnit všechny zpátky. Mm. Tak třeba teď nás někdo vyslyší a do příštího čtvrtku už tady bude kniha říkat. Pane Holče, toto je. Uvidíte.
0: Jste fakt na pak, Sever.
1: Tak snad to bude pěkně plnit. Tak jo, no jsme na konci. Prosím vás, Vilzonky, já se těším na příště. Ještě bych jedno dobrý téma měl, ale ať to není dlouhý.
0: Jasně.
1: Protože psala zase nějaká paní, že Vilzonka, když má něco málo přes 30, tak to má akorát z domu do práce.
0: Tak to už jsme dodržovali, musíte se držet, Sever.
1: Těším se na příště. Naschledanou.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Rád vás vidím po čase.
2: Po třech týdnech, ne po čase.
1: No tak po třech týdnech, chcete-li. Ale musíme dnes na úvod začít takovou drobnou agendou. Já totiž provádím kontrolu mezi občany a ptám se, jestli máte připravené dva svetry na podzimní a zimní období.
2: No, nemám opravdu, ale dneska jsem pochopil geniální návrh jakési školské organizace a ty přišli s myšlenkou, že by bylo dobrý, protože nebude to topivo, nebudou ty energie, takže by bylo možné, že by se prázdniny přesunuly na léto. A že by se v době, kdyby se mělo topit, ty děti by byly doma.
1: Prázdniny přesunuly na
2: léto? No, letní prázdniny by se, letní prázdniny by se přesunuly na zimu a v létě by se chodilo do školy, takže po prázdninách by byly děti doma, čili nemuselo by se topit ve školách, takhle.
1: K tomu se ještě dostanu, protože tady máme tu výuku na dálku, jak jsem četl ve vaší glose, ale to až za chvíli. Mě teď zajímá kauza svetr, protože tím tak nějak žijí naši spoluobčané a mám pocit, že stovky tisíc lidí, mírně řečeno, z toho mají srandu. To, že toto řekne předsedkyně poslanecké sněmovny, pane prezidente, o čem to svědčí?
2: Nemám slovo, skoro je to takový lacinej for. Já prostě už nemám důvod tomhle vymýšlet nějaké originální výroky, co bych o paní Pekarové Adamové řekl. Já už jsem o nich výroků řekl více a já žádný nic pozitivního na ní nevidím, takže mě to ani nepřekvapilo. To je pro mě, to patří do té řady jejich výroků, jejich chování a podobně. Nicméně musím se jí zastat, není v tom úplně originální, to už řekla řada přitroublých evropských politiků a moje generace, to byste ještě nebyl na světě, ale moje generace si pamatuje, že to slavně řekl americký prezident Carter, když byla ty první ropné krize v druhé polovině 70. let, tak on taky přikázal, aby se snížila teplota ve všech kancelářích v Americe. Tak není to úplně originální.
1: Jasně, ale nejde tak ani o paní Pekarovou Adamovou, ale o tu pozici předsedkyně poslanecké sněmovny, jednoho z nejvyšších ústavních činitelů. A ona vlastně nám, občanům, řekne skrze televizní obrazovku tuto myšlenku hlubokou, jenže mě tam chybí ještě všechny ty věci na to navázané. Průmysl, víte, obchodníci, podnikatelé, střední podnikatelé, velcí, tam totiž hrozí to, že budou padat ty firmy, že může to způsobit až nějaký kolaps v mnoha oborech. A já se bojím, že tam svetr nepomůže a říkám si, když paní předsedkyně poslanecké sněmovny neřekne to B, si říkám, že je něco špatně. Na to se ptám.
2: Ne, to je absolutně špatně a ten svetr je potenciálně to úplně nejmenší, co by mohlo být jako důsledkem toho energetického kolapsu, který jsme si systematicky připravovali, budovali dlouhá léta a samozřejmě jsme ho budovali zeleným blouzněním a soubojem s globálním oteplováním a s emisemi CO2. Takže dlouho se do tohohle toho investovalo a až jsme se k tomu proinvestovali a tahle situace teď prostě nastává. Takže ten energetický kolaps opravdu hrozí a nedá se, v tom kolapsu nejsme sami. Ten kolaps je teda součástí evropské zelené politiky a Green Dealu a podobně, tak než my řekneme dost s těmihletěmi nesmysly, než si začneme zase topit uhlím, které máme k dispozici, než začneme nezavírat jaderné elektrárny a podobně, tak možná si musíme projít nějakou takovouhle bláznivinou.
1: Teď ten strmý nárůst cen elektrické energie vyděsil úplně všechny o podnikatelích teda ani nemluvě, co mám já zprávy, ale dokonce i sám pan premiér byl z toho velmi zaskočen. Řekněte mi, pane prezidente, předpokládáte, že to je teď nějaká kulminace a že to půjde zase dolů, že se to jednoho dne dostane do starých kolejí, anebo to bude tak strašně drahé a potom se ptám, co s těmi lidmi, kteří prostě nebudou mít na to, aby používali elektrickou energii?
2: To už je několik otázek v jednom. Takže zaprvé já nechci prorokovat individuální ceny, jako jednotlivé ceny a jejich růst. To bezprostředně neumím, ale já jsem spíše schopen prorokovat inflaci jako masový makroekonomický fenomén a já prostě mám velmi smutný pocit, že inflace se k žádnému konci nechýlí, no a prostě ten šokující růst cen například energií je součástí inflace. To je jeden z prvků té inflace a pokud budou pokračovat politiky vlád, jako je ta naše, která roztáčí inflaci svým obřím rozpočtovým deficitem už řadu let, letos to pokračuje a jak nám pan Stanjura, ministr financí, naznačil ve výhledu finanční politiky státu do roku 2025, což je doba, kterou oni si vzali jako bod, do kterého má trvat tato pětikoaliční vláda, no tak jestli bude každý rok 300 miliardový rozpočet státního rozpočtu, no tak to se valí pořád na dluh peníze do ekonomiky a to nemůže dopadnout jinak než rozsáhlou inflací všeho, včetně potravy na straně jedné, energii na straně druhé.
1: K tomu, pane prezidente, dvě věci. Tak jednak vy hovoříte o inflaci velmi často a myslím, že zasvěceně, a tak aspoň tady zkuste prorokovat, jestli už teď jsme na vrcholu.
2: No, tak já nevím, tak měnová politika začala brzdit. Jenomže ekonomické procesy mají jednu velkou charakteristiku, která znamená, že se důsledky toho či onoho ekonomického opatření projevují s časovým zpožděním. Slovo time lag, časové zpoždění, je jedno z nejčastějších slůvek v ekonomii a vždycky se odhaduje, jak dlouhé to časové zpoždění bude. Většinou se tak literatuře říkávalo, že začínají působit ta měnová opatření typu zvyšování úrokových sazeb, že začínají působit, ne plně působí, tak za 6 čtvrtletí průměru, rok a půl až 2 roky. Myslím, že teď, sleduju-li americkou literaturu, kde ta ekonomie je nejvíc rozvinutá, tak se spíš začíná říkat 2 roky. To znamená, když bychom přijali tadyhle to tezi, tak v momentu, když dupnete na brzdu, tak to začne za 2 roky působit. Kdo jezdil na náledí, tak ví, že dupne na brzdu a ono to začne působit až za jistou dobu. Takže my jsme provedli opatření. To, že jsme nechali, že jsme dopustili, aby ty úrokové sazby rostly oproti těm nulovým ještě na začátku loňského roku, tak to je krok určitě správným směrem. Jde jedině o to, jestli ty úrokové sazby vzrostly dostatečně. A já mám pocit, že už jsem tady ekonomicky kázal při těch našich rozhovorech, že vždycky je třeba odlišovat takzvanou nominální úrokovou sazbu a reálnou úrokovou sazbu. A rozdíl mezi těmi dvěma je míra inflace. Takže když je nominální sazba 8 a inflace 3, tak je jasný, že ta reálná sazba má nějakou hodnotu. My jsme samozřejmě v situaci, kdy jsme sice tu prvotní úrokovou sazbu zvýšili na 7,5%, a teď už se ta banka zalekla s tím něco dělat dál. No tak v momentu, když máme inflaci 17,5, no tak ta reálná úroková sazba je pořád minus 10. A je-li reálná úroková sazba minus 10, takže že by působila velmi brzdícím tempem, to si snad nemůže myslet ani naprostý ekonomický laik. Takže to, že vláda zasáhla správně, banka zasáhla správně, ale nevím, jestli to bude stačit. Myslím, že ne. Ty úrokové sazby měly růst dále, až jak někdo říká, že by to samozřejmě mělo vedlejší ekonomické důsledky. Ano, zbavit se inflace bez zpomalení ekonomického růstu prostě možné není, nebo vynulování ekonomického růstu možné není. Takže ano, musí být přiškrceny některé ekonomické aktivity. Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě, není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala kvůli něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady mají, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: ne,
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No. No to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musí, to je zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako jak, tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: Statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí. Mm-hmm. Že najednou se vám rozšířují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Já jsem měl včera skoro 8 a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo? A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně jako máte vy.
2: Tak ale to není od vás příliš kamarádské, že?
1: Pravé kůže, neekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Neporadila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A to
1: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána, co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jakože bych měla.
1: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy. Prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal, nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na 5 u nás? Nebo tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo

0: než.
1: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
0: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
1: Já nevím, tak to...
0: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
1: Ne, já vím, a tak
0: než, musíte to někde
1: než by splatit. Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzal k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
0: To se bohužel stalo.
1: To už je prodaný.
0: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
1: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
0: No.
1: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
0: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
1: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
0: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
1: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
0: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
1: Tak to už to rovnou vyhazujte.
0: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmí mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
1: No to nevypadá úplně.
0: A to se v 90. nosilo?
1: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
0: No.
1: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
0: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vymění za černý.
1: Ne? No, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
0: Ponožek mám ještě víc.
1: Takhle se to rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
0: Proč bych to?
1: No, že to cirkuluje.
0: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
1: Což
0: můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
1: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
0: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
1: No, to je pravda.
0: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale... Tomu se říká plizovaný šaty.
1: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
0: Halenka.
1: Ale máte pravdu. No protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
0: 8 milimetrů, no.
1: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
0: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
1: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
0: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
1: Ježíš, to bylo krásné.
0: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
1: Z čeho?
0: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
1: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
0: No.
1: A on dělal takový to gesto a šel dál.
0: Takhle to dělá.
1: Jo.
0: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
1: Takhle, no tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
0: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
1: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
0: To je geniální.
1: Je.
0: A víte, proč to je?
1: Mm-mm.
0: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
1: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
0: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale...

0: marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
1: Všemi krypty mazaný.
0: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
1: Statementy, no on má i dobrý nápady.
0: Jo.
1: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
0: Ale.
1: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
0: Co to dneska je?
1: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
0: Tak počkejte, oproti...
1: To je baráček.
0: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
1: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
0: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
1: Ale jo, tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A no soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
0: Soud? To bylo u soudu?
1: No.
0: Kauza.
1: No.
0: Takže on to zapřel původně.
1: No to já nevím.
0: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan
1: tak
0: Horák.
1: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
0: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no, tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
1: Jo, po koruně.
0: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
1: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
0: Práce na zahradě.
1: No.
0: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
1: Magdalenky.
0: To Magdalenky, Karolínky.
1: Já jsem to pochopila.
0: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
1: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
0: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
1: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
0: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
1: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
0: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy byste byla, vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
1: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
0: Ne, lžete.
1: Ne, fakt.
0: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
1: A to je český?
0: No to je film pro pamětníky.
1: No ale český?
0: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
1: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
0: Jakože by to bylo Dulské?
1: Třeba.
0: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
1: Odpustky.
0: Posluhovačku. A matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano.
0: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Nevhodně se choval. Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
1: No a jak to, jak to,
0: se dívám tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
0: Pomačkat,
1: no, no, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: To spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím, nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle.
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: Tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš Xaverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Pacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka.
0: Morálka paní Dulské.
1: Hele, to je film z roku 1958.
0: No, tak to nic nechce.
1: A to vypadá, že ta pomačkaná, omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No.
1: No.
0: Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No, to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je Zdeňka Baldová.
0: Zdeňka Baldová?
1: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišno by u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema v Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědej hezky, a ona přijela a zjistilo se, že v tom, jestli 17, 18, taky nějak bylo, byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
1: No.
0: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo,
0: takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
1: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna. ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no, z Bulharska, ale.
1: Jo, jo, ale tak zase to je hezký.
0: No,
1: tak. To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička a...
0: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechala vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to do prachy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jak to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale ta ho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
0: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, ha. Promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt?
1: No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, to je klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
0: No dovolte, no paní Karol. Teda v žádném případě neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ti, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct. Jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lajinová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No, počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřeboval, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Jste v tom pokrk, i když nevině, informovala mě věštkyně, řekla,

jak hlad. Zkoušel jsem si do tmy malovat ženské tělo lehce schoulené vedle strážce svého plamene, než měl k ránu objal chlad.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček. Hondo, dneska musíme udělat takový výjimečný začátek Férovky, protože točíme o bitcoinech. Začínáme natáčet Férovku za situace, kdy jsme se dozvěděli od ministryně spravedlnosti ODS Evy Rekroha, že bitcoinová zpráva znovu nebude. Jenom prosím tě, máš nějaký nový informace nebo platí to?
2: No hele, já si myslím, že oni něco vypotějí. Že ti starostové na ní budou tak sedět, že to nakonec Eva Dekroa možná napíše sama, nebo to společně namalujou, nebo si někoho na to ještě najmou, protože peníze stále jsou. Ale musím se smát, já jsem si myslel, že tahle země bude řešit dilema, jestli euro nebo českou korunu, ale tahle ta země po vzoru Zvonokos řeší, co s bitcoinama.
1: Jestli správu nebo nesprávu.
2: Přesně.
1: No, my jsme už jednu Férovku samozřejmě bitcoinům, nebo možná nejednu věnovali. Věděli jsme a říkali jsme, že to, že Eva Dekroa, že je poslaná premiérem Petrem Fialou na ministerstvo spravedlnosti, je v podstatě, že to tam má zamést. Veškerý, ať už koordinátor bitcoinu David Uhlíř nebo soukromý audit, že jsou jenom kouřový slony. Ale netušili jsme, v jakou frašku Eva Dekroa dokáže bitcoiny na všech frontách obrátit během 4 týdnů. A jestliže se o ní začalo mluvit jako o nové, lepší, modernější ODS, a že Pavel Blažek a Jan Zahradil jsou ty stará, ta nemoderní ODS, no tak já myslím, že Eva Dekroa dokázala trůfnout i Petra Fialu, protože skutečně job, který dokázala za 4 týdny, to by nikdo nečekal.
2: Hele, chtělo by se říct, že Eva tropí hlouposti a ono se to ještě potáhne, protože nejenže táhne sama sebe pod hladinu, ale velmi to komplikuje starostům a bude to trápení, bude to velmi nešťastný výkop kampaně, protože se prostě bitcoiny vrací, jak nikdo nepočítal, protože prostě nejsou schopni, a to je mimochodem ODS strana, která tady prosazovala vyhazo bez udání důvodů. A vidíš, nevyvoděj závěry, neudělej personální rošádu, nenajdou ministra financí, který se někde teďka neznámo, kde pohybuje po Moravskoslezsku. A já si myslím, že ve výsledku na tom vydělají lidovci, kteří budou kroužkovat a mstít se.
1: No, každopádně, podívejme se na to i pozitivně, na každý tiskovce, kdy Eva Dekora oznamuje, ať už je zpráva bitcoinová bude nebo nebude, tak má nový kostým a stejně jako paní prezidentový jí to sluší a usmívá se, protože je z ODS, protože se nikomu nic nestalo, jak víme. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě opinio.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoli však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme. Já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitele, například mimo jiné ředitele fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, ty tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si, jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo.
1: Jako zabráníte, my dneska nemáme... nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby, jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. Hmm. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Hmm. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě je potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Hmm. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Vždyť je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: Hmm. No, prosím se, neviny základní hodnota právního státu?
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce no, půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že se více lidí bude bránit. Bude
2: pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání. Hmm. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí. Hmm.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, ale vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kde by se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marie Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby.

0: přednáška v právnické fakultě může rozevírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat respektive rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
0: Zkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu. A pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje ksi soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi jako sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Moment, bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem, o Lence Bradáčově, a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě,
1: nemůže to být.
0: Tak jsem to já, no, ale jako bohužel, jo, tak jako.
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě
0: toho,
1: něčeho.
0: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Hmm. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a vlastně, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
0: Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Bradáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?

0: Tak když to vezmeme obecně a šíři, jestli se dnes v justici bavíme o, baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Viz máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě, jako, prostě říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci.
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom tak, nějaký výkřik,
0: já
1: snaha?
0: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun. Radio Xaver.

0: Podtrženo se čtyro a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Z absurdity skutečnost. Česko má aplikaci pro vyjádření souhlasu se sexem. To je jako pravda?
1: No prejo. Co je psáno, je dáno. Tady to máme napsaný. Vy jste úplně z toho zůstal skoprněný beze slov? Já vám to asi nevysvětlím, to by vám měly vysvětlit ty feministky, pro který je tohleto zlatý grál, že jo?
0: Myslíte aplikace. Sufražetky?
1: Tak se tomu říkalo dřív, to je pravda, no. Vy si zvětšujete ten obrázek?
0: Ne, já se dívám, mám pocit, to tělo od někud znám.
1: Že vy jste byl taky v tom konspiračním bytě v revoluční, přiznejte se.
0: Ne, tak toto není, jako toto je...
1: Proto vy tak dobře víte, kdo to tam byl a kdo ne?
0: Já jenom mám obavu, aby...
1: Ne, já myslím, není tam hlava.
0: Ne.
1: Není tam hlava, počkejte, takže počkejte, anonymita zůstala zachována.
0: Není to naše paní produkční, ona není tak opálená. Není to.
1: Není, určitě není.
0: Ne, to bylo na první pohled tak. Povídejte, já tam boťuknu něco, nebo?
1: Já nevím, jak to funguje, to by nám měly vysvětlit ty feministky. Pro ty to byl, že takový zlatý grál, aby se vyjadřoval souhlas se sexem. Jako kdyby to, že se ty dva lidi dobrovolně ocitnou v posteli, nebyl už dost tak velký souhlas, takže teď tomu ještě budeme mít aplikaci. Ještě by to mělo být ideálně propojený s nějakým velkým bratrem. Jo? Že by se mohlo vyhodnocovat kdokolikrát, takže bychom měli přesné statistiky. Nemuseli by si to ti sexuologové cucat z prstů, kolik jsou takový ty průměrný, že jo, čísla u nás, tak by to měli přesný, měli by to přímo z aplikace.
0: Paní Karol, promiňte, že jsem tak smělej, vy v tom to jedete zjevně, jak informačně, ale kdo komu dává ten souhlas?
1: Já si myslím, že v té apce to asi nějak odkliknou oba, já nevím. Představte si, až potom žena půjde na policii nahlásit znásilnění a policista se jí zeptá, a vy jste u sebe neměla telefon?
0: No ne, já jsem člověk, který se pohybuje v těch počítačích, rozumím
1: tomu. To je pravda.
0: Chápete?
1: Vy máte i ty mluvící hodinky tam, když si tu aplikaci stáhnete, tak to budete moc muset takhle na ruce.
0: Já mám i mluvící pořád. Váhu doma, jo, která jako, no to je jedno, ale já bych, jak to znám, protože jsem taky tak trošku programátor, já bych si to nastavil defaultně. Víte, co to znamená defaultní nastavení?
1: No.
0: Že souhlas mají všichni.
1: Jsou...
0: Každý, kdo chce, a ještě bych to rozeslal, víte, přes Bluetooth všem přítomným.
1: No počkejte, ale to potom nikdo nevyhodnotí ty informace. Tam je právě důležitý, aby jsme věděli, kdo. Aby jsme měli ty informace. To, že mají přístup všichni, to není žádný údaj. My potřebujeme vědět, že v 10.15 to byla Máňa, ve 12.40 přišla Helena, pak máte pauzu až do 17 hodin, to jste byla se někde na obědě, nebo to a přišla Růžena. Takhle my to potřebujeme mít pro velkýho bratra.
0: Rozumím to.
1: No.
0: Teď se mi spojilo, víte, vyprávila mě jedna dáma, která pracuje v tetovacím studiu, že si, o nejrůznějších, co si lidi nechávají tetovat, a hlavně kam, paní Karol, to byste nevěřila.
1: Věřila.
0: No nevěřila.
1: No to bych věřila.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Tak právě tam, jak byste tomu věřila, já jsem tomu nevěřil, si jistá zákaznice nechala vytetovat čárkový kód. Ale přesně těsně vedle.
1: To se ale musí blbě načítat, ne, tam dole.
0: No já už chápu, proč to tam má.
1: Já
0: ne. Tady ty aplikace.
1: Jo, tady kvůli aplikaci, aha, no vidíte.
0: Ona dá čárkový kód. Už to tam je souhlas.
1: Akorát je trošku problém, že ono to tetování se po čase rozmaže, tak nevíme, jak dlouho to bude fungovat.
0: No tak to nebo jak je dlouho fungovat.
1: Možná proto budou ty čipy. Že pak jenom přijdete k aplikaci, přiložíte ruku s čipem, bude to odfajfkovaný.
0: Jo. Nainstalujeme si to.
1: Jako my dva pro sebe.
0: A dáme si souhlas a dáme to na Facebook.
1: To bude krásný. Hele, to bude podobný, jak bylo oznamování, nebo jak je oznamování polohy a oznamování přátel, s kým jste, takže by se to rovnou z té aplikace živě přenášelo na sociální sítě. To bude další krok.
0: Já bych chtěl mít prosím aspoň jeden souhlas.
1: Tak já vám ho dám, až si tu aplikaci nainstaluju.
0: Nic po vás.
1: A nebo já vám ho můžu dát písemně na papír. Hele, starý dobrý
0: ono,
1: papír. Není, to je klasika,
0: ne,
1: papír.
0: Já bych chtěl tu aplikaci.
1: Až vám klekne telefon, co potom, tak souhlas na papíře vám zůstane, i když budete bez telefonu.
0: A to je takový šťavnatý.
1: Dobře,
0: já budu chodit a říkat, podívejte, přátelé, od paní Stonikové.
1: To dobře. Se vám ale strašně rychle vybije baterka.
0: protože to
1: no, když s tím pořád budete chodit a budete to ukazovat, to máte do hodiny vybitou baterku.
0: Já mám takovou tu přidělávací.
1: Máte přidělávací, tak to jo.
0: Ukrajina se přiblížila k Evropské unii. Ukrajina se přiblížila k Evropské unii, paní Karol. Mm-hmm. Díky své vůli čelit ruské agresi. Nemám z toho žádnou radost.
1: Ne, to je krásné. Já si myslím, že mě ještě tak opravte, ale já mám pocit, že to je úplně poprvé, co se kandidátskou zemí stala nějaká země, ve které probíhá otevřený válečný konflikt. Já se nepamatuju, že by někdy nějaká jiná země, kde by se tohle dělo, byla kandidátskou zemí.
0: Vás taková napadá?
1: Válka je málo kdy. To není argument.
0: Víte, co je argument? Že toto je typická situace, kdy se vlk nažral a koza zůstala celá, protože je to půl cesta, na té půl cestě to zůstane na hodně, hodně dlouho.
1: No ono opatrně s tou kozou, jestli zůstane celá, jo? Já si myslím, že ta ukrajinská koza, stejně ten konflikt neskončí tím, že by ta koza zůstala celá. Až to začnou špičky západu řešit, tak stejně budou muset dovolit, aby ten ruský vlk si z ní něco ukous, takže ta ukrajinská koza celá nezůstane. To si myslím, dovolili, že je jako definitivní, že takhle to nebude. Jako samozřejmě má to vysílat nějakou message navenek, že je tam u toho pan Macron, který se tam tak jako vesele směje. Zároveň oni tím trošku jako vyfoukli ten hlavní bod českému předsednictví, protože Češi si hodně zakládají, pan Lipavský to říkal, jak Evropa nesmí během českého předsednictví zapomenout na Ukrajinu. Pan premiér Fiala vidí tu ukrajinskou záležitost jako jednu z priorit českého předsednictví, takže teď najednou jim tam veškerou smetánku slízne pan Scholz s panem Macronem. Že? Ještě pan Scholz k tomu měl celou dobu takovej dosti jako chladnej přístup, protože oni jsou hodně závislí na tom ruském plynu, až tak dalece to měnit nechtějí. Takže teď si tady to i vidíte, jo, jak ten pan Zelenský mu takhle podává ruku a vlastně kouká někam úplně jinam. Že jo. Scholz se tam směje do kamery, protože ví, že z toho vytříská vody. Macron tam mezi nima stojí jako taťka. Jo, je to takový, ta fotka je taková hezky symbolická.
0: Jestli oni nejdou z nějakého konspiračního bytu.
1: Kokainek byl.
0: Já tam takhle vidím někde vzadu toho Hlubučka, Redla.
1: Je pravda, že pan Hlubuček má s panem Scholzem trochu podobný účes.
0: Ano. Tak ještě toto. Rakušan. Gazdíkovi jsem doporučil, ať šifrovaný telefon rozkope, cítíte tu agresivitu,
1: rozkope,
0: a vyhodí z okna. Tady taky je to hodnej kluk, že?
1: Je to hodnej kluk a přitom věděl, že ten Gazdík má šifrovaný telefon. On údajně o ničem nevěděl, měl jenom takový indicie a najednou nám tady přizná, že věděl, že Gazdík k tomu, aby si mohl volat s tím Hlubučkem, který ho údajně taky neznal, takže si najednou s ním volal šifrovaným telefonem. To je hezký, jak nám na sebe ty věci prozrazujou sami.
0: Je to trošku jinak, paní Karol.
1: Není, je to přesně tak.
0: Nemám zákulisní informace. Ten Gazdík ten měl ten telefon šifrovaný. Proto, že v něm měl tu aplikaci na ty souhlasy.
1: Jo, takhle.
0: A nechtěla, aby se někdo dozvěděl.
1: Hele, a vy fakt myslíte, že v tom konspiračním bytě s těma společnicema, který teda vy jste nazval úplně jinak, nebudem to opakovat, tam se hrálo na nějaký souhlasy?
0: Tam byly money play.
1: Já si myslím, že tam, že jste vůbec jako přišel, to byl ten souhlas, ne?
0: Tam jo.
1: No.
0: Jenom by mě zajímalo, jestli bylo EET, když holky kasírovaly. Politik, který má šifrovaný telefon, je nepřijatelný. Protože jasný, že něco páchá, ne?
1: Ale tak já za situace, kdy
0: chci
1: jako...
0: Chceme být transparentní, paní Karol?
1: My ne, oni chtějí být transparentní. Já to nepotřebuju.
0: Já si totiž myslím, že by měla být v rámci transparentnosti nějaká webová stránka, kde bychom si každý den rozklikli SMSky politiků, hovory. To Piráti to prosadí určitě tohleto. A Evropská unie to podpoří, saďte si.
1: To já nevím, jestli by se mi to úplně chtělo číst. Mně úplně stačí takový ty věci, co politici píšou veřejně. Já úplně asi nepotřebuji vědět, co si píše paní Pekarová. Mně úplně stačí projet si její Facebook a už tak z toho mám v oči pomalu jak Rakušan.
0: Já bych chtěl.
1: Vy byste chtěl?
0: Já bych chtěl si číst, co si píše paní Pekarová.
1: Mě by spíš zajímalo, jak tam vyprávěl pan Gazdík, jakože, že kdo ho umí, že jeho umí jenom ta manželka. Mě by zajímalo, kdo se jako baví o tom, že umí Pekarovou. Já bych řekla, že Fiala.
0: Co je umí?
1: No umí, to se tak říká.
0: Jako napodobit nebo co?
1: Ne, to je takovej slangovej výraz, jako protože někdo umí z toho člověka vymáčknout, co potřebuje, dostat ho, kam potřebuje a tak. To se tak jako říká, že někdo někoho umí.
0: Jo, takhle, v tom případě já umím s Tonikovou.
1: No to neumíte.
0: Ne?
1: Ne, ale možná si to myslíte. No.
0: Takže vy ještě budete klást odpor takhle v závěru.
1: No jistě, že jo.
0: Paní Karol, kam jdete na dovolenou?
1: No, asi domů.
0: Nikam, že bychom jeli spolu? To... vám dělá společník?
1: No počkejte, tak před chvílí jste říkal, že nechcete být společník, že nejsme společníci, tak to co jsem, já s váma budu jezdit na dovolenou? Já jsem říkal, ale... že i my dva jsme společníci, vy jste byl proti, tak no, si jezděte na dovolenou
0: ta,
1: sám.
0: Tam nezazněla ta zásadní věc.
1: To je která?
0: No mě se to blbě říká. To je společník, to nemůže dělat zadarmo, to uznáte, ne?
1: Dobře, tak můžete tu dovolenou zaplatit a já potom pojedu.
0: A já jsem slyšel, že vy neumíte plavat.
1: Tak to jste slyšel špatně.
0: Umíte plavat?
1: No jasně.
0: Jo? Spolehlivě?
1: No jo.
0: No tak budeme jezdit na Sadsku.
1: Tam to bude krásné.
0: Tam je to hluboký.
1: Tam je to hluboký. Dáme si přitom malý pivo. Až nám to povolej.
0: Proč bychom si dávali pivo?
1: Tak protože to bude povolený.
0: No pojedeme sportovat, paní Karol.
1: A to neznamená, že si nemůžeme dát malý pivo. Já teda pivo nepiju, ale na počest toho, že už je to povolený,
0: já
1: si ho dám.
0: Já pivo také nepiju, ale budu vám vyprávět anekdoty po cestě.
1: Ježkové oči.
0: Těším se na příště.
1: Já taky.
0: Máte v pondělí stream, ne?
1: Ano.
0: Já koukám vždycky.
1: To je od vás hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou, mějte se.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že je nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.
3: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
0: Posloucháte Radio Xaver.
4: Každý

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděná a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak
2: Česko... jsem dezolát, jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicióznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Pákš, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to přesně spočítané.
1: Jedna není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom... Říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrej možná, ale skorumpovaný zcela jistě.
3: A,
2: no, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ti Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a vědí, ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou

0: chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
1: Ano, ano.
0: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
1: Zcela jednoznačně.
0: Jako úplně.
1: Ano, ano.
0: Celý šmitec.
1: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost a varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
0: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
1: To já mám pořád.
0: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
1: Podívejte.
0: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
1: Šaška.
0: Vy jste ji označil za šašku.
1: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
0: To od vás není hezké.
1: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
0: je to dobré?
1: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, on by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
0: No a paní Dekroa Šaškyně?
1: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
0: No to jste použil.
1: Možný to je.
0: No.
1: Nevyluču to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
0: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
1: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
0: Je to.
1: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu, a lidé, kteří to udělali,

0: prvním místě pan Blažek a pan Stanjura by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
0: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení je
0: to jaké? By nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Posloucháte Radio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: take your love to town.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: A pojďme hned do reality, pane Šlachto. Včera nám skončil pan Mlejnek. Uzi se to jmenuje, že?
1: Uzi, špioni.
0: Špioni. O čem to svědčí, že nakonec odešel?
1: Tak svědčí to o tom, že jsme promehali 2 měsíce, nebo 54 dní přímo, když byl ve funkci, tím, že kdyby od začátku, nebo poté, co vyšlo najevo vlastně ty věci ohledně Dozime, to propojení vlastně Mlejnka za jedlem, kdyby byl odvolán a vůbec do té funkce by nebyl dán, tak by pan Rakušan se mohl zabývat věcma důležitýma na ministerstvu vnitra, protože už jenom včera ta vlastně jeho, že se vzdal funkce, vlastně to vzdání funkce, to zase nebylo o tom, že by ten tlak na něho byl tak enormní a tak, jak to v médiích bylo napřed ráno popisovaný a jak si pan Fiala a pan Rakušan ho cení za to, že se rozhodnul. Ale kolem poledne už vyšlo najevo, že tam byly další důkazy o tom, že vlastně Mlejnek už v roce 2016 procházel na odposleši v korupčním jednání ohledně firmy Technisev.
0: Procházel na odposleši?
1: Procházel, že vlastně byl nějaký záznamy vlastně
0: toho, jo, koru,
1: že se někde objevil, to vytáhli novináři ze seznamu, když procházeli ty rozsudky zpátky. A řekl bych, že se zařadil jenom té plejády toho Stanu. Protože Stan vždycky už od toho, co se ujal ve vládě, nebo kdy začal vládnout, a všechny jeho kauzy byly o tom, že jakmile se na ně přišli, tak řekli, tak už, a teď už to začneme znovu, vymlčujeme. Ať to byly jejich účty v zahraničí, ať to byly věci, které Polčák, Gazdík, všechno jenom poté, co se na to došlo. Ale dopředu se neudělalo vůbec nic. A tady je to úplně s Mlejnkem to stejné. Takže jestli někdo dá do funkce Mlejnka s tím, že jeho manželka, učitelka, má firmu na odposlechy, prodávání odposlechu, vyhledávání odposlechu a podobné věci, a on nepřizná teda ministrovi vnitra to, že tímto se zabýval a kde všude probíhal, tak podle mě to naprosto selhání ministra vnitra.
0: Počkejte, a proč by nemohla mít učitelka firmu na odposlechy?
1: No, tak je to, pro mě to není úplně normální. Tím, že když toho člověka dáváte do takové služby, tak už je to podle mě riziko, už jenom o tom, že jestli 10 let manželka a vedle manžel, který se vlastně i nabízel stejný produkty a vlastně se v tom pohyboval, v tom prostředí, tak to určitě pro mě není naprosto osoba, která by byla naprosto čistá, aby vedla takovou tajnou službu.
0: Pane Šlachto, na druhou stranu, není to příliš povyku pro nic, vzhledem k tomu, že ta služba, ten úřad pro zahraniční informace,
1: úřad pro zahraniční styky a informace,
0: Budeme působí hlavně v zahraničí. To s českou politikou nemá nic.
1: No, to je sice pravda, ale pokud víte, tak vlastně v současné době stíhaný je vlastně před soudem postavený vlastně náměstek této služby předešlé za ministra Chovance, kdy vlastně se mluví o spojené věření stovek milionů korun, a to je ta kauza toho, těch prodej té Agáty, to je takový to technický zařízení ohledně odposlechu a podobných věcí.
0: A to jsem nikdy nepochopil, tuto kauzu.
1: No, kauza tak, že Agáty nejsou, peníze nejsou a nějakým způsobem státní zastupitelství to prověřuje a došlo tak daleko, že je postavené před soud. Takže těch důkazů, ono je to bohužel ve stupni utajení, takže vlastně není schopen se nikdo dozvědět jakoby to meritu a to podstatné té věci, takže uvidíme samozřejmě, co bude u soudu a co z toho vyjde.
0: Jinými slovy, někdo ukradl nějaké to zařízení?
1: Mohl ukázat, nebo ta tajná služba to mohla někomu darovat, nebo to mohla někomu za něco darovat. A ty si samozřejmě vyskoval, jestli daroval, jestli ty peníze z toho, protože jsou to stovky milionů korun, které chybí. A je to za ministra Chovance vlastně v té době, kdy se šefoval, nebo kdy šefoval on ministerstvo vnitra. Takže pro mě to není vůbec banální služba, ale na dlouho to ukazuje spíš na řízení ministra Rakušana. Protože podle mě, tak jak se chvástná tím, že zvládl ukrajinskou vlastně migrační krizi, tak podle mě ji naprosto nezvládl, protože teď máme 1. září.
0: Vydržte, k tomu se dostaneme, jo?
1: Ale jenom jakoby tomu, že vlastně, když tam dáme takového člověka, tak samozřejmě ta služba se vám může vymknout naprosto z rukou. Vemte vojenské zpravodajství, kauza Naďová, kterou jsme dělali my, vojenské zpravodajství taky má působit venku, sbírat informace pro Českou republiku venku a nakonec se dokázalo, že sledovali tady a sledovali lidi na českém území.
0: Koho vlastně špionuje nebo řídí ta služba, tady ta ÚZSI? S kým ona pracuje? Ona se stará o český špiony, který my vyšlem do světa, anebo najímá v jednotlivých zemích, tak jak je to známý?
1: Všechno. Ono jakoby jejich hlavním úkolem je, aby chránili Českou republiku v okolních zemích a zájmy České republiky vůči České republice. Takže můžeme mít, že budeme mít, a může to být ekonomická špionáž, můžou to být všechny věci, které se můžou týkat tím, že té České republice se může ublížit, já nevím, v těch parametrech, které jsou dané, tak samozřejmě na to by měli a měli by umět přenést informaci. A třeba já jsem se ptal na začátku covidové, vlastně kauzy, kdy to začalo v tom březnu 2020, ministra tehdy Hamáčka, který mě na to neodpověděl, že vlastně v Itálii už ten problém začal někdy v lednu, covid vlastně, a já nevím, začaly se ty informace dávat dohromady. A u nás ještě v únoru jsme prodávali, nebo nám tady Čína skupovala roušky a vlastně vyvážela nám je ven. Proč UZI, která vlastně máme vysazenou, proč třeba ty informace, protože to není jenom o ekonomice, je to i o ohrožení, může to být zdravotní, může to být plno věcí, které ty informace, nebo ti agenti můžou sbírat. Proč jsme ty informace nedostali? A nikdo mě na to nikdy neodpověděl, jestli to zůstalo v trezoru, nebo jestli tu informaci UZI vůbec nedala, protože jsme se na to mohli připravit, nemuseli jsme prodávat, mohli jsme zapojit český výrobce, mohlo být hrozně moc věcí, kdyby jsme tu informaci měli dopředu. Bohužel, tak na to slouží, na to by měl sloužit UZI.
0: Co to může znamenat v celé té struktuře, tedy ptám se na ministra vnitra a třeba i na vládu celou?
1: Tak může to znamenat
0: toho pana Mlejnka.
1: No, já vůbec nevím, proč ty dva měsíce tak urputně, jak Rakušan, tak vlastně i potom premiér ho dažili takovým způsobem, když ty informace začaly vycházet najevo postupně.
0: No, nechtěli prohrát, to je jednoduché.
1: No, nechtěli prohrát, ale druhou stranu destabilizovat službu, protože samozřejmě není dobře, když o tajné službě se mluví v médiích a samozřejmě o té službě je denodenně se dočítáte některé další věci. Navíc sám Mlejnek musel vědět, že těch informací za to desetiletí působení v těch strukturách, toho technice, nebo já nevím co všechno, kde se všude pohyboval, že ti novináři se budou snažit těm informacím maximálně dostat, pokud už se to dostalo do takové fáze. A pro mě je důležité to, že ministr Rakušan vůbec toho člověka do té funkce ani neměl jmenovat. Protože to je ten výběr toho člověka. A jestli ten člověk má tajné na NBU vlastně, tak ta funkce musí mít přísně tajné. Samozřejmě tam do té doby, než to dostanete, ta možnost tam je. Ale pro mě asi, že by do té funkce dostával člověka, tak už by to přísně tajné minimálně měl mít.
0: Co to může znamenat dál?
1: Dál to může znamenat, když Mlejnek teď odešel, tak samozřejmě pro mě je to, že Rakušan je naprosto znevěhodněnej. Protože já jsem dneska četl jeho rozhovor s tím, že on vlastně v organizovaném zločinu s nikým se nepotkával, on vlastně nic nevěděl, že ve stanu mu pod zadkem jeho místopředsedové děli věci ze stanu, to, co se dělo, o ničem nevěděl. Na druhou stranu uvědomte si, že ministr Rakušan sedí na jednom nejdůležitějších ministerstvech, silový ministerstvo. Je to policist, hasiči, veřejná správa. A jestli ten člověk nic neví o lidech, kteří jsou kolem něho, vybere si ještě Mlejnka, ještě za ním sedí, nebo na něm sedí, tak mě řekněte, jak chce vykonávat pozici ministra vnitra. To je podle mě naprosto to, že ten člověk by spíš měl učit na tom Gimplu, na to co dělal.
0: Počkejte.
1: Ale tak. To myslím dobrým, jako by přece, když mám znalosti. Já bych taky nešel dělat ministra školství, přece, když jsem toho ministra školství nedělal. A sedí na jednom z nejdůležitějších ministerstev, který v současné době musí řešit. A těch problémů, které jsou na řešení, je strašně moc.
0: No to je výsledek voleb, pane Šlachto. To je jednoduché.
1: To je výsledek voleb, ale na druhou stranu je to výsledek toho, že ho tam daží pan premiér Fiala. Je spokojený, nejspíš tou prací, protože samozřejmě se za něho zastal.
0: Za to bych ruku do ohně nedal, že je spokojený.
1: Ale daží ho. Daží ho a tím dává najevo, že s tím samozřejmě, jestli má 33 poslanců, musí dažet tuto vládu, protože těch problémů samozřejmě máme strašně. To už je jejich politická antika, jakoby to, co oni si mezi sebou kšeftují. Na druhou stranu my se tady bavíme o dovzmetru, my se bavíme o tom, jak ministerstvo vnitra v současné době je znevěhodněný, podle mě jednoznačně. A už když šel do funkce, jak už vemte, že si nechal prvního náměstka ministra, si nechal člověka, nějak pan Nováček, který se jmenuje, který byl prvním náměstkem za ministra Chovance, byl za ministra Hamáčka, teď je za ministra Rakušana. Prvně člověk, který byl odpovědný vlastně za řízení úseku bezpečnosti. A to, co jsme říkali, jak už nikdy žádný lidi neměl, nebyl připraven na tu funkci. A tady si myslím, že to jasně ukazuje.
0: Vidíte tam ještě něco dalšího, kromě teda tady toho pochybení?
1: Tak vidím fungování, a když vezmete ty jednotlivé kauzy, a teď vemte jenom poslední věc, a nevím, jestli jste zaznamenal, ale já jsem se byl na hranicích minulý týden podívat příliv vlastně uprchlíků, a už to není Ukrajina. Už se bavíme o syrských, turecká uprchlíků, a není to jednotlivci, ale jsou to stovky denně, kteří tam třeba přes víkend
0: to napadlo.
1: Proudí k nám. A vlastně přes nás se snaží do Německa, snaží se do západní Evropy jakoby dostat. A je to ekonomická migrace, protože se samozřejmě prokážou, že jsou syrští uprchlíci. Tím pádem vlastně vy nedáváte do Sýrie, vlastně se nevrací. A tyto lidi nám tady zůstávají a vlastně potom pochází dál a po Evropě nám nějakým způsobem kolizují. Minister vnitra, místo aby se snažil tuto záležitost řešit, minimálně v tom, že Slováci od nás nepřebíjají, tedy ty běžence, které my zadržíme, tak pošle na Slovensko policejního prezidenta, když při tom vydávání nebo přebíjání je věc politická, není to věc policejního prezidenta a policejního prezidia. A to, co já mám informace od policistů, tak už to mají plný zuby, protože jsou přetížení a jsou to opravdu stovky běženců denně. A je to znovu pan Rakušan. Místo svý problémy, který má s Dozimetem, se Stanem, tak by měl řídit ministerstvo vnitra. A to jsou ty dopady z toho přesně řízení.
0: Takové to pravidlo první bezpečné země, které platí pro uprchlíky, tak mě pořád nedochází, jak se dostanou k nám?
1: Dostanou se přes Slovensko, se dostávají.
0: No, ale my nejsme první bezpečná země.
1: No, my nejsme bezpečná země pevně, ale na druhou stranu my jsme. A když si vzpomenete, byli zajímaví ve volbách, když jsme stáli vedle sebe při těch debatách a pan Rakušan s panem Fialou tam mluvili o tom, že musíme posílit vnější hranice Evropské unie právě kvůli bezpečnosti. My předsedáme Evropské unii v současné době, jsme odpovědní za chod Evropské unie, já nevím, jestli jste to zaznamenal v médiích, ale já nějak úplně ne. Takže i to, že se nám dostává přes pevně bezpečnou zemi, tak v současné době my bychom to měli řešit. Minimálně s tím, že bychom měli svolat schůzku ministrů vnitra. A měli bychom řešit ten příliv, takový množství. A právě zjišťovat o tom, jak je možné, že se to přes vnější hranice Evropské unie k nám dostává. Ale my ty informace nemáme. My jsme udělali dvoudenní cvičení minulý týden, pan Rakušan, a od té době se mlčí a znovu se nám to sem proudí.
0: A vy mluvíte o policistech, proč ne armáda?
1: Armáda tam byla, ale musí být samozřejmě vládou vyslaná. To bylo to dvoudenní školení, nebo oni tomu nazývají cvičení nebo školení. A vlastně poté se zase zatáhla zpátky, protože tam nemůže armáda bez povolení vlády, samozřejmě bez toho, že by se vyhlásil ten první stupeň, ochrana vnitřní hranice, protože vemte, že Rakousko to vyhlásilo, Německo to vyhlásilo, Slovinsko to má vyhlásený a my stojíme nic. A ono nám to dává ta ochrana té vnitřní hranice, že policisté můžou kontrolovat na není to o zavření hranice, ale o tom, že jim to dává legislativní možnosti kontrolovat zavazadlový prostor, zastavovat auta při vstupu do naší země.
0: Včera byl propuštěn jeden z aktérů kauzy Dozimetr, ten pan Hlubuček. Co zatím máme číst?
1: Já jsem to sledoval v médiích, státní zástupce po komunikaci s advokátem splnil podmínky Hlubuček, myslím, že tam byly nějaký miliony, 6 milionů korun, který musel jako kauci složit a nějaký myslím, že pasy nebo něco takového by nemohl vycestovat. Státní zástupce nejspíš naznal, že to bude dostatečný, že za těch tam 70 dní, myslím, že co byl ve vazbě, splnil ty první úkony výpovědi, výslechu a tady těch věcí a naznal na to, že není problém, aby propustil z vazby, protože vazba není výkon. Vazba by měla trvat po tu dobu, kdy potřebujete udělat výslechy a potřebujete věci udělat v tom prvotním tom dokazování.
0: Dobře.
1: A pokud státní zástupce už proto nehledal důvod.
0: Kde kdo si může položit otázku s tím, jak víme, jak dlouho byl třeba doktor Rád ve vazbě, jak byli trafikanti ve vazbě a jiní.
1: Ti právě nebyli vůbec. Trafikanti byli asi 20 dní, protože...
0: Trafikanti nebyli vůbec?
1: No, byli, protože nejvyšší soud potom řekl, že vlastně se na ně stahuje indemnita a vlastně byli propuštěni z vazby.
0: No ale neříkejte mi, že nebyli vůbec.
1: 27 dní.
0: 27 dní. No a jiní, jo. Tak teď on byl nějaké 2 měsíce, ten pan Hlubuček, a kde kdo si může teď říkat, jestli ta vazba, která byla relativně krátká, než bychom mu to přáli, ale jestli to nemůže mít nějakou spojitost s tím, že jeho kámoš, šéf strany, ten pan Rakušan, je ministrem vnitra. V těchto situacích je to bohužel... Ta pozice jeho nepříjemná směrem k nám veřejnosti, protože si můžeme říkat, tak Hlubuček tam prázdniny prostě byl ve vazbě a teď je venku.
1: Vy jste to řekl to, co já říkám tady možná v začátku, jenom jste to neřekl tam napřímo. Rakušan je pro mě bezpečnostní riziko a už nejenom s tím řízením ministerstva vnitra, ale právě, že se můžou takový názory objevovat, že tím, že sedí na ministerstvu vnitra a bude se snažit ovlivňovat, už jenom nemusíte nikde volat, ale už jenom to, že ten minister vnitra tam sedí a víte, jak to v České republice funguje, kámoš, kámoše a nevím co všechno. Takže pro mě jednoznačně ten člověk nemá co dělat na ministerstvu vnitra. Právě už jenom z těch důvodů, protože to vyšetřování bude trvat dlouho. To vyšetřování nebude jenom tím, že je teď pustíme z vazby, ale bude se vyhodnocovat zakázky na dopravním podniku, zakázky na magistrátu. Samozřejmě bude to trvat hodně dlouho, může se stáhnout rok, rok a půl, dva roky. A tam může dojít k jednotlivým, snaze se dostat k informaci.
0: Pane Šlachto, mně ještě nedochází jedna věc. Vy říkáte, vezmu mu pasy a položí nějakou kauci, 6 milionů nebo kolik.
1: To bylo jenom médiích, jenom to, co jsem
0: bylo si... médiích, no. Dobře. Přece existují jakési tři možné vazební důvody. Pokračování, ovlivňování svědků.
1: Ovlivňování svědků a útěková.
0: A
1: on měl. Vlastně ovlivňování jsou 3 měsíce jenom, protože to byl vlastně propuštěný i ten bývalý ředitel dopravního podniku, který třeba ani si samozřejmě, že ty důvody nejsou, takže to jsou, že budou výslechy a podobné věci. To si myslím, že měl i hluboče a měl útěkovou a právě státní zástupce nejspíš naznal, že to nebude hrozit, ten útěk, i když Rina musel asi zvažovat strašně moc věcí, protože víme, že má majetky v zahraničí, má byty v zahraničí, umí se pohybovat v zahraničí, takže to riziko si myslím, že muselo být hodně velký. Takže uvidíme samozřejmě, jaký ty podmínky nastavil Hlubučkovi. No a doufejme, že nezahne. No. Mm-hmm. Já bych teda v tomto byl stekní, teda já bych sám jakoby s mým pohledem a s tím, co znám jako o té kauze, tak bych měl problémy jakoby opustit.
0: Celé vlastně dlouhé příběhy se vypráví o tom, jak záleží na tom, jakého máte advokáta. Je to i tento případ? Myslíte, že on je zastoupený perfektními advokáty a že to tam nemá kam zahnout, že kdyby to dělal, teď nechci říkat slabší advokát, ale ne takový žralok, řekněme, tak by to dopadlo jinak třeba?
1: Asi řeknu něco, že advokáti budou skákat možná z okna, protože to je názor mu je. Víte, ono není dobrý špatný advokát. Jakoby, jo? Ono někteří by si některé jména, které jsou takový slovutní, tak člověk, který to jméno nemá, tak by neřekl, že je dobrý. Ale já si myslím, že oni si právě ty advokáty vybírají podle toho, byste to řekl, ty žraloky, kteří dokáží s tou kauzou určitým způsobem prodlužovat, dokážu v té kauze, my jsme tomu vždycky říkali, dokážu v tom udělat strašný bordel v té kauze a pak ta kauza se táhne a rok, dva roky, tři roky, než u toho soudu vlastně tak, jak doktor Jád trval kolik, 5-6 let, než to došlo k soudu a už i ta veřejnost už je nějakým způsobem taková promlčená, už je ovlivněná a říká, ježiš, kdo ví, jak to tam bylo, je to vůbec pravda, není to vůbec pravda a to nám přesně umůže trestní řád a umožňuje tam ta činnost toho advokáta. Takže já si úplně nemyslím, že advokát tím, že je skvělý, že by se držel přesně podle zákona, ale tady ti žaloci dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek a dokážou tu kauzu nějakým způsobem znevěrohodňovat, prodlužovat a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek.
0: Máte jasno, pane Šlachto, kdyby vás dnes zadrželi a obvinili, koho byste si zvolil? Máte jasné jméno?
1: No, nic jsem neudělal, nevím za co, takže jako mi jméno nemám, ale určitě bych žáloka bych, protože bych na něj neměl, protože na toho žáloka musíte mít strašný peníze. Ten žálok to nedělá, to není charita, takže určitě ten žálok na to, aby něco začal dělat, tak samozřejmě tam potřebujete
0: rány. Takže ex-offo byste si nechal?
1: Tu ex-offo nebo možná kamarádi by možná to vzali jenom jakoby čestnou.
0: To ex-offo vám nevěří.
1: Čestnou no, by mu vzali.
0: Volby. Proč přísaha teď v té předvolební kampani není tolik vidět?
1: No není vidět, protože nemáme ty peníze, které mají ty ostatní samozřejmě
0: ve té velké kampani.
1: Ne, ale je to o velkých penězích samozřejmě.
0: Vy jste museli dostat peníze.
1: My jsme dostali, zaplatili jsme za to dluhy, které jsme měli, a to já jsem říkal, to, co jsme si napůjčovali. A samozřejmě na to, abyste ověsil billboardy, a teď tady vidíte, jedete po Praze, za jednoho bylo líp, za druhého bude líp a třetího bude ještě líp, tak jako vy na to nemáte, protože se fakt pohybujete v milionových částkách. Takže my sázíme na kontaktní kampaň, vlastně stojíme tady v Praze a rozdáváme. Jsou to lidi, kteří nejsou třeba v Praze jdeme, jsem hrozně rád, s hnutím Patrioti, který vlastně je předseda je na Praze 8, Jiří Vítek, který vlastně jsou nám strašně blízcí a myslím si, že hrozně sympatický hnutí. A v ostatních městech vlastně jdeme taky spíš kontaktní kampaní, jdeme přesvědčovat lidi, že to jdeme Brno, jdeme Plzeň. Teď podle průzkumu v Plzni jsme dopadli mezi 6000 respondenty, jsme dopadli, první jsme byli jakoby na primátora, takže uvidíme. Já vím, že samozřejmě těch billboardů je hodně, že to dokáže ovlivňovat, na druhou stranu. Já, co jsem se trošku pustil do České televize, tak si myslím, že ty média nás nějakým způsobem i vymlčují a je to strašně poznat, že o přísaze, když se mluví, tak o ČSSD se někde mluví, ale přísaha tam nikde se neobjevuje, přitom jsme byli na ČSSD, ale to už je realita, že jsem si dovolil něco možná, co se v těchto končinách nedovolí.
0: Ještě mi nedochází, vyjezdíte podle Facebooku po celé republice ale přitom sám kandidujete u vás v Pohořelicích. Proč nejste s občany Pohořelic?
1: Já jsem asi pět meetingů mám, nebo pět akcí mám v Pohořelicích. Tím, že jsem tam v přísahy, tak vlastně do každé obce, do každého města, kde kandidujeme, tak jedu. Vlastně zítra jsem v Havířově, v sobotu jsem v Jičíně, takže jedu tam a snažím se ty naše kandidáty podpořit a podpořit v tom, že za ně dávám opravdu jako do ohně a že za ně dávám, že to jsou ti správní, kteří budou. A s občany Pohořelic mám naplánovaných nějakých pět akcí a končíme vlastně ve středu dva dny před volbama, kdy tam máme poslední vlastně debatu s občany.
0: Má přísaha svůj recept na to, jak řešit ceny energií?
1: Má. Já si myslím, že podle nás teď už je na všechno pozdě. Když vezmete dva měsíce, tři měsíce, teď jsme ztratili tím, že naše vláda a odbojníci ze všech stran hrnuli, co je dobře nebo co je špatně. Teď je nutnosti, protože už máme konec, vlastně máme 1. září, když už lidi se obávají a ten problém samozřejmě tady je, tak musíme okamžitě začít řešit a pro nás jednoznačně postup Slovenska a zřízení jednoho státního dodavatele energie. A vlastně to je náš recept, jakým způsobem by se dal okamžitě dal by se řešit ten problém. Samozřejmě pak do budoucna se můžeme bavit o ČEZech, můžeme se bavit o tom, jestli se má ČEZ odpojil 74 miliard, které byly dany ČEZu, které byly úplně nesmyslně dany, ale teď v tento okamžik je nutnosti, aby ten stát do toho vstoupil. A vlastně my toho nákupčího máme. Máme OTE, akciovou společnost, která je pod ministerstvem průmyslu, která vlastně krátkodobě nakupuje energie. Tak jde jenom legislativně, jde jenom ho rozšířit působnost. A ty velký dodavatel energie přinutit k tomu, aby obchodovali s tímto obchodníkem. Myslím si, Slovensko je zářivý příklad, myslím, že by to šlo jednoznačně.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příští.
1: Moc děkuji už za to, že jste mohl být otevřený. Děkuji.
0: Naším hostem byl Robert Šlachta.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: že šel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
3: Ale ne,
2: jo.
3: Co se děje? A nebuďte slušnej.
2: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
3: Už zás?
2: Zás, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
3: Proplakal?
2: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný, za první vyloženě labutí píseň.
3: Nejlepší sněmovny, ne?
2: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny,
3: jo?
2: Uklizečkám a všem.
3: Jo?
2: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říkala Schillerová.
3: Ty švro, jí to nejde, Markétě, k sebré, no jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
2: Markétě? Půl hodina je moc.
3: To je moc, myslíte? Tak je to formát, k sebré, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
2: To říkal, no.
3: A teď končí.
2: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
3: A pak odšpultem šampaňský, ne? Pořádný.
2: To ne.
3: Končí prokletí.
2: Mě to je líto, že odchází.
3: Jste vážně smutnej.
2: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. Ale víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
3: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
2: kytku? No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
3: No to je.
2: No.
3: Ale oni ho neeskortovali?
2: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
3: No ne, Franta, počkejte.
2: Co, Franta?
3: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
2: No.
3: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
2: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
3: Ksavere, Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinnej vedlení.
2: Takový Ferda.
3: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
2: A to ona taky ne.
3: Je.
2: Myslíte, že jo?
3: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
2: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
3: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
2: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
3: Ale ne, tady je to dobrý.
2: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
3: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
2: Na druhou stranu, pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
3: A co?
2: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
3: To je málo, Xavere.
2: Jemně.
3: Málo.
2: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
3: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně. No,
2: to nevíme.
3: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
2: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
3: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
2: Meda už zvedla prst. Já
3: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
2: Pozor.
3: Ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
2: Jak to?
3: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
2: No,
3: a co já teď budu dělat?
2: Co
3: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
2: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
3: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
2: Bude to ten
3: ničivou.
2: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
3: Jejda.
2: No, a on je jako srandovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
3: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
2: To já nevím, a to už je pryč.
3: Úplně ne, no. To
2: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
3: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
2: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
3: No?
2: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
3: No bez pochyby.
2: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
3: Počkejte, tak... blondýka taková,
2: blondýka.
3: Šafránková.
2: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
3: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
2: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
3: Taková drobnější.
2: Drobnější, subtilní.
3: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
2: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
3: Správně.
2: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
3: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
2: To jsou ty vaše narrativy.
3: No jo.
2: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
3: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
2: Pomník
3: samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček. Soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
2: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
3: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
2: Pane Holče, ten kůň už je ohranej.
3: Kůň jo.
2: Už jsem byl všichni viděl, už si všichni dali stokrát.
3: A já bych si mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
2: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmením?
3: Pekarová.
2: Paní Pekarové.
3: Adamové.
2: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
3: A proč
2: podvodca jsem koně?
3: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
2: Co to je Jižák?
3: No Jižní město. Sídliště, ono je taková
2: ale
3: žena
2: to
3: ze
2: není,
3: sídliště.
2: To není ne? Prestižní. Jako...
3: Je? A bude v kontaktu s plebsem.
2: To už, Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
3: Tam by se hodila taky.
2: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
3: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
2: no
3: toho,
2: a co,
3: kýžete
2: koho ještě
3: na
2: zajímá hůz? Máme.
3: Není to moc přeci jenom?
2: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
3: ne,
2: větší
3: pravdu.
2: Stopu
3: ne.
2: Než Jan Hus a to je paní Markéta
3: máte pravdu. Já bych to
2: Adamová,
3: vyhodil.
2: Pekarová, hodinová skurna.
3: Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
2: No já taky.
3: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo
2: Husa... Já si to vybavu, jak to vypadá.
3: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Markét. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne?
2: Co? A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
3: Ale to ne mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
2: Pane Hoče, tam to drhne.
3: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
2: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
3: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
2: To je už
3: šupry. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
2: No, pane Hoče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
3: Diamant,
2: a ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
3: Jo.
2: To je životní úspěch. Už se nikdy nic takhle nepovede.
3: Je to narrativ životní?
2: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
3: No jasně, jo.
2: A to je přece super.
3: Jo.
2: My nejsme předsedové tady ani XTV?
3: Já jsem místo předseda klubu Sviní.
2: No je to místo předseda.
3: No, koho zajímá mám našlápnu to předsednictví.
2: Koho zajímá místo předseda?
3: Jsem na správné cestě.
2: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale druhý? Nevíte.
3: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
2: Ale a tomu já fandím.
3: Ale nebylo napsaný kam.
2: No kam? Na oběžnou dráhu,
3: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
2: To jako...
3: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
2: Už si to odpuste, pane Holče.
3: Ne,
2: já už se jí musím zastávat.
3: Vždyť je to potřeba. Pojďme... Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
2: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
3: Nenajde.
2: Nenajde, jo.
3: Nenajde, Xaver.
2: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
3: Tam kandidují samý dobrý.
2: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
3: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
2: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
3: Proč?
2: Víte, kdo to je?
3: Kvůli těm nejlepší minister financí.
2: Je minister financí.
3: A končím, žena kapačka?
2: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
3: Já vím.
2: A je vidět, že on ví, že tam v tom moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
3: No to už
2: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
3: Ho porazí Reichl. Hrvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
2: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
3: No nemusí se dostat, Xavere, to je blatečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stal ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
2: No, tak jasně.
3: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
2: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
3: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
2: jo, myslíte?
3: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
2: A zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
3: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
2: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno.

0: hodinu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký
1: to není
0: angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
0: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janičku, jak mluví anglicky a uvidíte.
1: Já na Janičku nesahat, já mám o ní strach.
0: Já na ní taky nesahám.
1: Ona byla
0: nesahám,
1: teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster a mám strach, jestli si nestalo něco přistřílené.
0: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se jo. Děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
0: Co já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
0: Ježiš, já to, chci, to snad ani ne,
1: abys... On má v očích hrůzu, pane Holče.
0: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
0: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe a já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno, a oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
0: Ne? No.
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
0: Proč?
1: Aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
0: no,
1: Babiše...
0: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
0: No tak to...
1: Oni se pošekali.
0: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti...
0: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
0: To je správná
1: protože
0: volba.
1: Protože se mě tam hodnotová. Líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
0: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
0: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
0: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
0: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
0: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
0: Já to si to Babiš. Užívám k
1: Poté, čo jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, co, z nějaké bubliny, zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
0: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
0: Jo.
1: To nejde dohromady.
0: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
0: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 000 nebo s 30 000 hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
0: Tohle jo.
1: Tak.
0: 20 000 hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
0: Ten je dobrý.

0: No je, tak to je tak vzácný člověk.
1: Tedy dokonce čím dál tím lepší.
0: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
1: No tak trošku...
0: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
1: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
0: no.
1: Beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
0: No, tak...
1: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase
0: dověděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
1: Vážně?
0: No.
1: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
0: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
1: No ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
0: Ale to je hezký.
1: To je hezký.
0: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
1: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
0: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
1: Je to stará škola. Je to stará posivá škola a jak říkal David Rád, krmil vesty, ne? Aby vesty je krmila zpátky jeho. A...
0: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
1: No,
0: do čistírny.
1: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, politikem zastan přes 10
0: kdo?
1: Let. Co?
0: Kdo to říkal?
1: Vítek. Rakušan.
0: To říkal.
1: Říkal.
0: Ale to přece blbost.
1: No, tak mu říká blbosti rád.
0: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
1: Jestli si nevolali tím
0: šifr telefonu.
1: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
0: Pak je to v pořádku.
1: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
0: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
1: To je pravda, zdroje jsou.
0: Říkal Špidla, ne?
1: Špidla, ne.
0: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
1: Jasně.
0: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
1: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
0: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
1: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společně.
0: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
1: Ten dobrý taky.
0: To je normálně urválek se vším všudy.
1: To je sekerník.
0: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
1: Filmíky pro dospělí.
0: Pro dospělí, ale herečka. No,
1: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
0: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
1: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
0: Někdy i 6.
1: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
0: Já o tom to nemůžu mluvit.
1: Já taky ne.
0: Já jsem v konfliktu.
1: V Kamaších.
0: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
1: Ne, to ne.
0: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
1: ne?
0: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
1: Mm-hmm.
0: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
1: No ale on si to nevezme.
0: Nikdy si nevzal ani kača. Ani korunu.
1: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y, ne?
0: To já nevím.
1: No tak, je to moc.
0: Ještě existuje?
1: No, těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
0: Nechodí.
1: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
0: No jistě. A bez dotací.
1: Jo?
0: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, mám taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
1: Odklonili na Jezerku?
0: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
1: Je.
0: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
1: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
0: S kým? S Bohdalkou?
1: S legendou,
0: Jezerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
1: Jo? No.
0: A výprej výborná.
1: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
0: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
1: Tak to taky máte v sobě.
0: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řeknu.
1: To jo. To
0: akorátní.
1: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
0: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
1: a, on by nikdy,
0: a to se mě na něm líbí.
1: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
0: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
1: Od narození je takovej, ne?
0: No.
1: Asi.
0: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
1: Jo.
0: Dizident.
1: A Petr Pavel?
0: Tak pozor, to je jiná liga.
1: No vyšší, ne? V dizidentství.
0: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
1: Fuj, tajksel, no to snad ne.
0: Nebyl?
1: Ne.
0: Jsem četl v tisku.
1: On se popletl.
0: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
1: Ne, on se popletl.
0: On se odpracoval.
1: A pak řekl, že se popletl.
0: Že se popletl?
1: Byl popletený.
0: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový, tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
1: To je pravda.
0: No, pane Holče, skočte do toho.
1: Jo.
0: Příště to posíláme. Jo?
1: Na Jezerku.
0: Na Jezerku.
1: Tomášová, to bude primářová.
0: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
1: Primářová byl taky dobrý člověk.
0: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
1: Jo, dobře. Vlzonova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
0: Kdo by nechtěl funkci?
1: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
0: Kalousek.
1: Ne.
0: Protože táhá za nic.
1: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
0: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
1: Tam je těžko, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
0: Vychovatelku, ne?
1: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
0: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude... Jak si myslíš, že to je v královské rodině?
1: Se tam... Nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to? Job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
0: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
1: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal si?
0: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
1: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
0: Tu 17 iPhone?
1: Třeba, no.
0: Můžu, no. Jeďte.
1: Ale na Davidková.
0: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Na Vlzonku otázal Zalky, Ksavre.
0: A Zalka
1: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
0: My jsme milion chvilek pro pravdu.
1: Jo. A Nadežda Formánková, Wilsonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
0: A má pravdu.
1: Jo.
0: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
1: Jo, jo, jo.
0: No a koho tam zapíšeme?
1: To je jasný. Já to vím, Xavere.
0: No koho?
1: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
0: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
1: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
0: Já bohužel nula, pane Holče.
1: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
0: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
1: Jo? Hmm. No a kolik máte bytečků?
0: Byteček žádnej.
1: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
0: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
1: Mansardu?
0: No.
1: A nejenom jednu, ne?
0: Co to znamená mansarda, pane Holče?
1: No, pod stříškou.
0: No tak já mám mansardu.
1: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
0: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
1: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahují mračna.
0: Jak to?
1: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
0: víte,
1: pro mám, jednoho člověka.
0: Víte, mám jeden byt.
1: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
0: No.
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
0: Tak já dva byty dám Pirátům.
1: To byt vám rychle udělám.
0: Jo?
1: Jo.
0: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
1: No vy nejste úplně chudobné.
0: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
1: No je, je to bolševik, jsou to bolševici.
0: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
1: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty. Hm?
0: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
1: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
0: No, mladý člověk.
1: Je mladý člověk? Dobře.
0: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
0: Za výrok o bytech.
1: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavere.
0: Však to připravuju.
1: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
0: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
1: To, myslím, to bude zařídit.
0: Aspoň jeden díl.
1: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
0: Jakože bych byl rekvizitář?
1: S okurkama.
0: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
1: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
0: No.
1: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
0: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
1: No.
0: Tak prosím vás, příští Wilsonka už bude před posledním před volbama.
1: Vážně?
0: Pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
1: Proč
0: já už
1: ne?
0: Mám natypováno asi se 7 lidma.
1: Jo?
0: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, jo? No? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
1: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
0: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. dně to pustit, tu Wilsonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
1: To je pravda.
0: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
1: Jo.
0: Vezme si...
1: No, vidíte.
0: Teda musím vám říct...
1: Tak to tam připište, až budete poslat tu kytku.
0: Já jim musím pořád pochválit, Měla tak hezký šaty, pane Holče.
1: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
0: No, já nevím, jestli...
1: Měsíčně?
0: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
1: Aha.
0: Tenhle ten model.
1: Jo.
0: Ale neměli 4X.
1: Jo. Takže,
0: no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
1: Chichi Tornado se neudrží?
0: No, podle
1: to
0: mě
1: říkejte.
0: No, ne, no to... to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
1: Tak hájeli, já vím.
0: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
1: Bohatý. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůžete jít jako Xaver?
0: Já budu Čiči Xavera. Čiči Xaver.
1: Nebo Čiča Xaver.
0: Čiča. Don Čiča.
1: No.
0: A je to. Víte, komu se říkalo Don Čičo?
1: Parubkovi.
0: Jo, Parubkovi.
1: Potom se mi stýskal.
0: No, on kandiduje za ČSSD.
1: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně... Bývalý premiér, pamatujete si na to, když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
0: Ale tak
1: premiér.
0: Vy jste taky býval prestižní streamer.
1: Jasně.
0: To takhle berte,
1: já jsem,
0: ale že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
1: Já to znám, víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion, to je ten od...
0: Kdo?
1: Synáček od Alexandra Vondry a...
0: A jak jste to říkal, to jméno?
1: Jáchym Vrecion.
0: To je česky?
1: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
0: To je v pořádku.
1: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
0: No, ale já to nechápu.
1: Co?
0: To je ten levoboček, jo?
1: Nemakačenku, no.
0: A to je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na erár.
1: Jo.
0: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
1: Silný, jo, ne? Tak viděl tam ty hodnoty.
0: A co on umí?
1: Dojít erár.
0: Jo.
1: Díky rodičům.
0: Jo, Tak... Pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
1: No.
0: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
1: Tak uvidíme.
0: Ne, uvidíme, řeknete jo nebo ne?
1: Budeme tajemný.
0: Tipy, jak to dopadne?
1: Jo.
0: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
1: Mhm.
0: A vypíšou sásky.
1: Jo.
0: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu je jako vždycky politolog Jan Kubáček.
1: Je mě velkým potěšením, dneska to prý bude hodně revoluční až demonstrační, takže já jsem se přišel vykřičet.
0: No jsme, to je správný, jsme blízko Václaváku a dnešním tématem je, kdo a proč se má nebo nemá bát Jindřicha Rajchla, jeho hnutí pro a hlavně jeho demonstrací proti vládě a proti chudobě, kam na tu jeho první demonstraci přišlo nějakých 50-60 tisíc lidí.
1: Je pravda, že já se budu hodně zajímat o to, kdo tam přijel, proč Čechům, Moravanům, Slezanům stojí za to fakt tomu věnovat den, zvednout se, jet busem, kdo ví odkud, vlakem, strávit čas v Praze, investovat do toho energii, dát a být ochoten nastavit tvář veřejným sdělovacím prostředkům, riskovat otázky v okolí, třeba i v práci, protože kuriozně mě mnohem víc zajímalo, kdo byl pod tou tribunou, co je k tomu vedlo a jestli ti lidé ještě vlastně vůbec mají touhu se zajímat o standardní politické strany a jestli vlastně už to, jestli už se fakticky nerozešli, nerozvedli se sněmovnou, protože mám pocit, že tentokrát sněmovna jako celek, úplně komplet, včetně opozice, se tvářila, že nejsou.
0: No.
1: A nebo je rovnou naznačila, že byli na špatné místě ve špatný čas a že si mají počkat na volby.
0: Jak vás poslouchám, tak tady plníte veřejnoprávní funkci, což je bohulibý, já vám pošlu 135 korun za to, protože Česká televize v tomhletom konkrétním případě za mě příšerně selhala. Selhala i další média, která místo tomu, aby se věnovala v podstatě věci a to, co jste tady nastínil, tak honila nějaké trio chlápků s ruskými nášivkami a více se věnovala vlastně separátní mini demonstraci nebo mini strkanici před Národním muzeem, která s tou demonstrací proti bídě neměla vůbec nic společného. To tam pořádal Slávek Popelka, který si tam naháněl vlastní lidi. A my jsme tady dneska vlastně proto, aby jsme se podívali, co se tam skutečně stalo a co se hlavně případně bude dít v budoucnosti.
1: Plus samozřejmě já bych se rád i povinoval k tomu, co to udělá s novým panem prezidentem a proč by mimochodem Jindřich Rajchl měl číst Miloše Zemana, v čem se mu to může vrátit, anebo jestli už je to prostě předem mrtvej neúspěšný projekt.
0: No každopádně, že se tady něco děje, čeho se nejen pro vládní média, ale i vláda Petra Fialy bojí, tak jsme viděli s tím, že premiér Fiala tentokrát dění na Václaváku, že se jim promlčel, na rozdíl od těch loňských demonstrací.
1: V podstatě teď měl nejvelkorysejší vyjádření.
0: Ano.
1: Ticho po pěšině.
0: Zatímco ministr vnitra a šéf stanu Vít Rakušan, ten vyšláp směrem Lubomíra Štrougala, svého předchůdce na vnitru.
1: Tak on dokázal, že to umí jako Petr Fiala a ještě umí dokonce
0: jo.
1: Přirazit.
0: Tak Férovku můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech a platformě Gazety.com a stejně tak jsme na Patreonu, kde nás můžete podpořit.
1: Já jsem přemýšlel, na jakým náměstí, vidíte?
0: Ne, my ještě nejsme na náměstí.
1: Takže nebude nějaká demonstrace?
0: Zatím ne, zatím to necháme Jindřichu Rajchlovi, každopádně na Patreonu nás můžete podpořit částkou, jakou chcete.
1: Předem děkujeme, bude to možná pestré, díky.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi, no zkus si to můžeš. Určitě tomu Fialovi, já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam,
2: jo,
1: je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, že by mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy, já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím,
1: moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější. Já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle. Ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako bavit, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude, ale jak se mají odhalit ty poslední slova
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37. Myslím,
1: že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačilo, do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si ministr vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že ministr vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já
1: myslím,
2: že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých. Jo? Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďka oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jako bych zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili za celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek? Je to donucovací prostředek,
2: přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají, ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jako by chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne, my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne, jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíč.

0: jako tak daleko by to mohlo jít?
1: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
0: Je tam jiná válka, buď v klidu.
1: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
0: Bojovat musíme.
1: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
0: To je děsivý, ale...
1: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
0: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
1: To
0: možná,
1: že to je
0: pojem
1: 19. století.
0: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy, podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda, Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál, řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
1: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma, ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá, že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
0: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
1: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
0: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké.

0: Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
1: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? To je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
0: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
1: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby, jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
0: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
1: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je realpolitika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
0: A to je to, nedělá mi to radost.
1: To je takový to, že se říká, buď seš realpolitik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
0: A přestože jsou nereálné.
1: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
0: Jo. A není to cesta do pekel?
1: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
0: Opravdu?
1: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
0: máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
1: To je všechno, tak děkuji moc.
0: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
1: Děkuji za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pokyn Alfa. Za 5 minut 5. Přišla si přesně jak výběrčí daní, jenže se spletla o 11 let. A místo holky přišla vdaná paní. A já tě vezmu do kavárny Maj.

0: Vladimír Pikora je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy, motoristé sobě, nabízíte nám, občanům i občankám, nabízíte metro zdarma. Mnozí se tomu nápadu vysmívají a říkají, že to je populismus a tak. Jak by to fungovalo, metro zdarma?
1: Je to úplně jednoduchý. Zase řada stran to od nás kopíruje, říká, že bude MHD zdarma. A pozor, my říkáme pouze metro zdarma, za MHD se platit bude. Takže kdo bude chtít jet...
0: Vysvětlím.
1: Ten, kdo bude chtít jet třeba z Florence na Václavák, na metro, na muzeum, tak pojede zdarma, pokud ho zajímá pouze tato trasa. Pokud ovšem chcete využívat i tramvaje, autobusy, tak tu chvíli potřebujete lístek nebo lítačku a my chceme výrazně zlevnit lítačku, zatímco letos stojí 3560, tak my chceme, aby stála 1000 korun a kdo bude mít lítačku, tak může využívat veškerou MHD, nejenom metro. Pokud byste si řekl, že vám stačí jenom metro, tak můžete jezdit metrem zdarma. Proč to metro zdarma? Chceme, aby to motivovalo ty řidiče, kteří přijdou na okraj města a řeknu si tak, jak já budu složitě hledat nějaké parkování v Praze, tak než bych tohleto řešil, půjdu do metra, to metro mi nic nebude stát a já pojedu metrem do centra. My tím pádem chceme stáhnout tu automobilovou dopravu z toho největšího centra, chceme je dostat do MHD. A jak to ekonomicky funguje? No je to celkem snadný, ta celá pražská integrovaná doprava stojí necelých 19 miliard. A když se podíváme na to, kolik vybereme pouze na území hlavního města Prahy, tak je to 2,86 miliardy. To znamená, je to nějakých 15%, co se vybere z jízdného a zbytek je dotovaný městem. No a co chceme my tedy je, že nyní uděláme takový ekonomický model, kdy řekneme, pojďme to udělat tak, aby pro každého bylo zajímavý mít tu lítečku, nejenom pro Pražáka, ale i pro každého turistu. Přijde sem řada milionů turistů každý rok, kteří tady nekupují si lítačku a teďka najednou my pojďme udělat balíček, že když přijdou do hotelu, přijdou do cestovní kanceláře, tak rovnou k tomu, že sem přijedou, dostanou lítečku jako balíček podobně, jako když přijedete někam do Asie nebo do Ameriky a říkáte si, napřed se nebudu používat evropská data, které jsou strašně drahé, tak si na místě koupíte nějakou tu SIM kartu, s tou SIM kartou potom najednou fungujete v té Asii nebo v Americe a je to standardní, hnedka na letišti vám to prodají. My můžeme dělat něco podobného a vlastně my bychom chtěli i motivovat pražský dopravní podnik, jeho vedení k tomu, aby byli motivovaní k tomu, aby co nejvíce prodávali. Čím víc prodají, tím větší budou mít bonusy. A můžeme to propojit i s železnicí, přijde někdo po železnici do Prahy, může dostat i hned ten kupon, koupit si ten kupon a dostaneme se na nějakých 40 euro, těch 40 euro je prostě zajímavý. Naši oponenti teďka vymýšlí buď to, že říkají, že to není možný dělat, my říkáme, že to možný je, že Praha na to je dostatečně bohatá, že máme velké úspory, že to úspor můžeme zaplatit. Vedle toho my říkáme, je to ekonomický model, že tady přichází ta 1000 koruna a není to zdarma. Vidíme kolem nás, jak přichází řada lidí, kteří říkají, bude to úplně zdarma. To je velký rozdíl, protože tam najednou nepřijde nic do té veřejné pokladny, my do té městské pokladny dostaneme mnoho peněz. Je docela dost možný, že nakonec se dostaneme k částce. Že to město nebude muset nic moc doplácet, protože pokud ten pražský dopravní podnik bude hodně motivovaný prodávat, tak my si myslíme, že za těch 40 euro to prodávat bude. My nechceme rozhodně motivovat tady nějaký skandinávce, nějaký Dány, kteří se tady opíjí a budou jezdit v MHD zdarma. Ne, ať si tramvaj zaplatí. O tom to je. My chceme dostat toho řidiče, který přijede na okraj Prahy, tam zaparkuje někde na konci Ačka, nasedne do metra, dostane se na Václavák, ať tady funguje, ať není tolik aut v Praze. Co je důležité zdůraznit je, že tenhle ten systém funguje ve světě a dokonce i v České republice. Jo? My třeba máme to ve Frýdku Místku. Ve Frýdku Místku už 10 let je MHD zdarma. Moc se to neví, ale prostě funguje ten systém. Funguje to v Tallinnu. Funguje to v řadě měst, třeba v celém Lucembursku je veřejná doprava zdarma. Prostě to je budoucnost. Budoucnost je to, že budeme mít dopravu, která bude pro všechny dostupná, protože ty energie budou velmi drahé. Teďka to vidíme v Německu. V Německu na to přicházejí, mají tam ten snížený tarif, zlevněný MHD, aby lidem ulevili v době krize. krize. A to je to, s čím přicházíme my. Teďka vidíme, že prostě řada lidí bude mít problém platit složenky. A jak může Praha pomoci? My nemůžeme přicházet s těma velkýma řešeníma. To je pro vládu. Vláda může dělat velké řešení. My můžeme přijít s tím, že těm lidem uspoříme, že najednou nebude to 3 500, ale jenom ta 1 000 korun, že mají 2 500 od nás jako bonus.
0: Rozumím tomu dobře tak, že jeden z těch vlivů, kterým chcete jaksi uvolnit té pražské dopravě, je, že dáte metro zadarmo a předpokládáte, že víc lidí nechá doma auto a pojede metrem, protože je to úplně zadarmo.
1: Zaparkuje na okraji města. To je s tím je...
0: Třeba i tak. Ano. Ano. To je ten hlavní důvod.
1: Ano.
0: A říkáte, že na druhé straně provazu se to teda vyplatí ekonomicky.
1: Ekonomicky to funguje, že spoustu lidí si neumí představit, jak málo tvoří ta částka, která přichází tomu dopravnímu podniku z těch kuponů a z těch lístků. To je z velký, z drtivý části jsou to dotace. A protože ta doprava bude dotovaná i do budoucna, je to prostě trend do budoucna a proč se tomu vyhýbat, proč by Praha měla být až mezi nimi posledními, ať jsme mezi nimi prvními, kteří jsou v tom trendu.
0: Tak jak tak jsme v jakési energetické krizi, nejenom my, ale velká část světa, má na to jakýsi vliv pražský radní, zastupitel, primátor. Věděl byste, co s tím? Umíte pomoct i této věci Pražanům?
1: Tak ta dlouhodobá řešení jsou jednoznačně na straně vlády. My nemůžeme jako Praha najednou vymýšlet nějaký dlouhodobý řád, to prostě nemůže fungovat. My můžeme pomoci jednorázově, krátkodobě tím, že třeba chceme, aby, protože Praha je 100% akcionářem Pražské plynárenské, tak aby skrze Pražskou plynárenskou Praha pomohla svým občanům a tím, že to, co v loni zaplatili za plyn, letos jim Praha může zadotovat. Vezme si Pražská plynárenská úvěr, alternativně Praha si vezme úvěr.
0: To, co loni zaplatili za plyn?
1: Ano. Tak to letos dostanou jako bonus, aby nemuseli tak trpět pod tím ohromným nárůstem cen energií. My dneska vidíme,
0: to mi vysvětlete, já tomu pořád nerozumím.
1: Ceny energií jsou na několika násobku toho, co byly v loni.
0: Bydlím v Praze, zaplatil jsem loni za plyn 13 000.
1: Zaplatil jste 13 000 za plyn a letos vám Pražská plynárenská pomůže tím, že těch 13 000 vám slevní na tom, co zaplatíte teďka s tím nárůstem ceny plynu.
0: No, ale tím pádem to půjde na vrub té Pražské plynárenské a...
1: A Prahy, a Praha se zadluží za vás. My jsme přesvědčeni o tom, že je daleko lepší, aby v době krize nepřicházeli exekutoři za lidma, ale aby ten ohromný dluh řešilo město, které je schopné se s tím daleko lépe popasovat, než ti lidi, kteří nemají třeba finanční gramotnost, nevědí, jak to řešit. Praha to zvládne. Praha má nízký dluh, Praha si může dovolit v tuhle tu chvíli krize pomoci lidem. A až ta krize skončí, a tohle to je enormní krize, tohle to není nic standardního, až ta krize skončí, tak přijdou ta léta, kdy my můžeme splácet ten dluh. Budeme splácet ten dluh a ten dluh zase se vrátí tam, kde byl. Ale v tuhle tu chvíli si myslíme, že prostě řada lidí se s tím nedokáže popasovat sama a potřebuje nějakou pomoc. A vzhledem k tomu, na kolika násobek ty ceny energie vyskočily, tak se domníváme, že si můžeme dovolit zaplatit tu částku těch loňských nákladů.
0: Promiňte, jestli jsem dobře rozuměl, případně mě opravte. Vy jste řekl větu, Praha se zadluží za vás?
1: Zase to dá říct, ano. Nemusíte zadlužovat vy, Praha se zadluží, Praha to zvládne.
0: No a teď ještě, prosím, existují ve vašich očích, tedy člověka, který rozumí ekonomice, analytika, některé ryze zbytné výdaje, které toto město platí a vy je třeba považujete za zbytečné, nebo šlo by tam nějakým způsobem něco ořezat, co myslíte?
1: Těch výdajů je ohromné množství. Praha má rozpočet plný grantů. ty granty jsou velmi těžko průhledné. Já se domnívám, že v mnoha...
0: Ty musí být transparentní, ne, pane Pikoro?
1: No, to by měly být, ale víme, jak jsme tady měli kauzu Hluboček a podobně. Já si myslím, že to není takový, aby v tom rozpočtu není napsáno, kam ty peníze jdou. My víme, že tam je 273 milionů na sport. Jak konkrétně, tam je nějaká komise a to rozhoduje a to už je prostě komplikovaný. Já si myslím, že to není úplně optimální. Podobný to máme, když se podíváme na chod města, máme položku vnitřní správa, tam je přes 12 miliard, ohromný peníze, to se dá taky z velké části seškrtat, aby ta byrokracie kolem toho města nebyla.
0: Máme přece ten rozklikávací rozpočet.
1: Ano, my máme rozklikávací rozpočet, kde se velmi často nikam nerozkliknete, kde to hrozně brzo skončí, že nevidíte do detailu, kde ten grant končí. Pak vedle toho máme takové instituce, jako je Pražský inovační institut. Teďka jsme zjistili, že velmi netransparentně hospodaří, jak jste se teďka podivoval, že dokonce muselo být odvoláno jeho vedení. Jo, ukázalo se, že Bob Kartous to podle stávající zastupitelů nevede dostatečně dobře.
0: Ten pan Kartous, ten dezinformátor?
1: Ten, který tvrdí, nebo, že rozpozná jako desinformace, co je informace a co je desinformace a co je pravda a co není pravda. Tak teďka byl odvolán a za to, že tam je netransparentní vedení toho institutu. Takových položek tam máme řadu, kde prostě my nevidíme přesně do toho spoření. Že co já bych navrhoval, kdybych teďka rozhodoval o městských financích, udělat ohromný audit na všechno, protože to je velmi komplikovaný to dneska dohledat, tak jak vy říkáte, rozklikávací. Oni nám taky říkají, že to je rozklikávací rozpočet, ale třeba já jsem si zkoušel rozklikávat taky dluh a ukázalo se, že ten dluh pořádně nevidíme. Rozklikávací měl být i majetek, ale ono tam taky pořádně nevidíme. Tam jenom vidíme, kolik máme domů, a že je tam nějaká správa, ale kdo přesně to spravuje, jak to spravuje, za kolik to spravuje, jaký tam je výnos. Zjistíte, že nakonec ono toho tolik rozklikávacího není. To je jenom taková mantra, aby to vypadalo, že to rozklikává. Já, kdybych tam byl, tak bych chtěl, aby to bylo skutečně rozklikávací, aby jsme se dostali až do střev a viděli, komu co patří, jakým způsobem je rozpravovaný, kolik to nese a podobně. A to dneska rozhodně nevidíte.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: zvuky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
3: Děkuji za pozvání, Alek.
2: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
3: Esteticky brutální.
2: Kde jsi na to přišel?
3: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
2: No.
3: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
2: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
2: Může, ale nemusí. Řekni, že
3: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
2: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb.
3: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
2: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
3: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
2: No,
3: to
2: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
3: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vys tady Tomi Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
2: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
3: To jsem.
2: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
3: Je to...
2: Vojáci, armáda, je to možné?
3: Je. Hele, v Česku začíná
2: vůbec
3: krok po
2: kroku
3: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty jsi, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
2: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
3: to
2: jsi mu vděčný?
3: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam...
2: ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
3: Nic nenaznačujeme. Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, ježišmarja, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
2: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Takovým novinářům...
3: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
2: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
3: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
2: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
3: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
2: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
3: Ano.
2: Vymění si náčelníka generálního štábu?
3: No, já doufám.
2: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaro, jako jedním hlasem.
3: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví, Karla Řehku, že někdo že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
2: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
3: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Pojď se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu, nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
2: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
3: Já to chápu. Nezná... Na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy. Hmm.
2: Já přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
3: Jo, jo.
2: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím.
3: No, aby taky ne, protože i z
2: Německa... měl tu debatu. Debatu.
3: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu. Což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí. A víš, jak to je? Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
2: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali, třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
3: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čůrá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
2: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
3: To určitě, ale já bych se skoro...
2: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
3: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velký zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože ministr Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
2: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
3: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
2: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
3: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva. Ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby už tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
2: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
3: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost.

0: ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví. Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi jsou, žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrýmu. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem my jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No, v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
0: Jo, to
1: No.
0: určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit.
0: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo. Prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%. Ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%. Jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně, tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí. Oni dávají nějaký 3,5,
1: Tři a
0: tuším,
1: půl.
0: 3%, no.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku
0: Měli,
1: problém.
0: měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký,
1: Přesně tak. No, tak...
0: já se úplně prosím tě lektím tou
1: No,
0: vizualizací.
1: můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla hlavně, proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud jde
1: Je co?
0: o
1: Je co?
0: něco, je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamane, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že jo, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je

0: nakonec EU, tak jak ji známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuju, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 10. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: A já se totiž chci ptát na to, jestli vlastně tím výsledkem voleb, ať ho pojmenujeme jakkoliv, jestli je všechno zapomenuto, ODS šlape jako hodinky, anebo jestli tam podle vás doutná nějaký problém, který dřív či později vyplave třeba v podobě Tea Party nebo některých nespokojených nebo neuspokojených členů. Co myslíte?
1: Já zaprvé musím říct, že nevím. Opravdu nevím. Myšlenka, že bych já komunikoval s nějakými dnešními členy ODS po tajmu a vyzvídal na ně. Nevím. Já si myslím, že se dnešnímu vedení ODS, včetně v čele s jeho předsedou, podařilo ODS natolik zdecimovat a natolik ovládnout, že se ta ODS u Lembekovsky podvolila a prostě salutuje, co jeho věrchuška dneska dělá. Takže já myslím, že tam nic nedoutná. Můj soud je, že tam nic nedoutná.
0: Tak přečtu vám konec ODS, přečtu vám jednu větu, která ve mně vyvolává hrůzu a zajímá mě váš komentář. Je to uvedeno takto. Vladimír Putin vykládá karty na stůl. Pokud nechceme válku, neberte Ukrajiny Ukrajinu do NATO. To z někoho výhruška. Z toho mám hrůzu, pane prezidente.
1: Z koho?
0: No, z toho Putina.
1: Tak Putin reprezentuje velký významný stát a samozřejmě se ten stát brání. A co nejvíce se brání oslabování svého vlivu a co nejvíce se brání nejistotě na svých hranicích. Já nemůžu říci, že přesně vím, co se dohadovalo při všech jednáních po konci komunismu mezi Spojenými státy a tehdy ještě asi Sovětským svazem, ale myslím, že nějaký slib daný z té strany americké, že prostě, nebo západní, nejenom americké, že NATO se nebude dotýkat svými, NATO se nebude dotýkat hranic Ruska. Já myslím, že něco takového tam určitě bylo. No a takže to Rusko říká, no tak my bereme, že jsou totálně protiruské země bývalé východní Evropy, které nepatřily do Sovětského svazu, typu Polska a tak dále, nebo České republiky, ale prostě blíž už nám to nepřibližujte, to my cítíme jako ohrožení sebe sama. Já myslím, že asi tohle to je v duchu toho Putinova uvažování.
0: Je to výhruška?
1: No ne, tak je to, výhruška je už value judgment, to už je slovo výhruška použití je už hodnocení. Jako já bych řekl, že je to ze strany Putina negociační prvek a negociační manévr. A je negociační manévr výhruška, nevím, to už musím chtít to nazvat negativisticky výhruškou. To je negociační manévr. To on bude říkat, my vám nebudeme dělat, když vy nám nebudete dělat. Nevím, jestli to je výhruška, to je prostě normální prvek negociací.
0: Pojďme ještě na jednu zahraniční věc o budoucnosti paní Merkelové. Píší média, se toho ví velmi málo. A ona totiž řekla před pár týdny, až opustím funkci, zkusím si něco přečíst, pak se trošku prospím a pak uvidíme, kde se vynoří. Kde typujete, že se vynoří? Tamte.
1: Tak já nechci paní Merkelovou dodatečně pošťuchovat. Já bych řekl, že si něco přečtu. Já myslím, že si hlavně měla přečíst, než vstoupila do té politiky. To by bylo daleko důležitější. A kdyby náhodou měla něco načteného ze své komunistické minulosti něco takového, co jsme měli načtěného my, tak by se asi chovala dost jinak té své politice, tak to je jenom k tomu přečtěno. Podívejte, Xavere, já, když někdy minulý týden bylo definitivně oznámeno den konce paní Merkelové v té její funkci, tak mě kolegové v práci říkali, no měl byste k tomu něco taky říct. Tak já jsem napsal opravdu milých pár řádek s nadpisem. Nemá vůbec cenu rozebírat dvě věci zmíním. S nadpisem za Angelou Merkelovou, dvojtečka. A teď jsem parafrázoval výrok o mrtvých jen dobré. A napsal jsem o odcházejících jen dobré. Takže to byl nadpis toho mého velmi kratoučkého, nemyslím nějak dlouho promýšleného, krátkého textu, který je všude k dispozici na našich stránkách. Tak jsem napsal o odcházejících jen dobře. A závěrečná věta, myslím, říkal jsem, že Merkelová byla něčem stabilní, jasná a tak dále, jak jsem s ní mnohem nesouhlasil. Takže aspoň byla čitelná a věděli jsme, co můžeme očekávat. A napsal jsem ještě poslední větu, jako takový PS jsem napsal, bez Merkelové bude hůř. A to na těchto těch dvou větách já jako stojím si za nimi. Požádali nás, jestli bychom si nepřeložili tenhle těch mých pár řádek do němčiny. A my jsme zoufale hledali. A zjistili jsme, že v Německu německy neexistuje o mrtvých jen dobře. Že tenhle ten výrok prostě tam neexistuje, takže se nedá použít nějaká fráze, která je součástí kmenového jazyka německého. No a opisovat to kolem se nám zdálo úplně beznadějný, tak jsme řekli, ne, ten článek nebudeme nijak překládat, nebudeme publikovat. To je věc jedna, takže nevyjde to někde. A to o tom, že bude jen dobře, já myslím, že když sledujeme už ty první věci, které se tam teď dějí, tak já myslím, že opakuji, hádal jsem se s Merkelovou opakovaně, čelně a tak dále, ale myslím, že na té větě taky prostě bude hůř. Ona měla ten prožitek toho komunismu. Ona díky tomu víc chápala ten východní svět. Já myslím, že bez ní bude Německo více Německem, starým Německem.
0: Bez ní bude Německo více starým Německem.
1: Myslím zejména vůči vizaví českým zájmům a českém postavení České republiky v Evropě.
0: Pane prezidente, my všichni pozorujeme v médiích, že sílí debata o takzvaném povinném očkování proti covidu. Objevuje se to čím dál častěji a mnozí už to berou jako samozřejmost v některých třeba skupinách pracovních nebo věkových a tak. Co vy soudíte o povinném očkování?
1: Tak já myslím, že to je omyl, tragická chyba a já myslím, že to má zůstat v rovině očkování doporučovaného. Teď, kdybych byl antikovidista, tak důsledný, tak řeknu ani ne doporučování, jenom volbu, že má. Dobře, připouštím, že si mudrci mezi našimi epidemiology zakládají na své pravdě, že očkování je pozitivní a proto nemám pocit jim zakázat, aby to nedoporučovali. Že dostávají takový prostor na našich veřejnoprávních médiích je něco úplně jiného. Ale podívejte, nás tedy pobouřilo nesmírně v závěru minulého týdne, nebo kdy to bylo, když končící ministr zdravotnictví oznámil, že vydá v pondělí nebo kdy vyhlášku, kde prostě povinné očkování vyhlásí pro ty a ty. Já jsem přežil tu první éru po tom pádu komunismu a jako ne právník, tak jsem na to neměl tak vyhrocený názor. Tehdy právníci do nás bušili, že nic, co přikazujeme jednotlivým občanům, nemůže být v podzákonných normách. Nemůže být pod čarou, nemůže být výnosem vlády, ministerstva a tak dále. To byla mantra, kterou já jsem jako ekonom trošku myslel, že to je přehnaný takový purismus právnický. Nicméně žil jsem v tomhletom světě a proto jsme jako předseda vlády zažíval přepisování. Každou chvíli vláda schvalovala nový zákon, který nebyl ničím jiným než přepisem vyhlášky vlády nebo jiného typu podzákonné normy, převáděla se do zákonů a rychle se tyhle ty věci schvalovaly. Probůh, abychom něco nepřikazovali bez tohoto vyššího posvěcení, které není jenom vládou, ale i parlamentem. To jsem se jako naučil, i když říkám, že jsem takhle zrykačil rameny. Nicméně je to tady. Teď vznikne nejkonfliktnější příkaz posledních let povinné očkování, třeba na 60. A to se vesele přikáže formou vyhlášky ministra zdravotnictví, který má 5 dní do konce své funkce. To je zpupnost těch politiků naprosto neznámá a já teď se strašně divím, jak jsou ty váhy nestejné. Jak to, že ti lidé, kteří na nás ječeli, že přeci tohle nemůžeme chtít vynutit pod zákonnou normou, vyhláškou, jak to, že nejčí dneska, jak to, že není demonstrace těchto lidí dneska před ministerstvem zdravotnictví nebo před úřadem vlády, jak to, že nejsou, jak to, že tohleto z těchto formálních důvodů, něco jiného jsou věcné důvody, jestli to prostě je nebo není správné.
0: Když se to celé ujme, protože Bůh ještě jak to dopadne, tak budete to respektovat?
1: No to já budu muset emigrovat někam, to já prostě už jsem tak nainvestoval do nesouhlasu s povinností očkování, že i kdybych chtěl být očkován, a kdybych dospěl k závěru, jakože jsem k němu nedospěl, i když ty vakcíny nedémonizují, já to říkám rezolutně, tak i kdybych chtěl být očkován, tak já už tuto svobodu bohužel nemám. Já už jsem tolik nainvestoval do protestu proti povinnosti očkování, že teď už musím umřít prostě na ten covid a očkovat se prostě nemůžu dát. To je strašný problém. Tak nevím, kam emigrovat.
0: Vy jste už zmínil tu okolnost, komu dávají a nedávají média prostor. A vy tedy předpokládám, že jste pro, aby dostali prostor všichni.
1: No, tak samozřejmě budu vzdychat, než když řeknu tuto větu, tak budu vzdychat, že tím pádem říkají, že mají i Piráti dostávat prostor. No, to mě bude dělat velkou újmu, teda.
0: Počkejte,
1: na zdraví.
0: Počkejte, mluvím teď o tom třeba povinném očkování, tak protože včera byl tady hostem XTV pan Kubek, nebo předevčírem.
1: To je můj oblíbenec, to jako je...
0: Ještě předtím pár dnů Daniel Landa. A poté, co Daniel Landa, co jsme uveřejnili ten rozhovor, tak nám zrušil spolupráci jeden inzerent. Tak já jenom si říkám teď, co je dobře? Jak se ta média mají chovat?
1: No ne, tak pan Kubek je pro mě jedna z nejhrůzostrašnějších osobností dnešní éry. Tento dědic Ráta ve funkci prezidenta lékařské komory. Nevím, nemám k tomu co říct. Já myslím, že to je tragická osobnost a to, že si ho pořád zvete, to já naprosto nechápu.
0: Pořád.
1: Já nevím, to je pseudotolerance k jiným názorům, že si pozvete Kubeka, to je pseudotolerance, to je falešná tolerance, to nechápu.
0: No, snažíme se hovořit se všemi, pane prezidente.
1: To nelze, někdo si to nezaslouží, aby s ním bylo hovořeno.
0: Jak budete trávit Vánoce?
1: Nevím, tak já jsem k vám dneska prvně přišel trošku už míru milovnějíc, když tu berli, tady jsem schválně dal stranu, aby tady nestrašil. Tak je, ten můj kotník je podstatně lepší, než to vypadalo před 14 dny, ale myšlenka, že bych si měl troufat, no vůbec, že bych sportoval, nehrá v úvahu, a že bych si měl troufat vůbec jet nahory a ve sněhu a zase znovu uklouznout, to něco jako, nevím, takže pro mě Vánoce jsou v mlze, nemám o tom žádnou velkou představu, ale říkám, je to do jisté míry podmíněno tou mou krátkodobou situací.
0: Přesto vám popřeji krásné svátky. Projevím takové přání, abychom 11. díl, pane prezidente, začátkem roku natočili.
1: Ještě s tím počítáte.
0: No to víte, že s tím počítám a těším se na příště.
1: Děkuju pěkně. A já myslím, že bychom měli taky, já tady ještě budete přát svým posluchačům mnohokrát, ale já těm vašim posluchačům chci popřát pěkné Vánoce, říkám klidné Vánoce, píšu slovo klidné spíš a do toho nového roku jim všem přeju přežití dalšího covidového roku. Bohužel ten covid s námi bude i nadále, takže budeme pořád peskováni a bude nám zakazováno to či ono, takže s tím se musíme smířit, ale já věřím, že si ta tvořivost lidského ducha i v tom našem národě vybere nějakou cestu. Na mou novoročenku jsme vyfotili takovou trošku pošlapanou cestu se sněhem a tak nejasnou cestu, kam to vede, a napsali jsme k tomu heslo Hledejme cestu. Takže hledejme všichni společně cestu.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Naším hostem byl Václav Klaus.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy, Xavere.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A no, měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali, říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, to se začínám bát. Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný. Jako
1: že my jste pozůstalí a tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
1: je,
2: si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoře.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak.
2: Jo?
1: Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě.
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam sýbr nějakou dotaci.
1: Říkají to ne, tom programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý,
2: Ksavr.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mi tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
2: No jo.
1: A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Biozonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor. Představte to je si. Něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksavere líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějíce je posraný.
2: Jo, jako takhle, vějíce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To no, bych, právě. Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten je hustej. To je lhář, Ksavre.
1: No používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už něco jiného. To už je opravdu
2: dobře,
1: něco
2: dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No ježiš, Maria, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky.
2: Ježiš, Maria.
1: Tak to do toho
2: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář, Ksavere. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím, já, protože... Jo. No, nesuďte, pane holče.
2: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každýho člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě, ano, ale víte, kdo Ksavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, ne? Tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a tam taky občas vypnovat. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Dobrej Kristovo, člověk. Kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já bych se dal berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem. Mm-hmm. Kvašáky mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
2: No já jsem si vzpomněl, Ksavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten, to znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
2: přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No, tak já... Víte, kam jeřím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, jen tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: Už u nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, že za ministra Grosse.
2: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín? Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Kdo se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek, a co udělá tým Kryt. No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci.
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jsem, Kobra, to musí pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale, pod vnitrem. Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi znešený, jako
2: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý. To. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí je tvrdňaská.
2: Já myslím, že tvrdňaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak. Vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
1: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vím, že jako je ostrá, tak

0: na to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plkama.
1: Jo, já vím.
0: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost?
0: Názorová.
1: Tak, Xavere.
0: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Xavere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No, je to děsivý.
1: No, tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svůj
1: zem. Jo, a jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: no, já myslím, že mám našlápnu to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
1: To není pravda.
0: Naději, dává vám budoucnost.
1: Nemáte
0: a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Foltýn.
1: Já pracuji pro vlast furt, Xavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
0: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že...
0: Pane Holče!
1: Jo, celý ten jeho hnusný odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
0: Jindra
1: to říká.
0: Náš Jindra?
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
0: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni...
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím...
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já se chtěl říct, já budu šťastný,
0: kdykoliv
1: když to
0: začnu
1: udělali.
0: Šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba
0: Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit
1: chtějí
0: této zemi.
1: Sloužit. Jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest, jak jsem...
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelských verš.
0: On recitoval.
1: Jasně, on se za to, on to má, Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval, jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesem. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionerský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionerského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak.
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělám moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Reichl.
1: To říká i Babiš. A oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: Hobby, on je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší.
0: Jo, protože
1: on je to
0: ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No.
0: No, řekl...
1: Takže on nemá ani žádný jasný mandát.

0: A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně, a jakou vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: On je vyžírka, ne? Oh!
0: Tak jo.
1: Tak to je typická vyžírka. On
0: Jo.
1: nic nedělá, kromě komunikační karty.
0: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Ksavere, protože on se teď specializuje
1: Ukrajina.
0: taky, ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské.
1: Jsme.
0: Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do
1: To
0: společnosti,
1: jsem já
0: ale
1: byl.
0: někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, že tam
1: Ještě
0: je ještě
1: naděje.
0: naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
0: Zavolejte mu, nebo
1: Já
0: mu
1: na ně nemám
0: napište, tak mu
1: telefon.
0: napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč
0: Tak,
1: vyžirka.cz.
0: jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do
1: A on
0: společnosti.
1: přijede.
0: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
0: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce.
0: Sabré, já
1: On...
0: to, já te, víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol. Co to je? Prostě, když se řekne Harley a vybavíte se Harley, tak vidíte
1: jsou
0: Ameriku
1: ti
0: prostě.
1: noční vlci, ne?
0: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství
1: Jsou
0: pro.
1: Rusové ti vlci?
0: Jasně.
1: Oh.
0: Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: A
0: symbol,
1: 66.
0: jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rock a jedete.
1: Pěkná blbost.
0: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
0: A je to super, já třeba brzdili autem,
1: Ale jeďte se právě okolo
0: strašně, prostě,
1: Tišnova.
0: jo.
1: Na
0: Já tohle na
1: Prudkou,
0: Americe
1: tam na
0: mám
1: Kali
0: právě
1: hezky,
0: rád, že
1: kdo?
0: jedete klidně celý den,
1: No.
0: máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bývalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na
0: Že
1: pomoc.
0: taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
0: No, ale počkejte, já mám
1: Ale...
0: pointu. Já to mám vypointovaný jako
1: No.
0: Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda!
0: Meda. No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhle tu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten náš prezident. Prostě, tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemuselo dělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
0: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
0: Ne, to není motorkář,
1: Ještě
0: ještě lepší
1: lepší,
0: kádr.
1: tak Fico jedině.
0: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
0: Jo, no tak
1: Zelenina.
0: zelenina ne.
1: Zelenina ne.
0: Vlad
1: Psar?
0: Car je nejznámější motorkář, který
1: Psar?
0: jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou, užívá si to, ne?
1: No to se meda sekla.
0: Jo? No tak meda,
1: Ježišmarja.
0: no, co byste čekal?
1: No a tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že
0: To je teď pan, je...
1: 50 přebaluje, uspává.
0: A je to pan,
1: Rozhlas?
0: teda, jako když to...
1: Nevím, já
0: Jo,
1: to,
0: dobře.
1: tady je v dnešní době to, pane Holče, úplně
0: Já
1: jedno.
0: právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal. A už třeba se nevracel do politiky nějak. No, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhle lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
0: Já se složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stan, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: není
0: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Jejich sabere spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i, jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
0: Pravdu, přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přístav pravdu. No.
0: Tak sabere, poslouchejte.
1: A... Na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
0: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
0: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Vítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova. Vilozonova 920 na premiérku, Věrku.
1: Je,
0: byla vaše Věrku, premiérka, Ksavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka je taková, Věrka se nám propadá taky, Ksavere.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm. Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Jo. Ať pro ní do horních. Čuchtomrlý přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
1: No.
0: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
0: No to jo, ale...
1: No asi byla tady, nebo byl.
0: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co, Ksavere? Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
0: no.
1: Do knihy Říchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
0: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Ksavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu.
0: Ksavere,
1: jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
0: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka, ježíš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
0: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
0: Tohle.
1: Tohle?
0: Mhm. To je z Číny, ne? Takový, co?
1: Je to takový, jako nedomrlý, jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je... To je... Já zas...
0: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čo se dívat šeplky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
0: Odsaď je rád, ne, Bartoníček?
1: Rád?
0: Hm?
1: Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
0: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo... Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
0: Ne,
1: u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
0: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
0: Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale...
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
0: Já tak.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashled, Xaver.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Bořek Semrád je jednak ředitelem nemocnice v Tišnově, spousty let, co si já pamatuju.
1: 18.
0: A také kandidátem do Senátu, parlamentu České republiky, prosím, a za obvod 55, což je Brno město. Znamená to, že vy, který roky působíte v Tišnově a žijete tam, tak míníte reprezentovat občany na rozdíl od jiných, jak jsem s pobavením slyšel, že někteří praští herci přijeli do Brna venkova a do Brna města, že budou reprezentovat pan Töpfr, o kterém teda navíc mám pocit, že v politice za sebou nezanechal nic dobrého. Ale tak proč jste se rozhodl na ten Senát, pane řediteli?
1: V podstatě ten senátní obvod 55, který se jmenuje sice paradoxně Brno město je na území obvodu asi ve 20%, jinak zbytek je samozřejmě Brno venkov. Je mě blízký, prakticky v tomhle obvodu žiju, pracuju, pochází z něho moje rodina, maminka pochází z Tišnova, otec pochází z Vysočiny, takže prostě je to obvod, který znám velmi dobře.
0: Mimochodem, co vy si o tom myslíte, s vědomím, že se vám na to těžko bude odpovídat, že se najednou někdo, kdo s tím obvodem nemá lautr co společného, možná tam jednou byl na nějakém natáčení, mám teď na mysli toho pana Töpfra, který je sice dobrý herec, ale mizerný politik, jak víme, ale někdo ho tam dosadí, on kandiduje za nějaký prostor, za nějakou oblast, ke které nemá žádný vztah. Co si o tom myslíte? Proč to tak je?
1: Já jsem z toho měl takový pocit trošku, že snad nebyl možná jiný kandidát. V každém případě pana Töpfra si pamatuju, že u nás v Tišnovské nemocnici točil jeden díl z humoresek.
0: Tak to už je důvod asi.
1: Což je možná ten zásadní důvod.
0: Tak, pojďme teď na tu Tišnovskou nemocnici, kde vy jste tedy po léta ředitelem, pane Semráde. Jak moc zasáhnul Tišnovskou nemocnici COVID od samého začátku až do teď?
1: Já si myslím, že nemocnici, stejně jako všechny malé nemocnice, ten COVID zasáhl velice. Zasáhl to i kvůli tomu, že máme hodně staré pacienty, kteří byli ohrožená skupina. Na druhé straně musím říct, že v nemocnici pracují úplně fantastičtí zaměstnanci, kteří pomáhají výrazně víc, než by odpovídalo jejich popisu práce. Takže Tišnovská nemocnice jako jedna z prvních, no možná úplně první v republice, zahájila právě mobilní testování, abychom vyšli vstříc důchodcům a vůbec seniorům v našem regionu, kteří se samozřejmě báli přijet na vyšetření, protože v hromadné dopravě bylo riziko covidu. Ne vždy měli děti, které měly prostor je do té nemocnice dovést. Prakticky v době covidu zaměstnanci jezdili od Jihlavy až po Veselí na Moravě. Mhm. Takže já si myslím, že covid nás zasáhla velice. A myslím si, že nemocnice udělá obrovský kus práce.
0: A ekonomicky?
1: Po stránce ekonomické bych řekl, že díky právě nasazení těch, co jezdili s mobilními týmy, jsme byli schopni COVID ekonomicky přežít, protože samozřejmě nemocnice byla napůl prázdná, protože staří lidé se báli jít na LDNku právě, aby v nemocnici něco nedostali.
0: A to znamená, že se snížily platby?
1: Snížila se úhrada od pojišťovny právě na lůžka a na druhé straně zase jsme navýšili ambulantní úhradu právě díky těm mobilním týmům, které intenzivně jezdili. A byla to opravdu obětavost sestřiček a doktorů jak z nemocnice, tak i některých obvodních lékařů nebo specialistů z Tišnovska a Kuřimska, kteří jezdili, protože vím, že já jsem s nimi jezdil také, protože bylo potřeba každého doktora. A vím, že jsme někdy končili o půl jedna, když jsme v nějaké továrně ještě testovali noční směnu s tím, že děvčata nastupovali ráno na 6 do práce.
0: Teď je všude v médiích velká diskuze o těch cenách energií, jak to může zacvičit tu ohledně domácností, tu s průmyslem a také třeba se zdravotnickými zařízeními. No, co se může stát v Tišnovské nemocnici, když vyrostou násobně ceny energií?
1: Je to prakticky likvidační, protože samozřejmě ty energie, pokud vyrostou na řádově o jednu desetinné místo, to znamená na desetinásobek, tak je to obrovský problém, protože nemocnice na to absolutně nemá peníze. A když jsem slyšel našeho pana ministra Válka, jak prohlásil, že on se zasadí, aby do fakultních nemocnic se energie dodávaly, tak mě trošku mrzí, že zapomněl, že tady máme i pacienty právě v těch malých regionálních nemocnicích a na ty vůbec nemyslí. Na druhé straně naše sestřičky šily roušky pro celý Tišnov a si myslím, že zvládnou uplést ty svetry pro naše pacienty.
0: No jasně, a svetry to je takový hezký symbol, ale jak všichni víme, svetry nic neřeší. Jaký může být, pane řediteli, ten nejbrutálnější scénář?
1: Ten nejbrutálnější scénář by samozřejmě mohl být ten, že zavřeme nemocnici. Na druhé straně naštěstí jsme příspěvková organizace Jihomoravského kraje, který deklaroval, že nám v této situaci pomůže. Ale je otázka, kam až může vést krajská pomoc, protože kapsa Jihomoravského kraje v současné době také není bezedná a kraje se potýkají taky s obrovským nedostatkem financí.
0: Pokud vím, tak ta Tišnovská nemocnice prochází nebo v posledních letech prošla výraznou renovací, dokonce tam přistavený přes ulici. My znalci víme, jakýsi nový trakt. Co se tam vlastně změnilo za poslední roky uvnitř?
1: V podstatě my se snažíme, aby ta nemocnice zaprvé odpovídala standardům současné doby a současně, aby to bylo příjemné místo pro naše pacienty. Takže investice, která nemocnice dělala sama, směřovaly právě na park, kde naši pacienti mohou rehabilitovat, mohou chodit na vycházky, trávit tam čas s rodinou. A na druhé straně přes silnici právě na pozemku bývalých starých garáží se postavil komplet nový ambulantní trakt, aby právě nedocházelo k mísení ambulantních pacientů a pacientů na oddělení, což se jednoznačně ukázalo právě v covidu, jak to může být problematické. Mm-hmm.
0: No a to znamená, že to, co je ambulantně, tak probíhá přes ulici?
1: Probíhá přes ulici, přesně.
0: A ta lůžková oddělení
1: zůstala? Lůžková oddělení zůstala v těch dvou starých budovách nemocnice. Uh-huh. S tím, že máme naprojektovanou i rekonstrukci vlastní nemocnice, s tím, že by ta stará přístavba, která vznikla za protektorátu, která je staticky narušená, že by byla odstraněná a vznikl by tam nový nemocniční pavilon s vybavenou rehabilitací tak, aby to odpovídalo potřebám nejen Tišnovská, ale celého regionu.
0: Vy jste řekl před chvílí, že za jistých okolností ta cena energií může být likvidační, že by dokonce musela nemocnice případně vaše zastavit provoz. Teď se ucházíte o pozici v Senátu. Co můžete jako senátor s tímto udělat? Možností není moc, jak víme.
1: Možností není
0: jaký
1: moc.
0: Máte plán zkrátka?
1: V podstatě, co se týče energetické situace, jako jeden senátor samozřejmě nezmůže nic. Senát může na návrh senátorů nebo senátních klubů podávat návrhy zákonů, změny zákonů, novely. Můžeme samozřejmě ze Senátu tlačit na poslaneckou sněmovnu, aby buď změnila současnou energetickou situaci legislativně, nebo aby tlačila na vládu, aby to bylo vyřešeno vládní vyhláškou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhý.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak, Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická.
1: No, ale krásný
2: čeština.
1: Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy případně Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře,

0: Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
0: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
0: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
0: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
0: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
0: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
0: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
0: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce. Tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš,

0: tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
0: No tak já čekám. V minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
0: Boris? Já jsem řekl Boris?
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel.
0: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo jiný.
0: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
0: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
0: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
0: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa. Zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
0: Radar.
1: Ti, co mají radar.
0: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
0: No já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
0: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu.
0: No.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali.
0: No.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
0: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
0: No dobře, ale když si nevšimáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
0: Víš, Ksevere.
1: Jednoznačně kompasáci.
0: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
0: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím.
0: Musíme skončit
1: optimistické zvolání.
0: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému, pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklizečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklizečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Podtrženo sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím, pane Macinko.
1: Já vás taky.
0: Dnes je 1.7.2022.
1: Ano. Slavíme.
0: Slavíme?
1: Slavíme, tady. Koukám, že slavíme dneska. Slavíme. Slavnostní den v České republice. Vstoupil duch Evropské unie do Česka.
0: Já jsem se vám ráno probudil a měl jsem takovou povznesenou náladu. Byl jsem dojatej celý.
1: Ty jsi připadal hned jako lepší člověk, že?
0: Říkal jsem přesně.
1: Aspoň na toho půl roku, teď budeme lepší lidi.
0: Tak jsem si k ranní kávičce a cigaretce pustil hymnu z YouTube Evropské unie. Nestál jsem v pozoru. Chyba, že?
1: No, po ránu by člověk měl stát v pozoru, když si pouští hymnu EU, ne?
0: To napravím, no.
1: Zítra. Ještě můžete půl roku napravovat.
0: Já se vám teď cítím dneska takový jako platnější občan Evropské unie.
1: Hmm. Tak to si, to když jsme teďka ty předsednictví, že jo, tak je potřeba, aby si lidé cítili se jako platnější občané Evropské unie, protože si budeme muset zvykat teďka, no. Denně budou dvě letadla lítat tam a zpátky do Brusele, plný úředníků, prostě kvůli já nevím čemu. Miliony se budou vydávat za summity, kde si přijedou sem jezdit, udělat fotografii, jako různí lidi, o kterých ani nevíme, co jsou zač, prostě, ale vládnou někde. To bude bezvadný tady. Kolony papalášů se budou prohánět po Praze, prostě s policejníma majákama, takže budeme se muset obrnit. To bude bezvadný prostě, no. Vlaječky budou v oknech skoro jak za socialismu, všude. Nebudou ukrajinský, no, ale teďka evropský.
0: Já k tomu mám dotaz na vás drobný, protože vy jste takový vzdělaný člověk. U nás v baráku vedle výtahu dole je nástěnka. A ráno jsem to zkoumal a je tam pouze pozvánka na domovní schůzi a jinak spoustu místa. Myslíte si, že bych tam měl udělat něco takhle vlaječku, máme předsednictví a tak?
1: No, to by
0: počítá
1: určitě...
0: se to, abych to nedělal zbytečně.
1: A když si to vyfotíte a dáte si to třeba na Facebook, tak určitě vám za to dá někdo nějaký bezvýznamný plus. Jo. Je to možná jednou z těch priorit toho předsednictví. Jo. Ono jako obecně, jo, aby jsme to tady tak zbytečně zase jako nekarikovali. Jo. Ono to předsednictví je taková hračka na hraní. Hračka na hraní, kterou ta Evropská unie dává těm jednotlivým zemím, aby jako se utužoval ten kolektiv.
0: Družba by byla.
1: To není o družbě. To je o tom utužit vlastní mužstvo. To znamená, sice tady vláda se holedbá, že budeme mít nějaké priority a něco chceme v té Evropě změnit, anebo dosáhnout, nebo zařídit. To vůbec není pravda. Je to o tom, že celé to předsednictví je na půl roku okno příležitosti, jak vychovávat vlastní lidi k tomu, aby měli tu Evropskou unii radši. Třeba jako, že teď sice tam na té vaší nástěnce nic není, ale když to pánové z vlády naši dobře udělají, tak tam třeba za měsíc nebo za dva vy sám iniciativně dáte v angličku.
0: Za měsíc? Tady to tam bude dneska odpoledne, pane Macinko? No, pošlu vám
1: SMS. Vy jste uvědomělej
0: Evropa,
1: jste uvědomělej člověk, jo? Ale prostě... No, nevím, no. Prostě bude to stát spoustu peněz, celé předsednictví, ale ta hra na to,
0: peněz
1: že se něco...
0: Peněz
1: je dost.
0: Zdroje jsou.
1: Je to hrozný. Je to hrozný, protože vláda, která tady má řešit a starat se o problémy lidí, tak teď bude říkat, nechte to, my teď na to nemáme čas, inflace moc, my víme, ale nemůžeme, protože teď předsedáme, jo? Vládní krize, ne, nemůže být vládní krize, teď předsedáme té EU, aby nebyla ostuda, jo. Ale víte, tušíte, která země měla předsednictví před náma? No, vy to víte, ale já to teda prozradím divákům, že to byla Francie.
0: Francie, jo, taky Francouzáci.
1: Víte, kdo měl předsednictví před Francií? Čili jako loni na podzim?
0: Jste mi přišel zkoušet? Nebo?
1: Ne, víte, já vím, že vy to víte, jo. Já to jenom prozrazuju divákům, že to bylo Slovinsko, jo, Jugoslávie, jo. A teď si pamatuju, že k nám přišla na návštěvu u nás do Institutu Václava Klause, kde se občas pohybuju, tak tam přišla na návštěvu se představit nová, myslím, že to byla marocká velvyslankyně v České republice. Jo, oni jsou, tak ty diplomati jsou takový zdvořilí a vždycky, když se přijdou na tu misi, tak kromě toho, že přijme, předá ty pověřovací listiny prezidentu republiky a potká se s ministrem a s premiérem a tak dále na různých akcích, tak někteří z nich, ti zdvořilejší, jdou na takovou zdvořilostní návštěvu i k bývalému prezidentovi, si tak prostě popovídat o té zemi a tak. Jo. No a ona přišla s tím, že no vy teď budete ta předsednická země a tak. A my jsme si říkali, vlastně jo, to je pravda, to budem. A teď se jako nám došlo, že my tam nikdo vůbec netušíme, kdo v ten moment, loni na podzim, jako má to předsednictví. Jo. Že nám to bylo úplně jedno.
0: Že to nikoho nezajímá.
1: Tak jak to vůbec nikoho nezajímalo v České republice, kdo je předsednická země v listopadu loňského roku, že to bylo Slovinsko, což ta marocká velvyslankyně samozřejmě věděla. My tam jako jsme to teda, myslím, že až na doktora Weigla, který ví vždycky úplně všechno, tak jsme to tam prostě fakt nevěděli nikdo. A takže úplně stejným způsobem probíhá české předsednictví v těch zbývajících zemích Evropské unie. Těm lidem je to úplně ukradený. Mm-hmm. My nijak nezáříme, tam to nikdo ani neví. Pochybuju, že někdo ve Finsku nebo na Kypru to ví. Možná někteří lidi ve Švédsku, který bude mít to předsednictví, až my jako jim ho odevzdáme na konci letošního roku.
0: Prosím vás, a tomu podnikateli Redlovi je to tak jedno, nebo myslíte, že to kočíruje z té vazby, to předsednictví?
1: Tak já nevím, počkejte, kdo je ministr spravedlnosti, ten by měl mít...
0: To je pan Blažek.
1: To není z té jejich strany, ne?
0: To je Don Pablo. No tak to je jedna parta.
1: No jako, řekl bych, že ono to předsednictví jako fakt stojí hodně peněz, jo. To jsou fakt miliardy. Miliardy se utratí za všechny možný prostě summity a zařízení, logistiky, cateringy, chlebíčky, kaviáry, jo, a tak šampaňský, aby prostě když přijedou až z Brusele, tak aby tady nebyli jako chudých příbuzných, tak se jim to musí ukazovat, že my jsme tady ti jako totálně top. Takže ono to fakt stojí a prostě utratí se, takže já si myslím, že tady ten stan se teď jako profiluje dost jako velmi jako zájmová organizace. Starostové sobě.
0: Starostové sobě, ano.
1: A tak si myslím, tak. Že no, tak to bude zajímavý se. A mají dost ministrů na to, kteří všichni se tam budou tomu věnovat. No.
0: Tak a jdeme na témata. Putin má stále důvěru každého desátého Čecha. No to se mě nezdá. Znáte někoho, kdo věří Putinovi ještě?
1: Já myslím, že to je docela dobrý výsledek.
0: Jo?
1: To je docela dobrý výsledek, protože, jako dobrý, no pro Putina je to velmi špatný výsledek.
0: Myslím, no.
1: Protože vzpomeňte si, u nás byl nejpopulárnější politik třeba v plynulých třeba dvou dekádách. Mladá hvězda sociální demokracie Stanislav Gross. Já myslím, že on měl někdy prostě v těch vládách sociální demokracie, ve kterých působil po někdy v roce 2003-2005, tak jeho popularita se tehdy vyšplhala až na nějakých 80 nebo 82%. Jo. Opravdu to byl fenomenální. Jo. Ještě v roce 2004, někdy v březnu, měl prostě pořád jako téměř 70% popularitu mezi českou populací. O pár měsíců později se mu to začalo nějak zadrhávat a stal se prakticky nejméně populárním politikem v České republice a měl asi 18%. A to bylo úplně absolutně dno. Jo? No a tak tehdy jsme si říkali, jako já přece neznám nikoho, kdo by toho, kdo se měl rád. Takže jestli Putin teďka se dostal ještě hůř než ten Gross, tak to myslím, že jako je dobrá zpráva o české veřejnosti, špatná zpráva pro Putina, no ale já stejně si myslím, že to je úžasná práce, úžasná výsledek úžasné práce naší vlády, našeho vrchního cenzora. Vyplnili ty weby, ejhle, hned mu spadla popularita.
0: No jo, no, je to tak. Ale
1: jinak si to neumím vysvětlit, jo? Jinak jasné. Prostě ta propaganda, ty prokremelská média, tady to tepou a teď jak je vypli, hnedka už mu to kleslo.
0: Cítím tu ironii, ale hlavně víte co, pane Macinko, já mám obavu, že to je Putinovi úplně jedno. Nebo to čte?
1: Čte, určitě.
0: Sedí tam někde v nějakých lánech u Moskvy, podobný, něco tam budou mít dáču, on jezdí na dáču určitě, tam to, a pozor, v Čechách, každý desátý.
1: Určitě to čte. Fakt, určitě to čte, protože mu to tady pracuje přece síť těch ruských špionů.
0: Jo, takhle, jasně.
1: Napojených na tu ruskou ambasádu. Ty jsou tady pořád, sice jsme jí dost vyhostili, ale oni jsou tady furt. Oni jsou tady pořád a pracujou. Já to vím to z vlastní zkušenosti, že ruská ambasáda pracuje. Mně se to stalo, když tady prezident napsal nějaký, prezident Klaus napsal nějaký text pro Mladou frontu Dnes o tom, že prostě se mu nelíbí, když jako se furt válčí, střílí se lidi, zabíjejí se lidi, vraždějí se lidi. Tady ten pán to tam tomu velí, aby se ty lidi furt střílili, ale nikdo nevolá potom, aby byl mír nebo aspoň příměří. Jo, což někteří takový ty nakrknutí komentátoři z jednoho hnutí Ekonomia nebo nakladatelství Ekonomia hnedka začali křičet, že to je mírový štváč, protože je štve asi tím, že mluví o míru. No nicméně ruská ambasáda pochopitelně tohleto zaznamenala, přeložili to do ruštiny a vyšlo tady ty texty, jako vydávají to v ruských jako novinách. Jo? A já jsem to poznal, že mě v momentě, kdy to tam vyšlo, tak mě začal volat prostě ruský telefonní čísla. A chtěli jako komentáře a tak dál, jo, tak jsme normálně chtěli rozhovory s Václavem Klausem a tak. On ten samozřejmě nikdy v životě žádný rozhovor žádným ruským novinám nikdy neposkytnul, že na to kašle, ale je vidět, že ruská ambasáda a špioni Ruska v Česku nespí, takže jestli toto je zpráva, nepochybuju o tom, že tam ta vrázka, jedna, která mu tam teďka jako přibyla, tak je tady za to, že ho Češi nemají rádi.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

0: done wrong. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A zaprvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
2: Blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4,000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to pane Vlášku, jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a toho Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: já budu směrý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako, když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka,
1: odvážná
2: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. To myslím smrtelně vážně. Ne, teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale... Tady jste v XTV, pane Vlášku.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznis. Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
2: určitě.
1: V Evropě,
2: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
2: Tak.
1: Řekněte teď, tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roku po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období a i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun, ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici, to znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat, když tam
2: neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na CERN.

0: A může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
1: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
1: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát.
1: Určitě.
0: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
1: ano.
0: Protože jak nám říkala
1: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme.
0: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
1: se tam... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
1: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
0: Takže může rozhodnout.
1: Může rozhodnout.
0: Sedí na tom.
1: Sedí na tom, sedí.
0: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
1: Ano.
0: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu moc peněz, vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
1: Ano.
0: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
1: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
0: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
1: i víc.
0: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
1: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, ale kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
0: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
1: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
0: Nevěřím.
1: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
0: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
1: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, tak. Můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
0: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
1: Reklamní okénko.
0: Reklamní okénko klidně. A my to, tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spolu řídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
1: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
0: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože

0: že je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
1: Ano.
0: Takový člověk má 30% slevu.
1: Na vstupní poplatcích, ano.
0: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
1: Přesně tak.
0: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
1: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
0: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
1: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
0: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
1: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali.
0: No ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
1: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
0: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
1: Ano.
0: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé. Vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
1: Ano, to můžu potvrdit.
0: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
1: ano,
0: to dobře.
1: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
0: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
1: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
0: No jasně.
1: V rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
0: Kdo z vás to má?
1: No jistě.
0: Jak říkali Jiří Paroubek.
1: Ano, ano.
0: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
1: Ano.
0: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
1: Na to se těším.
0: Taky se těším. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek. Hraje vám rádi.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím, pane Macinko.
1: Já vás taky.
0: Tak, Piráti chtějí, aby Pospíšil rezignoval. Vadí jim jeho spojení s kauzou Dozimetr. Takovej hodnej, poctivej člověk. Pane Macinko, ten svět, kam to spěje?
1: No, to je prostě legrační, ale... Jako to, že Piráti chtějí teď, jako aby Pospíšil rezignoval, je legrační na Pirátech, protože máme 2 nebo 3 měsíce do voleb. Pospíšil nemá žádnou funkci na magistrátu, on je zastupitelem, takže je to od Pirátu taková trošku nedůvěryhodná hra. Jako rychle křičme, že to je zloděj, aby náhodou nebyl, aby to náhodou nespadlo i na nás, protože my s těma zlodějima vládneme. Jo? To je prostě snaha zbavit se másla na hlavě, který mají všichni. No, dobrý se podívat, trošku rozkryt si tu mapu. Jo. Co je to hnutí STAN? Možná bych začal od toho, proč se to jmenuje Dozimetr? Nevíte, proč se to jmenuje Dozimetr?
0: Já tomu říkám slepičák.
1: No, tak já vím, že vy jste na ty slepičky totiž, takže vám je tohle bližší. Ale já taky nevím, proč se tomu říká Dozimetr. Jo. Ale jako tak představím si, že Dozimetrem se měří radioaktivita, a radioaktivní se zřejmě stalo teďka hnutí STAN. A teď prostě se bude předhazovat, kdo se s nima baví a kdo se s nima bavil, tak ten jako je radioaktivní a měl by rezignovat. Jo? Takže připomeňme si, že s hnutím STAN to vždycky pekla topka. Top STAN ve sněmovně, topka se STANem šli do posledních pražských voleb, které byly před 4 roky, vládli tady spolu, takže nepochybně teďka i co se ukazuje, že prostě ta topka má, možná sledovala podobné cíle jako ten STAN. A nebo zejména aspoň někteří lidi, kteří jsou napojení tady na pana Pospíšila. Je to mrzuté. Před pár měsíců před volbami je to opravdu mrzuté. Zejména když se ukazuje, že tady vládne na magistrátu nějaká vláda, která jejíž členové jsou pozatýkaní ještě v době toho prvního svého nebo toho období. To znamená, oni ho ani nedovládli do konce. Navíc ta kauza se vyšetřuje už několik let. Tak to jako vypovídá o tom, že tady ty lidi v podstatě kradou tam úplně od první vteřiny, co na ten magistrát vkročili.
0: A v podstatě tam... Na co by čekali zase na druhou stranu.
1: V podstatě tam šli s tím. Ano, jo, na co by čekali.
0: No a teď dobře, ale vysvětlete mi, proč chudák Meda má trpět.
1: No protože jako... Protože to topka tam s nima vládla, šli dohromady. Jenže co se stalo asi tak před rokem? Před rokem, ale touto dobou, nebo možná trochu dřív, se přece ta koalice Top STAN na pražském magistrátu trošku tak jako rozklížila. A rozklížila se proto, protože na celostátní úrovni se jako hnutí STAN se domluvilo přece s kým? A s Piráty. Vznikla Piráti STAN. Slavná velká koalice Ivana s Vítkem, budeme bojovat proti korupci, Hlubuček hnedka si dal fotku s Václavem Havlem a citát, jo. Bezvadný, takže jako Piráti se taky smočili se hnutím STAN. A byla to velkolepá kampaň, všichni jsme to viděli. Jak vylezlo hnutí STAN po zádech nebohých 4 Pirátů do sněmovny. Takže oni jsou s nima jako taky namočení, takže taky ten Dozimetr dělá jako radioaktivní i ty Piráty. Blbý. Proto teďka ječej, aby rezignoval. Já teda nechápu, proč ječej, aby rezignoval na člena zastupitelstva, když je to europoslanec, tak by měl skončit. Jako i v Bruseli, ne?
0: Tam se
1: ale nevíc. Dobrý. Pak je ještě pikantní, že protože topka je spojená se STANem tady dlouho a s tou topkou zase se teď spojila ODSka do těch pražských voleb, takže ono to padne i na tu ODSku. To bude takovej maglajs, že jako já nevím, asi bude muset přijít někdo novej na ten magistrát.
0: Deus ex machina se tomu říká.
1: Přijít nebo přijet autem třeba.
0: No já vidím jediný řešení.
1: Já taky.
0: Tomu Janouškovi končí trest, ne? Myslím teď někdy.
1: Jo. Za to, jak přijel jo, přes tu...
0: Tak vyleze ven, vezme to do rukou zase. A je to jediný.
1: No hlavně se tam teďka uvolní místo po těch šíbrech z toho STANu, ne? Jakože ten Redl je. Tak může zase tam přijít nějaká takováhle?
0: Na někoho takovýho to čeká. Jdeme dál. To se vás týká, pane Macinko, protože vy jste motoristé sobě, že? Vy chcete tu Prahu očistit od toho smogu cyklistického, cyklostezkového jiného.
1: Ne, nechceme.
0: Ale ne, tak já... Chcete podpořit motoristy, ne? To...
1: Jo, my chceme podpořit motoristy. My chceme, aby se město chovalo vůči motoristům přátelsky a ne nepřátelsky. Ale no. To neznamená, že chceme...
0: A cyklisté napadli na Šumavě řidiče kamionu, který vezl kůrovcové dřevo. Já to pozoruji, pane Macinko, velmi často, že cyklisté začínají mít pocit, že jim patří svět. A začínají být agresivní, toto je... Já bych chtěl vidět toho kamionu, jak já doufám, že tam byl nějaký takový, jak z amerického filmu. Ty ramena.
1: No, asi
0: a
1: nebyl.
0: Že vzal takhle ty cyklisty, udělal čk, a... Ale asi to úplně nebylo.
1: Ne, bohužel to tak nebylo. Bohužel ten řidič toho kamionu skončil zraněn. A ti cyklisti ujeli. Oni mu způsobili zranění, nějak ho zbyli a tak. Jako pikantní je, že ten kamion, jo, odváží kůrovcový dřevo, který se musí z toho lesa odvíst.
0: No, to primitivní cyklista neví.
1: No a to, že cyklista si myslí, že kamion do lesa nepatří samozřejmě, že to je naše a proč tady jede kamion, když my tady si krásně jedeme. Oni jsou, jako někteří jsou agresivní, ale jako ruku na srdce, i řidiči jsou taky někdy agresivní. Jo. No to, měli by být velkorysí, ale ta agresivita těch cyklistů je jako roste. Jo. A v tom lese prostě, no, si vzpomínám na jednu písničku, nic ve zlým proti cyklistům, když se sem chtějí podívat. Ale ne, jako je, tohle je důsledek fakt jako zelené propagandy. Zelená propaganda, která si jede svoje symboly. Oni jako, lidi nad tím moc nemusí přemýšlet a oni celou dobu cpou do hlavy, co je dobré a co je špatné. Jo? Špatný je komín, dobrá je kytička. A to je jedno, jestli ta kytička je plevel, a ten komín vypouští jenom páru. Jo? Prostě špatný je větrník, nebo špatný je uhlí a dobrý je větrník. Jo? A špatný je auto a dobrý je cyklista. A toto je propaganda, která tady proudí, tady proto ty strany, které ji prosazují, tak ubírají pruhy pro auta ve městě a nahrazují cyklopruhem, i když třeba vedle je 5 metrů vedle je krásná luxusní cyklostezka, po které by kamion jel a tak dále. Je to blbý.
0: Je to propaganda. Je to kampaň,
1: ale pozor, jo. Tady je potřeba se podívat, že tento kamion v lese tomu lesu a té přírodě pomáhá. Zatímco ten cyklista, který toho kamionáka mlátí a tvrdí, že tam nemá co dělat, tomu lesu škodí. Protože to je kůrovcový dřevo. A to, když se okamžitě neodveze pryč, v době, kdy ten kůrovec se teď začne rojit, tak to zničí ten les.

kyselej. A kam jet, to nám bylo volný, každej už hrozně dospělej. I když to věkem

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišovo, babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy, Xavere.
1: Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A my... No, měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že my jste pozůstali a tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane hoře.
2: Já říkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure? Mm-hmm.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Plastarenu.
1: A Vláďa Vytiska.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
5: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
4: Chystají se přijít a přijdou?
5: Myslíte ti voliči k volbám?
4: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
5: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly, tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
4: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
5: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
4: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
5: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu, Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. Je to prostě několik
4: různých bodů. To vás spojuje? Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
5: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči ním si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD, takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
4: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
5: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou shodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
4: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
5: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne, ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
4: Chcete být ministryní?
5: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
4: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
5: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
4: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
5: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
4: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
5: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
4: Tak ale kdyby daná nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
5: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
4: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
5: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní. A nemá to vůbec nic společného s demokracií.
4: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
5: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila. Protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
4: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
5: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
4: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
5: Moje názory proti Evropské unii postupně sílily ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
0: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
5: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
0: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
5: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
0: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu.

0: Unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z Unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
1: ano,
0: že by...
1: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
0: tak
1: u sebe doma.
0: Jaké sliby?
1: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc znervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců, on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
0: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
1: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
0: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
1: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak ji přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
0: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
1: No jasně, a taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
0: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
1: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste

0: počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou. A pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Miroslav Svoboda je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Miroslav Svoboda je bývalým poslancem parlamentu České republiky za sociální demokracii.
1: Ano.
0: Mimo jiné také kandidát do zastupitelstva na Praze 11.
1: Ano.
0: Ale dnes čerstvě také bývalým členem sociální demokracie, protože podle toho, co se objevilo na internetu, jste byl vyloučen. Co jste provedl, pane Svobodo?
1: Přesněji řečeno, bylo mi ukončeno členství.
0: Bylo vám ukončeno členství.
1: To je ale jen formální, tak jak říkají stanovy. A je to, musím říct, že po 28 letech a je to popravdě řečeno bolestivé. Takže mě to mrzí, jinými slovy. Co se stalo? Dovolil jsem si kandidovat na kandidáce, kterou neschválilo vedení strany, přestože na začátku toho procesu při přípravě kandidátních listin jsme nevěděli nebo netušili, že by ten problém mohl nastat.
0: Sociální demokracie, tam je zapovězeno kandidovat kdekoliv jinde, to víme. Nebyl ten problém spíš v tom, že kandidujete na společné kandidáce s komunisty?
1: No, to je otázka, protože v celé republice to problém není, ale v Praze to problém je. A samozřejmě k té změně těch pravidel hry došlo v průběhu toho procesu sestavování kandidátek, proto jsem řekl, že na začátku to problém nebyl nebo nezdálo se, že by byl. A teprve v průběhu, kdy dokonce mi předseda Šmarda po projednání té připravované kandidátky řekl, že doporučí grémiu schválit takovou kandidátku. Ono vůbec atypičnost je to, že tu kandidátku na městské části schvaluje grémium strany. To je zase jenom specifikum pro Prahu.
0: No a co to má za důvody? Proč to tak? Jak to vysvětluje vedení?
1: To mě také mrzí, protože vedení v zásadě nekomunikuje. Nám, těm dotčeným, asistentka poslala takový informující informační e-mail, v kterém říká, že jsme přestali být členy sociální demokracie, protože kandidujeme na kandidáce jiného politického subjektu.
0: No, o čem to svědčí směrem k sociální demokracii?
1: Já to nechci příliš jako nějak dramatizovat, ale pochopitelně já osobně zatím cítím jakýsi boj uvnitř Prahy, kde jedno křídlo, řeknu liberální, které prosazuje takovou tu středovou cestu, tak se jí moc nehodí názor jiný. A pochopitelně i oponenti této cesty jim vadí, takže vůči některým lidem prostě byla přísnost větší, jako třeba v mém případě, protože já jsem v pražské organizaci do toho vlastně ukončení členství byl předseda krajského kontrolního orgánu. A vlastně to postihlo i předsedu pražské sociální demokracie Pavla Jaroše.
0: No, vy jste byl tedy po 3 volební období v poslanecké sněmovně. A řekl bych, že jako takový už ty procesy, jak se říká, uvnitř strany znáte. Co se všechno uvnitř sociální demokracie změnilo po tom hrozivém pádu, tedy po volbách v roce 2021?
1: No, já vás trošilinku poupravím a jako nezlobte se za to. On to je vlastně kontinuální proces, on to není jenom pád v roce 2021.
0: No tak ale tam se to ukázalo v plné nahotě.
1: Ano, přesně tak, to tak. Ano, s tím už souhlasím. Co se změnilo? Před každými volbami se schvaluje jakýsi řád, jakýsi manuál pro přípravu kandidátních listin. A vlastně poprvé se udělal takový řád, který říká, že Praha má jiná pravidla hry než zbytek republiky. Daleko přísnější. Jinde ve zbytku republiky jsou ty koalice bezproblémové. Víme, už mediálně známý problém například v Táboře, ve Znojmě a v desítkách dalších měst. To prostě problém není, ale v Praze, kdo nebyl schválen na jakési buď koaliční nebo jiné kandidáce, to znamená, je ta možnost ještě toho sdružení, kde sociální demokraté můžou být, tak tak prostě byli šmahem nebo škrtnutí pera, prostě jim bylo ukončeno členství.
0: Dobře, to je směrem k volbám. A já se ještě ptám, co se uvnitř té strany změnilo, protože krom toho, že máte, nebo sociální demokracie má nového předsedu, pana Šmardu, tak jak je to uvnitř té strany po tom výsledku voleb? Je tam jiná atmosféra, jsou tam jiné vztahy?
1: No tak, víte, v každé politické straně o těch stazích je složité hovořit, protože to je vždycky osobní pocit, jaké jsou vztahy. Ale to si myslím, že není problém. To je de facto organismus, který funguje, jednou se cítíte lépe, po druhé hůře. Ale kdybych si měl zahrát na politického analytika, tak pochopitelně sociální demokracii se především přestalo diskutovat. Politická strana je politickou organizací proto, že se uvnitř diskutuje. Z té diskuze vzniká názor. Názor na to, jestli se má zdražit elektřina, nemá zdražit elektřina. Prostě na politické otázky, buď z krátkodobého pohledu, z dlouhodobého pohledu. A pochopitelně v těch fórech, kde jsou odborníci, i laici, i ulice, i akademická scéna, tak vzniká názor a všechny nás obohacuje. A z toho vzniká nějaký konsens, který potom ta strana prezentuje. A tohle se úplně vytratilo. Převládl ten mechanismus, ta logistika, ta funkčnost a ta diskuze prostě se vytratila. Proto také sociální demokracie skoro nic neříká. On kdyby už Hamáček jako předseda prostě na některé momentální politické situace reagoval pružněji, tak jsme dneska byli ve sněmovně. A ten problém by byl poloviční.
0: A považujete, pane Svobodo, současného předsedu za pevného a kvalitního vůdce? Mám na mysli toho pana Šmardu.
1: Tak, předseda je předseda, ale já se vám přiznám, že já jsem osobně podporoval Janu Maláčovou v tom souboji o předsedu z toho důvodu, že měla zkušenosti s celostátní politikou, měla zkušenosti s médií. Bylo mi jasné, že jako ministryně práce a sociálních věcí, tak i v budoucnu bude v těch otázkách, které zajímají společnost, ale i média, to znamená ty otázky sociální politiky, že to budou časté mediální otázky, to znamená, že bude mít prostor v médiích na své názory a připadla mi vhodnější kandidát. A prostě současný předseda, přestože objíždí republiku, snaží se, tak podívejte se, jak je sociální demokracie vidět. Máme tady například i pražskou kauzu na magistrátu Hluboček, v uvozovkách pracovně řečeno, kde je to vlastně požehnání pro politika a pro média taky. To znamená korupce, sex, drogy, orgie. A to prostě není lepší téma, jak mít téma kritizovat prostě současnou politiku. Sociální demokracie mlčí.
0: A tak to je možná věc názoru. Vy říkáte sex,
1: ne, to drogy, samozřejmě byla nadsázka.
0: Ale já bych řekl, že ceny energií a...
1: No to je o 14 dní později, ano.
0: No ne, téma. Že to je to skutečné téma, ale určitě.
1: Ne, to já jsem dal jako takové to nejdivočejší, jakoby nejtransparentnější.
0: Pane Svobodo, kdo podle vás zničil sociální demokracii?
1: To... jako zničil sociální demokracie není zničena.
0: No samozřejmě, že je.
1: Já jsem víte, já mám zkušenost.
0: Vy to tady celou dobu říkáte. Není o ní slyšet.
1: Ano, je na dně, ale není zničená.
0: Dobře, tak klidně ať je vaše formulace. Kdo dostal na dno sociální demokracii? Byl to pan Sobotka?
1: Ne, samozřejmě, že to začalo už za ne, na dno... Bohuslav Sobotka byl předseda sociální demokracie, který měl určitou kvalitu, ale určité nedostatky. Další nedostatky měl předseda Hamáček a další nedostatky, řekl bych, že největší má předseda Šmarda. Jo, každý trošku jiného druhu, když vemu Hamáčka a když vemu Sobotku, tak oni se především starali o vládnutí. Nestarali se o vnitřek strany tolik.
0: Zvenku to vypadá tak, že z dob, kdy byl předsedou Miloš Zeman, a vy tu dobu pamatujete, předpokládám.
1: Kvůli Milošovi Zemanovi jsem vstupal do sociální demokracie.
0: Tak kdybychom to měli mít v nějakém grafu, tak mně to přijde, že ti předsedové jsou pořád slabší a slabší, ještě zaplať pámbu za Paroubka v jisté chvíli.
1: Ano, tam bylo takové zoupnutí, protože mezi tím byl samozřejmě předseda Špidla.
0: Ano.
1: Kde...
0: No ještě Gross, ne?
1: A ještě Standa Gross, no, ano, no. Ano. Ale tak tam prostě ta energie, která najednou potom čišla z Jiřího Paroubka, tak ta už se neopakovala. Ono je také o tom, že...
0: A to mě není jasné, že to vy jako členové, vy jste bývalí členy, že jste to dovolili. Přece v každé televizní diskusi je na první pohled vidět, jak ten pan Šmarda se sice velmi snaží, dělá takové ty různé opičky, tak aby někoho zaujal, ale že ve skutečnosti je brutálně slabý.
1: Ano, já s vámi... Mně je to nepříjemné říkat, protože jako mám pocit, že pořád střílím do vlastních řad, ale máte pravdu. Jo, Jiří Paroubek, víte, vemte si, já nechci poučovat, ale vemte si genezi. Jak Jiřího Paroubka, tak Miloše Zemana. Miloš Zeman 10 let byl vlastně schován v prognostickém ústavu, když to řeknu, studoval, připravoval se. A pak přišel rok 89 a vyrazil. Jiří Paroubek taky měl vlastně 2 vzestupy. Měl tu první vlnu za předsedy Horáka, což byl první předseda sociální demokracie po revoluci, kdy byl v titulní, poměrně jakoby v titulní roli titulních politiků sociální demokracie. Pak byl upozaděn, ale on přece dál pracoval na magistrátu a připravoval se na to, že by jednou mohl, nevěděl samozřejmě, jako nikdo nevěděl, že přijde ta šance, ale pracoval na sobě. A pak ta šance přišla, A on byl meteor, který vlítl na českou politickou scénu. Mm-hmm. A byl schopen, nevím jestli z 5, 7, 8% to vytáhnout 30% během půl roku. Proto já říkám, že sociální demokracie není mrtvá. Je na kolenou, ale není mrtvá a nikdy mrtvá nebude.
0: Jak to víte?
1: Protože ta myšlenka je věčná, my jsme prostě více jak 130 let tady na tom politickém trhu a na politické scéně a prostě přijdou, ozdravějí se vnitřní procesy, přijdou noví lidé a uvidíte, že sociální demokracie půjde nahoru. A samozřejmě to je i ovlivněno tou politickou situací, která v tuhle chvíli sociální demokracie nesmírně nahrává. O to je to smutnější příběh.
0: Pane Soboro, když jsem se díval na jednotlivé kandidátky tak různě po republice v těch komunálních volbách a viděl jsem, s kým vším tvoří koalice na různých místech, tak už je z toho naprosto zřetelné, že to není svébytná politická strana, tak jak jsme ji znali. Ale to vám nechci oponovat, to je jedno. Vy kandidujete na Praze 11 a řekněte mi, je to pro vás těžké rozhodnutí jít do společného kandidování s komunisty, a nebo je to počátek jakéhosi sjednocování levice, o kterém se tak mluví často?
1: Já jsem si tuto otázku kladl taky a je na ní velmi těžká odpověď. Já bych každopádně nehledal paralelu s Prahou 11. Jo. Já, když budu komentovat situaci na Praze 11, tak je velmi jednoduchá.
0: Počkej, tam kandidujete na Praze 11?
1: Ne, bezesporu, ale nechtěl bych to srovnávat nebo z toho dělat příklad pro sjednocování levice.
0: Jo, ne, já se ptám jenom, jaká je ta úvaha jít do party s komunisty.
1: Helejte se, pro mě komunální politika vždy byla o konkrétních lidech. V prvé řadě ti, co chtějí pracovat, a v druhé řadě ti, co mají kvalitní selský rozum, když to řeknu. Protože to je ten základ, který potřebujete pro komunální politiku. A to ty lidi, které já znám a jsou v čele na vrchních místech kandidátky za komunisty, tak vím, že jsou to lidé, kteří mají bezvadný svůj občanský život a už v politice něco dokázali na Praze 11, jinými slovy, už za sebou mají nějakou práci v zastupitelstvu na Praze 11 a nemám, co bych jim vyčet.
0: Vrátíme se k tomu, ale jenom mě vysvětlete, Nedávno jsme to v tomto studiu řešili s jedním kandidátem. Vysvětlete mi ten váš pojem, co to je ten selský rozum. Já to tak často slyším. Já nevím, co to je.
1: No, ono se o tom nerado mluví, protože to je těžko uchopitelné, ale já vám dám, když jsem řekl selský rozum. Proč v minulosti, v dávné minulosti, byl starosta jeden z nejúspěšnějších většinou sedláků na vesnici? Protože dokázal se postarat o svoje hospodářství, o svoji rodinu, a pak byla šance, že se dokáže také postarat o tu obec. A to představovalo, to nebyli odborníci na politiku nebo politologii, to byli lidi, kteří byli schopni řešit problémy. A to stejné je na té obci.
0: Ale vy říkáte, tak jsou to komunisté, půjdu s každým, kdo má selský rozum, no tak...
1: Ne, s každým ne, to zase úplně
0: nebo
1: ne.
0: Nebo je to pro vás důležité, aby tam byl ten selský rozum, a já nevím, co to je, to nemyslím nějak zle, ani vás k ničemu netlačím, jenom si říkám, že když to slyším teď různě na těch náměstích, někdo říká zdravý rozum, aby zvítěl selský rozum, a já si pořád říkám, každý blázen si o sobě myslí, že má zdravý rozum.
1: Ne, takhle, máte pravdu. Já to asi nemůžu říct do televize, že rád používám rčení, že blbec ví jako poslední, že je blbec, že? Ale což de facto říkám to samé, co vy. Ale víte, stálo by za to se podívat na zastupitelstvo Prahy 11, jak teďkon dobíhá, nebo v tom posledním roce. Tam už ani nejde o podstatu věci. Tam už se spíš střílí do toho, jakoby, kdo je na protější barikádě, protože tam jsou barikády a není tam jenom jedna. Takže tam vidíte naprosto bizarní příběhy, teda scénky, že se tam hádají o osvětlení v sále, místo toho, aby se řešily praktické problémy. A to mi připadá smutné. Já jsem zažil zastupitelstvo na Praze 11, zažil jsem ho na Praze 10 a vždy vítězil právě ten selský rozum. To znamená něco prosadit, co je dobré pro tu obec, případně pro ty občany.
0: Dobře, tak nám řekněte co? Nějaký příklad. S čím tam jdete? S vaším selským rozumem prosadíte co zásadního?
1: No, my především chceme chránit tu kategorii lidí, která dneska se cítí nebo bude nejvíce ohrožena. A co samozřejmě umožňuje obec, nebo respektive obecní zastupitelstvo. To znamená, že jsme schopni vytvořit i jakýsi sociální polštář pro to, aby ti lidé, kteří budou mít problém, tak aby jim městská část nebo obec byla schopná pomoct. Jsme schopni...
0: Máte na mysli ceny energií a tak?
1: Ano, například i vytvářet tlak na pražské společnosti, které prodávají energii, aby to nebyly čistě tržní mechanismy.
0: No, já slyším od představitelů strany a vlády v uvozovkách, že se ten problém bude řešit na nějaké evropské úrovni.
1: No, když se vyřeší, zaplať pánbu, protože pochopitelně ta obec nebo městská část má svázané ruce do značné míry. To vláda má podstatně jakoby zbraně těžšího kalibru nebo nejtěžšího kalibru. Takže jedině dobře. Také je samozřejmě jedině dobře, když ten problém vůbec nenastane. Ale my chceme být tou silou, která bude slyšet na všechny návrhy, které pomůžou občanům, po případě životu lidem na městské části.
0: Máme ještě dvě minuty, tak nám řekněte, jak bychom to udělali, nebo jak byste to udělali, jak můžete pomoci ekonomicky občanům?
1: Ekonomicky, přímo ekonomicky v tom pravém slova smyslu, nevím, jestli to bych teď
0: hledal. O nějakém polštáři.
1: No jistě, ale jsou různé dotační tituly, které ta obec může zajistit tak, aby nepropad ten obyvatel do problému a přicházel o bydlení, přicházel o zdroje energií, jinými slovy, aby bylo čím topit a kde bydlet. A pak je to samozřejmě i o těch službách, které prostě se zajišťují na městské části nebo na každé obci. A mně se líbilo, že v minulosti na Praze 11, ale i na Praze 10 byly například dotovány z městské kasy zdravotní pohotovosti. Proč by měl protože Praha 11 nemá svoji nemocnici, proč by obyvatel Prahy 11 měl jezdit do nejbližší spádové nemocnice, kde bude stát na pohotovosti dlouhou frontu, ale aby tam byla prostě udržitelná zdravotní pohotovost 24 hodinová. A to samozřejmě žádný lékař sám držet nebude, ale když tomu pomůže městská část jakýmsi dotačním titulem, tak už potom to dává ekonomický smysl i pro ty lékaře, i pro tu polikliniku, aby se držela ta zdravotní pohotovost. A na Praze 10 byla i zubní zdravotní pohotovost.
0: To znamená to, abyste jeden z těch cílů je zajistil tento komfort pro obyvatele.
1: Ano, no přesně tak. A pochopitelně budeme slyšet na všechny projekty, protože ty služby na Praze 11 nejsou úplně komfortní. Je tam letitý problém prostě s centrum ledových sportů. Vím, že je tam zamrzlý projekt velké multifunkční haly sportovní. Tenhle druh služeb prostě pro mladé lidi, ale i pro starší prostě tam minimálně není v optimální kondici.
0: Děkuji vám za návštěvu a těším se na příští.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Miroslav Svoboda.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz.
2: Že
1: začal zvonit.
2: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý. Ale,
2: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila Ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers, no.
2: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem, a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu.
1: Na
2: no, tak,
1: politickou stranu.
2: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
2: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
2: není.
1: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a abych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: A vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8:30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností po roce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmí opouštět zemi. Asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
2: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý náručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
2: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
2: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovéhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice, jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
2: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svojí manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a

0: Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
1: No tak protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
0: A jaký máte vysvětlení?
1: Já nevím, tak možná je to...
0: Provokace?
1: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
0: No.
1: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
0: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
1: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to, spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
0: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
1: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
0: No, a to je divný, ne?
1: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
0: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
1: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad té, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
0: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
1: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmem problém a budem jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budem doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr

0: šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl, přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrova o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak proboha, vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase proberem.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Podtrženo, sečteno, a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: nevím, jestli jste možná nedával pozor, protože hodně se v souvislosti s Karlovarským festivalem hovoří o premiéře nebo předpremiéře filmu Úsvit, ve kterém se objevuje transgenderové téma.
1: Jo, tak tím je to vyřešené.
0: Takže tím je to vyřešené, o tom se mluvit musí, o tom se musí mluvit.
1: A dívat se na to nemusím povinně zatím. Není to kruh přátel sovětského filmu.
0: Ne, nic takového to není, ale myslím si, že vás to stejně časem nemine.
1: Jo, tak to.
0: Já myslím, že to budou dávat někdy na Silvestra večer, aby tu agitku ještě víc trošku rozmasírovali.
1: Z pistolí u hlavy se na takovou blbost podívám. A řekněte mi opravdu film, který já chvilkama jako čumím, co všechno je možný. Já jsem třeba do dneška nepochopil, o čem je film Instalatér z Tuchlovic.
0: Já se přiznám, že jsem ho ani neviděla.
1: A já mám rád toho pána, jak tam jezdí na kole, hraje toho instalatéra, toho hlavního představitele, to je takový jako sympatický a dobrý herec podle mě. Tak jsem se na to podíval a nějak se mi vychytal, o čem že to je?
0: No asi o tom, že kdo schání v Tuchlovicích instalatéra, tak ví, kam se má obrátit. No,
1: děkuju za vysvětlení. A tak já nevím, no tak festival čím dál se rozrůstá, ale já pořád nevidím ten odraz na té české.
0: Ale tam nejde o odraz, tam jde prostě o ty večírky, jde o to, že tam vystoupíte z té limošky na ten červený koberec, máte robu, kterou se snažíte mít hezčí než ty ostatní herečky, který tam vystoupí z toho lima na ten červený koberec. Jedna herečka tam má šaty z piva, druhá vyvenčí dceru, která je krásná, protože je jí 15, zatímco maminka, který je 50, se pořád ještě snaží vypadat, jako kdyby jí bylo 15, ale všichni novináři říkají, že vypadá na 15. Do toho tam přijde jeden nejmenovaný herco, hudebník, který má černě nalakované nehty. Pak je tam nějaká modelka, která vypadá u 40 let stejně a ta se tam vyfotí v sexy šatech, dá fotky na Instagram. O tom jsou Karlovy Vary. Já nevím, proč vy tam hledáte furt nějaký filmy.
1: Připravila to?
0: Ne, no tak to mě teď tak napadlo, tak to je stejný jako s golfem, že jo? Golf taky není o tom, že chodíte po zeleném trávníku a nějakou tyčkou pícháte nebo pinkáte do balónku. To je o tom, že tam jdete předvádět ty hadry značkový a uzavírat ten biznis a s někým si na čerstvém vzduchu popovídat o tom, jak klesá nebo stoupá cena akcí.
1: Fakt jo? To jsem netušil.
0: No vy jste myslel, že to je o pinkání do balónku, že jo?
1: No vždyť jsou mistrovství světa a všechno v tom.
0: No to musí být nějaká oficiální zástěrka, aby to pinkání do balonku mělo nějakýho ducha, že jo? No, ve skutečnosti
1: to
0: jde
1: koukám.
0: Ty věci
1: začínají. Zas, a kdo měl, jak jste říkala, nalakovaný nechty kariérec? To nevím vůbec.
0: Tiffany.
1: Tyfoška.
0: Tyfoška.
1: Ona tam byla i Tyfoška.
0: Tyfoška tam byla, no.
1: Oh.
0: No jasně, měl nalakovaný nechty na černo. Ale musím říct, když jsem se zaměřila jenom na ty ruce, tak abychom si z něj nedělali jenom legraci. On má ruce, které normálně já bych mu mohla závidět.

0: Radio Xaver.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo. Ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Uh-huh.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko.
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly miliony, milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, no je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechno, všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, když jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovali s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl.

0: ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktor, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva?

0: Třeba, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady Voldemara Zelenského?
1: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já se neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
0: Je to
1: proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud je o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
0: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
1: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje, mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
0: Asi nebudeme bránit přeletu nad naším územím.
1: Bránit přeletu
0: nebo a takováhle
1: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
0: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
1: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
0: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
0: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Markéto, dneska si zahrajeme na antisystémáky.
2: No já si na nic moc hrát nemusím, mě bylo řečeno, že já prý už jsem antisystémová až hrůza.
1: No to je pravda, to jsem zapomněl, vy jste extra antisystémačka, protože jste volební lídrní SPD za Svobodné, takže u vás je to jasný, ale proč budeme antisystémáci? My jsme už několikrát končili náš podcast s výzvou Vzdoru proti EU, a teď se znovu vyrojily zprávy v médiích, že se na nás valí skutečná zkáza jménem Evropské unie a že třeba jak SPD, tak hnutí ANO slibuje voličům, že bude vzdorovat EU v tomhle ohledu, protože je to skutečně ničivý. Takže my dneska zkusíme lidem popsat, co to znamená vzdorovat EU.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové současné zadlužení České republiky, je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby ji dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 bilionu korun, to znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají, a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace, to znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, si, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo
1: ETS
2: 2.
1: Pardon.
2: Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je takové mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu super hrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021, a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni, pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože
1: někdy
2: pokud
1: ty
2: vím,
1: malé
2: tak
1: strany...
2: hnutí ANO, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano. Zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici. Ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet super hrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo půl roku po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude
1: právě...
2: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů, ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena prvním roce po těch volbách.
1: Mm-hmm. Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur. Za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6, které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal. Pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky, v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena.

0: každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal, a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně. Ti
1: se
0: politici,
1: propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250
1: Některé
0: euro.
1: Strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS2 mají zavedené, tak lze to?
0: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

některým to sekaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak ze

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Zdvihám ruku k nebi a prapory ať vlají. Já narodil se dávno, to ještě voněl svět. A děda říkal hochu.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Co vás zajímá? Na jakou odpověď čekáte?
2: Bitcoinová kauza?
1: Vám není jasné a chcete znát odpověď?
2: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by něco, je to prostě není, tam není co řešit.
1: Pan ministr
2: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády, je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná a jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
1: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
2: Říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Romanem Šmuclerem můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Vnímáte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky? Protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
2: Já si myslím, že stávající americká administrativa má věci dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
1: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to trochu
2: jako, když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
1: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
2: Já si myslím.
1: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
2: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někde dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
1: Ono, ani to nelze, ano.
2: Takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
1: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
2: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista, jo, a všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Westfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrála, že o Českém království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.

protože na hlavě tmavomodrý klobouk má. To je právě klam. Nemám hlad, však co mi naplat?

7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Proto letí.
1: Proto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Proto, jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no.
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: My máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, transparentní a féroví. Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou ksavere vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Friedrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: Je to... Už 33. zápis knize
2: Jo, Čichu. To je teda Ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej...
1: Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne teda? Kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Asi 237, nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte si na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl poprvé a trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeři, jo, tak já na tom takovou povídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: A tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych nejel.
2: Ale když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Tak to nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: A tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě.
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je Sudety. Napůl. To je
2: a ono
1: napůl.
2: To tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: fakt?
2: No jsem tam, ale.
1: Říkáte přede mnou, já to musím mít teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Hiskem, co? No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte? Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajském serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let.
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já
1: vím, že tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: A on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
2: Jo, jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to.
2: Z Plzně teda řekněme. No.
1: Je to, pane Holče.
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák. Jako. Ale tak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme, no. To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce novými neměli.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně vychytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to,
1: je to, není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
2: Ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem. Se prodávají.
2: No to se prodávají.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, krem de la krem.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pidhár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Exler je tam třeba. Je
2: taky. Je taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
2: Ale já jenom k sebe...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni štěma. Tričko občanský.
2: Já ukažte, co tam máte. Chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není
1: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv.
1: Medveděv,
2: to že? To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex.
2: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner, myslíte?
2: No. A paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex, jako.
1: Ex, jakože český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je televize?
1: Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, Pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil se a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty
1: to
2: ne, hezký, nedělám to.
1: Reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně laciný člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
2: co?
1: Ne,
2: no, ne, prostředí, ne, co? Ne,
1: to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a tak.
2: Chci věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To z jaký stane?
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo, protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Sebere.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Sebere, vyl, že to je jak Fiala. Ty. Ne, ty, co?
1: Tak pozor. Tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divá...
2: To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako
2: ne?
1: Jako ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptát jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků. Ježiš,
1: to vidím po první životě se stoupem. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mně to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, Skáču to jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
2: Tak se proč tam nejsem
1: čerpačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, jestli nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdy mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady.
2: To jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
2: letos
1: začne platit ten zákon.
2: No tak od příští roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplnějí teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
1: no,
2: tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná mediální dan.
2: Zlý slovíčka, co?
1: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Ksaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
2: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
2: 9 miliard.
1: No a pak někdo odchází, mu dáte 17 platů na odchod.
2: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
2: Jo? Hm?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známá taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
2: No to chápu, Ksavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
2: jo.
1: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
2: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
2: no,
1: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
2: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají, co je třeba.
2: No ale tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek, jako po tak pana to Rychlíka, kdy ten je
2: prestižní
1: dokument. Hlavně je to pravda, no, láska.
2: No, právě proto.
1: Tak
2: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
2: To je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
2: Součka. A nemůže to být ten Šarapatka? No?
1: Takový čestný člověk?
2: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář?
2: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
1: No pane holče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Teď je kurie.
2: No,
1: parta celá.
2: Nejno.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blíštivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blíštivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: No. Ten.
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
2: jo,
1: u nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takový symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Všude takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, jo?
2: No.

0: No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
1: já, nemám... já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na po Wilsonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: No to budu, jo, to už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku k Severe.
0: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Myslíte, že pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je zreformovaný, na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Bobošíku Haru to nejde prý.
1: Nejde? Ne. Počkejte, tato, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za komára.
1: Ale tí, ona nevodolá. Myslím, nevodolá, tam ještě by... nebyla, tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak, už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj. No, no za koliká to už, no.
0: To jsou
1: tak kůže. Já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? Mhm. No ale pane Hojče.
1: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
1: Jak to?
0: No ne, no protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to, je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty
1: jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Maria Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A mě, a to bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota, no. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví Zlo vždycky.
0: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A bylo to, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl jak, jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla.
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
1: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Pane Holče, aby jsme nezapomněli,
1: no
0: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na, na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
1: Takže bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
1: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst.

0: rychle. Já to,
1: no ne, tak no. Ty texty čtěte.
0: A to vydána, no říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
0: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme
1: čas. Ne, pane Olče.
0: Dejste to, tak počkejte, tak já to už. Pane Davídková od Azalky na Vilzonku, Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera, Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán, zapadlo, aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová, zda jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
0: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
0: Mm.
1: A Jitka Meixnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
0: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
1: Šorvku takovou.
0: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle, a pak jste si to v podstatě ukradl. To.
1: Tak ty...
0: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
0: minuta slávy. Jo, vy no. Se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidenta. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Přemýšlel jsem o vás, pane Babiši, předevčírem večer ve středu, když měl Petr Fiala projev ve všech televizích. Říkal jsem si, dívá se na to Babiš, co si o to myslí. Povídejte.
1: Ano, já jsem jel z Jeseníku a z Olomouckého kraje, byl jsem na výjezdu, měli jsme velice náročný den, 8 zastávek. No a některé televize mě oslovily, abych to komentoval, takže na cestě domů jsme ještě tankovali šumperku za 51 korun, protože pan Fiala zapomněl zastropovat jak Chorvatsko a Maďarsko na 3600, alebo nechce. Tak jsem si to vyslech, ano, tak pro mě to byl šok, protože já jsem měl taky asi 3 projevy k národu a já si nepamatuju, že bych tam citoval nějakého opozičního politika, naopak jsem vyzýval opozici k spolupráci, aby jsme společně ten covid zvládli. No, takže pan premiér, to nebyl projev národu, to byla nepovedená tiskovka, kterou četl z čtecího zařízení a tím to nechci dehonestovat, já jsem taky četl z čtecího zařízení, ale hned druhá věta byla, první věta byla, může za to Babiš. A samozřejmě opakované ty lži o zadlužení, o inflaci, o norském plynu, o Dukovanech, přivlastňuje si naši práci, neříká pravdu, tak bylo to PR na 3 televizích a musím říct, že jsem byl překvapený, že i ty zarytí antibabišovci mu dali 3 a někteří říkali, že to byla tiskovka, jo, takže měli stejný názor a pan premiér zapomněl říct, jak bude řešit účast organizovaného zločinu ve vládě a vlastně se snažil nějak ten problém ve vládě nějak odklonit.
0: Babiši, mě totiž celého toho je projevu nejvíc zajímá a ten v rámci teda vašeho názoru to vykoupení těch elektrán. No,
1: jo, ale to je to, že pan premiér je politolog. On tomu nerozumí. Žádné elektrárny se kupovat nebudou. On si to poplet s tím, že ČES má dlouhodobě projekt, o kterém my samozřejmě víme, oni nám to odprezentovali, je nová vláda, tak jim to odprezentovali, kde se chce rozdělit ČES na část výrobní, kterou by získal stát jako 100% vlastník a ta část distribuce, obchod a další aktivity by zůstaly jako společná firma mezi státem a minoritáři, kde by měl ten stát menší podíl, protože tím, že by získal tu výrobu, tak samozřejmě musí to stojí nějaké peníze. Takže pan premiér tomu nerozumí, žádné elektrárny nikdo nebude kupovat. Proč by jsme je kupovali? Když my exportujeme do Rakouska 15% spotřeby elektřiny, Slováci berou od nás elektřinu, Němci berou elektřinu, takže jaké elektrárny? A kdo by je dneska prodával, když je to zlatý důl a kdo by to vlastně zaplatil, když ten Stanjura nechce dát ani důchodcům a mladým lidem tu slevu směšných 1,8 miliardy.
0: Dobře, to je ještě jiná kapitola. Jak by to ve skutečnosti, kdyby to náhodou bylo, jak by se to dělalo? To by bylo formou nějakého, nechci říct vyvlastnění, znárodnění?
1: Ne, to je rozdělení společnosti ČES. Rozdělení na část výrobnou, no, a na část obchod, distribuce, a samozřejmě mají ty další aktivity různé, takže ta firma by se rozdělila a stát by získal tu část výroby 100% a zbytek těch aktivit by byla společná firma mezi státem a těmi minoritářemi, kteří mají, myslím, 30% a tam by měli, nevím, snad 40 nebo nevím kolik, 49,
0: můžete,
1: já o tom nevím.
0: Pane Babiši, 100krát říkat, že to je rozdělení,
1: no,
0: ale je to v podstatě znárodnění.
1: Není to znárodnění.
0: Jak to, že ne?
1: Když
0: si stát vezme
1: to je standardní. Ne, tak stát tam má podíl, 70%.
0: 70%.
1: No. A ten podíl vlastně nějakým způsobem se ocení se ty ostatní aktivity a v rámci ty firmy vznikne nový holding, kde ta výroba připadne státu, ale obchod a distribuce se je nejdůležitější, tam zůstanou ty minoritní akcionáři.
0: Kdy podle vás padne ta dohoda, neboli skončí ta dohoda, že kupujeme elektřinu přes tu lipskou burzu?
1: Tak ale to si pozvěte skutečně generál ředitele ČESu, nech vám to vysvětlí, jo? Protože já jsem se na to ptal, pan Tlustý něco řekl, A je potřeba, je to složité ekonomicky.
0: Pan Tlustý jako vlastně.
1: Ten bývalý, ano, jo. Ano. On to poprvé řekl, že vlastně v tom Lipsku a tak dále. Takže ano, to se prodává na burze. Ono, ten prodej elektřiny je samozřejmě velice složitý. Tak by bylo dobré, kdyby vám to vysvětlil. Hlavní problém a hlavní chyba, a proto je absurdní, když pan premiér Fiala z ODS nás kritizuje, je to, že nikdy jsme neměli ten ČEZ privatizovat. Nikdy tam neměli být minoritní akcionáři. Nikdy jsme neměli prodávat plyn ani rafinerie. A proto dneska všechny sousední státy mají státní firmy na plyn, mají rafinerie, mají elektřinu. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Mimochodem, maďarský stát, prostřednici maďarské státní firmy, vlastní Innogy, co je bývalý část Transgazu, co je 40% distribuce plynu v Čechách. Poláci mají naše rafinerie. Jaké jsou čerpačky? No, rakouské, maďarské, polské. Takže pan Fiala nerozhoduje o ničem, o tom, jestli dá si košili bílou nebo modrou, ale má velké mětné řeči. Lže o tom norském plynu. Já to budu se znovu se snažit to vysvětlit. A vy jste inteligentní člověk, vy to pochopíte. Státní podnik Transgaz. Státní podnik Transgaz. V roce 1997 uzavřel kontrakt na 20 let na dodávky norského plynu. 2002 ČSSD zprivatizovala Transgaz. Za souhlasu ODS. To byla ta slavná oposmlouva, jak podvedli voliče. Ne? Pravice, levice, ale ty kšefty. No a samozřejmě ten kontrakt na ten norský plyn odešel s tím RWE, které to koupilo. Takže když pan premiér lže, že my můžeme za nějaký norský plyn, tak to je skandální, to je neuvěřitelný. Jestli teda vědomě lže, nebo ty poradci mu to podsouvají, takže my jsme na to neměli žádný vliv. My jsme nic nesprivatizovali od momentu, co já jsem se posadil do vlády, naopak jsme zachránili ČSSD, zachránili OKD, a tak dále, takže oni to zprivatizovali a teďka on na to poukazuje, takže samozřejmě my jsme na to neměli vliv, no a samozřejmě ta situace s tím ruským plynem byl leta, všichni bojovali, aby ten plyn tekl přes ně. Merklová bojovala za Nord Stream 1 a Nord Stream 2, Topolánek s Křetinským bojovali, aby to teklo přes Slovensko, tam je ten Nord Stream, tam mají společnou firmu. No a Orbán ten bojoval za South Stream, aby to teklo z jihu. Takže všichni chtěli ten plyn, aby měli ty poplatky, aby měli ten plyn. Mm-hmm. I když tehda to tak nevypadalo, že by byl problém s plynem. No a teďka všichni říkají, že to se mělo stát. Poláci nechtěli postavit ten plynovod. My jsme lobovali v Bruselu, vylobovali jsme peníze, oni nechtěli. No, takže tak to je a pan premiér neříká pravdu, když nás toho obviňuje. My za to nemůžeme. Kdo tady všechno zprivatizoval? ODS a ČSSD. Kdo tady rozvrátil zemědělství potraviny? No oni. Nech se každý podívá na to, co se tady stalo od roku 2014, kdy jsme my přišli do vlády.
0: Pane Babiši, 66 miliard, z toho 27 miliard domácnostem. Hmm. To tam také zaznělo, to vidíte jako tak akorát, nebo...
1: To je rok zpoždění, pane redaktore. V říjnu 2021 my jsme to řekli. My jsme v listopadu a v prosinci odpustili DPH na plyn, elektřinu a teplo a pan Stanjura normálně neuvěřitelně lže, že to bylo nezákonné, přitom to bylo dojednáno s Bruselem a říká, že on to ruší, ale co ruší, když tu DPH jim nechal, no to je demagogie neuvěřitelná. Takže my jsme to říkali už dávno, no a oni mají rok zpoždění. Vždyť ty lidi teďka platí ty zálohy. Teďka potřebují mít nula za obnovitelné zdroje, nebo bonus od státu. Ano, a mohlo se to rozlišit tím, že ty bohatí to nedostanou. Průměrná spotřeba domácnosti elektřiny ročně 2,5 MW. Tak my jsme to měli připravené, DPH, těch 12 bodů, co tam máme, jak pomáhat důchodcům a mobilita pro ty samoživitelky, pro ty zdravotně postižené. Jako pan premiér se slédl v Polsku, doufujeme, že nebudeme mít polské předsednictví, ale české, ale zatím v Bruselu nikdo neví, co si vlastně Češi myslí a co budou dělat, příští pátek začínáme. Tak Poláci základní potraviny znížili DPH na nulu. My máme DPH na potraviny 15%. Takže to je další věc. Takže oni nakonec jdou udělat to, co my jim říkáme od října. Jo? No a teďka konečně už teda to chtějí udělat. A mluví o tom, že dali lidem peníze, ale žádné nedali, protože těch 100 miliard, ten děravý deštník, 50, mají dostat důchodci ze zákona. Kdyby ta vláda mohla o tom rozhodnout, tak jim nedá vůbec nic.
0: Tak pojďme na zásadní věc, která se teď odehrává uvnitř pražské politiky. A jak to vypadá, tak už nejenom tam přesahuje všude možně po té, co skončil ministr školství. Co si o tom celém myslíte? Vy jste řekl, že to je organizovaný zločin. Nebyla to příliš silná slova, pane Babiši?
1: Ne. A já jsem to řekl už 21. března. Mám pořadu Čau lidi. Doufám, že ho sledujete teda každé pondělí. Od dubna 2017, takže 5 let.

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolií bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se musely konat volby? také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil? Vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašar Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde nic?
2: Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat se, úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná, dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašar Asad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
2: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku, a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků, a takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila.
1: Opravdu?
2: Ano, já jsem si to velmi užila, ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joe Bidena. A býval.
2: To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou. A tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám ale pocit, nerada ale no, nerada bych
1: ho to. No.
2: A tak to je zase nepochopení celé té situace. Že? A takže...
1: Ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohla jednou přijít.
2: Asi tak. No. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, a on řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině.

0: se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu,
0: já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina. Bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu želenskému oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Radio Xaver.

Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: V České republice to 18. května to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale
1: se divím,
2: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte, co jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce. Aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
2: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.

my name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky.
2: Mm-hmm.
1: V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Mm. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli mu tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se smul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: Já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty, tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já
2: jo,
1: myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc. Chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se Záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky, a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrthodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto ne úplně s radostí, jako toto není moje velký téma, protože mě se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak já toto nerad to spojím, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karol. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš
2: pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí, krom toho, že máme čar narozeniny? Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám babička. Má výročí zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: babička? Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: Žitné tady.
2: Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to deska. Takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne, nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela leda, co jsou
1: všechno. To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta úžovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No, a tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No, ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: Jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme?
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Když se někdo chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice.
2: No, to je rojnice. A to vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň měli uklízet.
2: Ty to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete, tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No, ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám, Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Čím přispět?
1: Kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně výjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdě.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je něco
2: jiného. No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu. Upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: a co
2: pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel nazvat pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuju příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na Swingers Party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend,
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service. Takže tam byly i stany
1: intimní.
2: Takže
1: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo, si dám tak zobnu. V Anglii tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No.
1: Fish and chips.
2: No.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No.
1: Že to má ty znaky?
2: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono se
2: že
1: říká,
2: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mě těch lidí líto, no já to beru.
2: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
2: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
2: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
2: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
2: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
2: No.
1: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
2: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
2: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
2: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo, až se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
2: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
2: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
2: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
2: No, ale
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
2: Čiže na benzínku?
1: Od Pezinok.
2: Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no tam už to taky.
2: Ale tam už to jede.
1: Představuji, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
2: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
2: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
2: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: Jsou holky z naší
2: školy? Tam byl, ale ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: Jak to?
2: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší školy.
1: Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
2: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste byla na světě? Kde jste byla?
2: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
2: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
2: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chlap jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zaborová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
2: Ne, dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No.

0: nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila a všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Ještě dožijete?
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete tak 20 let. Říkal ne, ten
1: jo,
0: chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarejkovi,
1: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
0: No, tak dobře, no.
1: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku jenom.
0: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že tento bude mít celý život na talíři?
1: Tak když si změní image.
0: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, bo připojí na denodenně.
1: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
0: Jo?
1: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, já vás vám z televize, tady máte větrník.
0: Myslíte, že to je tak, že... se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání.
1: Je to možný.
0: Že jo?
1: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
0: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
1: I drank too much last night. I missed the bus.
0: No ne, to...
1: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
0: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
1: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends. No more social dumping.
0: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme.
1: Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. To, že my se tomu smějeme, je naprosto v pořádku.
0: Není,
1: tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: proto se tomu smějeme.
0: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
1: No.
0: Tečka.
1: Tak to já pro to pochopení nemám.
0: Nemáte vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
1: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie. To jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
0: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČES je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus, a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČES mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
1: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
0: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
1: No, tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
0: Většina opozice, tak řekněme.
1: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje. Vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v obozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
0: Nechtěli být Čechama.
1: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
0: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
1: No, Ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
0: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
1: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Jo? Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
0: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohle to už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
1: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
0: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí, a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku, tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, zaprvé, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
1: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme od těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozpílené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky, to je nepředstavitelné. Hmm. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takovéto odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout a tak se na ně zaměříme. Dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
0: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv.
1: Tak... No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud jí hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Hmm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty z Ukrajinu a z Ruskem a tak dál.
0: Posmíváme, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
1: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
0: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energetiky ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
1: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
0: rozumět.
1: Jo, rozumět.
0: Tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
1: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
0: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu Kdo to zaplatí.
1: Nasledanou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaší.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuji a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? A jednou jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem. Taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? Ale není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se ní musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl, A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opět rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, kteří říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by nejinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už to jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalic. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že je hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je

0: a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas? Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, i když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku, jako s tou pornografií, jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak budeme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz

0: i posílení personálu.
1: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím. Prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo, hejtman a starosta říkají, to je v pohodě, to máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede se v Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci a ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že mohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
0: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
1: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kdy když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
0: To je všechno.
1: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
0: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
1: Přiletíme někam, to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Moc děkuju, mějte se všichni.
0: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler. Radio Xaver.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
2: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
1: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
2: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli, což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.
0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
3: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb?
3: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
3: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No, to slovo Petr demokracie Fiala, už je teď takové, já nevím.
3: Protože víš, jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.

Netrap se, hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane, hřmanickém vězení.

0: Dámy holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
1: Sabere, to je výročka vždycky.
0: Já to vím, já taky ne, ale já jsem teda dneska, nemůžu říct, že bych nemohl dospat, protože jsem se naopak nemohl probudit.
1: Jo, vypadá to, že jste přišel rozdávat radost.
0: No, a štěstí, zábavu a dobro jsem přišel
1: rozdávat. Rozdáváme oba, ne?
0: No jasný, jasný. Musím říct, že psala mě jedna dáma na Messengeru, že jí pobavilo, když jsem tady natáčel do deníčku vás a pana kolegu Kubáčka, že jak jsem tam říkal, že provádím kontrolu, jestli natáčíte podle pravidel Evropské unie, a psal, že jí to strašně pobavilo.
1: Jo?
0: Že to teď používá a že to všem v práci říká. Pane holče, ale veškerá legrace stranou. Je tady problém jak bejk.
1: Jo. Nevím, jestli to jak Brno.
0: Jak Brno. Nevím, jestli to víte, ale v Poslanecké sněmovně se našel kokeš. Tam se...
1: No, Xavere, já jim vlastně docela bych rozuměl. Vzhledem k tomu, co tam páchají. Tak a co z toho baráku vylejzá, tak vlastně si říkám, to není samo sebou, ale víte, co mě zarazilo? Prej to našli v blízkosti kanceláře. Víte koho?
0: Nevím, to nevím. No,
1: samotný soudružky, předsedkyně, sněmovny a to, šéfky topky.
0: Ale tomu
1: je
0: nikdy,
1: to pravda,
0: pane holče.
1: Je to pravda. Já nechci nic naznačovat, ale byl to hajzlík nejblíž její kanceláři.
0: Ne, tomu já
1: no je to tak, Sabre, je to tak.
0: To je tak seriózní paní
1: no je.
0: A...
1: Je to úplně, to je nehodnotový, ne?
0: No to je absolutně nehodnotový.
1: Já jsem, jediný, co mě napadlo, jestli, jak oni pracovali po těch večerech s Dominikem Ferim, ještě když byl ve sněmovně, protože je to rok a půl, no tak to už... To už asi nebyl, no. Jestli to nemohlo být tím, víte, jak ona přiznala, že spolu trávili čas i nad rámec práce, tak já jsem si představil takový diskuze, jako politický, že víš, jak se tříbejí názory a hodnoty, tak jestli to nemohlo být tím.
0: No a je to, pane holče, vy jste znalec.
1: Jako co, čeho?
0: Života.
1: Jo, tak to jo.
0: Je to třeba povzbuzující třeba na erekci dobré, ten...
1: To já nevím, co, jak to, proč se ptáte mě, ale já jsem...
0: Tak vyčtete ty knihy všelijak.
1: No knihy, ale víte, já jsem se inspiroval. Tak, jako, jsou to naši zákonodárci, ne? Tak určitě vlastně rozhodují o tom, co můžeme a nemůžeme. Tak když můžou oni, tak já jsem zavolal do stanu a dneska přijede zásilka nám, zavezou nás. Kluci ze stanu. No vážně. A ty má nejlepší matroš, Xavere. Nejlepší matroš ve městě, tak pozor.
0: Tak jako nabízí se to, pozor. No. Je to zdokumentovaný, ale já teda, prosím vás, uděláme tlustou čáru teď, aby si to pro boha někdo nevztahoval na to, že to říkáme směrem k paní předsedkyni.
1: No vůbec
0: protože
1: ne,
0: to
1: vůbec
0: je
1: ne,
0: prostě vůbec morální ne. Ikona.
1: Já jsem...
0: Ale já mám tu připomínku.
1: No.
0: Oni... Dozimetristi si ten kokain aplikovali různými tělesnými otvory.
1: A to jsem chtěl předeslat, to my dělat, my se zaměříme na nos jenom. Politicky korektně to uděláme. Když tak, tamto si Xavere zkuste doma sám. Můžete si odvíct zbytek domů a to si zkuste sám.
0: No tak...
1: Tak jak to dělají dozíci?
0: Mně se to asi těžko bude zkoušet.
1: No tak já nevím, ale já jsem poprosil, jestli by to mohli vzít rovnou od Míši Redla. Ten má nejlepší matroš, navíc
0: kvalita.
1: Tím nic nenaznačuju, protože toho ve stanu nikdo nezná.
0: Jo, to je pravda.
1: Víte, jak už on vůbec neví, kdo to je.
0: Teda vy jste hlava, neví, pane, vy jste hlava.
1: To je konstrukce.
0: No.
1: A oni to sem přivezou za chvíli.
0: Jo. No, takhle, prosím vás, tady na toaletě v XTV se taky občas najdou zvláštní věci, jo.
1: Jo?
0: Já jsem tam včera našel mobilní telefon.
1: Nevzal jste ho spíš někomu, nenašel jste u někoho v kapse, nebo tak?
0: Ne. Tam je okýnko a na tom okýnku ležel mobilní telefon.
1: Tak jste si ho nazdílel, jo? Nebo?
0: Vzal jsem, jak to říkal ten Volner, poponesl.
1: Poponesl jste si ho a pak jste si ho nazdílel.
0: Poponesl. A já jsem ho poponesl paní produční a říkal jsem, někdo tam zapomněl telefon na záchodě, tak volej tady baráku. No a záhy se ukázalo, že ten telefon byl můj. Jo, takže stáří je tady.
1: Tak to jo, já se asi není Koudelků, mě napadlo, že by bylo tam mohl zapomenout generál major.
0: Generál, jo. No pojď, pane holče, ale to je přece, nezlobte se, ostuda.
1: Co?
0: No, že se fetuje v Poslanecké sněmovně. Chápu, že můžeme teď říkat, to tam dělají ti podržtaškové. Jo? On je asistent číslo jedna od toho nebo od toho, jasný, tak nemá co dělat, protože oni tam sedí v té jednací místnosti chvilku potom po těch barech a tak, a on třeba nemá co dělat. No tak se nudí, tak si řekne, já si dám ladničku na hajzlu, tam, abych to tak ukrátím čas a tak, ale moje teorie je taková, to tam podstrčil Babiš. Stopro.
1: A Putin. Oba vám říkám.
0: Jo, a nedemokratičtí voliči si o tom čtou potom.
1: A nebo teď mě napadlo s tím Kuksem, jestli spíš teda Volodymyr Zelenský. To by možná spíš mířil do Kyjeva, než do Moskvy. A Putin ten nepije téměř, že jo, hokejista velký.
0: Já jsem vám teď četl. Nevěřícně, jak jsou ty na Facebooku, jak je tam video, pod tím je ten text, co říkají, teď je taková móda, že abyste nerušil okolí. Tak tam říkala nějaká paní, že příměří v Rusku by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. Vyjednávání by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. A víte co, mi to přijde úplně postavit na hlavu, ne?
1: Já nevím, co si vlastně pan Zelenský přeje všechno. Ale
0: no zatím, víte, co je? Zatím prachy na válku.
1: No to jo, no jo. Tak to je jasný. No na válku, ono možná spíš je na něco jiného.
0: Nezlehčujte
1: ne,
0: to, ale je tam dobře, válka, dobře. Střílí se do lidí.
1: Je tam válka a není tam korupce, musíme říct na Ukrajině, ne?
0: Co tam není?
1: Korupce. Samozřejmě, žádná korunka naše se tam nestratí, to je potřeba předeslat.
0: Já, pane Holče,
1: řekněte to, Ksavre.
0: Já tak miluju tyhle ty vaše ironické, sarkastické věci.
1: Počkejte, to je hodnotový.
0: Hodnotový to je, ale není to pravda.
1: No, ale počkejte.
0: Ukrajina je země postavená na korupci.
1: No fuj, já to nemůžu ani poslouchat, Ksavre.
0: Ale tak co, Ježišmarja?
1: Fuj, aby tady byl ten Redl s tím Koksem, já to,
0: no,
1: to
0: jasný,
1: neunesu.
0: Tak co, je to pravda. A to, že prostě něco spadne pod stůl z té pomoci.
1: Z té laničky, myslíte?
0: Já bych chtěl mít jistotu, že ty zbraně a to střelivo a to všechno, chtěl bych to mít nějak černý na bílým, že oni to neprodají nikam dál, ale bohužel mám takový podezření.
1: No to se neděje, Ksavre, určitě, ale zpátky do sněmovny. Víte, co je ironie krásná? Že vy jste tam od Brna. Tišnov, to je
0: vlastně
1: Brňák. Vy jste vlastně předvoj exportu brněnského do Prahy, ne? Přiznejte to. Vy jste šel před Fialou.
0: No dobře, ale 22 let, pane Holče. Ale já bych prosil, abyste nezlehčoval Tišnov. Tišnov
1: no to
0: je,
1: ne.
0: Prostě příště vám tady dám obrázek Tišnova a budete se po mně na ní dívat.
1: To bych byl moc rád. Teď je tam Praha, Ksavere.
0: Nebuďte zlej, pane Holče, toto od vás není hezký.
1: Ale,
0: tady.
1: Hele, primátorka, jak měli v ruce ten bílej prášek. No, to se nikomu se nic nestalo, všichni se smáli, bylo to dobrý. Ale víte, co je fakt sranda, že když byli dozíci, měli ten koks a mazali si ho všude možně, tak to řešili ve sněmovně. Já si říkám, takže tu kauzu kokain ve stanu a v dozimetru pak řešila sněmovna, kde ho šňupou taky.
0: Počkejte. Zadržte. Ten, neplete jste si to s Indulonou náhodou? Protože koks se nemaže.
1: No, tak
0: to si, je prášek.
1: Ale
0: ne?
1: Jasně, tak si ho, prostě si ho namáznete.
0: Namáznete?
1: Tak, no tak si ho, nebo, no, tak jak to chcete říct, jako si ne, pudr si někam napudrujete, nebo...
0: Vy jste chtěl říct vetřete.
1: Vetřete, no.
0: Vetřete, no. Tak formulujte přesně, no. Protože namazat se můžete Indulonou, nebo Niveou, nebo něčím.
1: Tak to vidím, že máte
0: nebo chlastem,
1: zkušenost.
0: Ale, no ne, tak já si nic nevtírám. Teď jo, teda Voltaren, protože chodím jak Goebbels, bolí mě noha.
1: Jo?
0: No mám zánět šlachy achilovy, ale už to ustupuje. Ale to si vtírám. No ale oni si ho nějakým způsobem, ten kokain, dávali do prciny i do, jaksi, do...
1: Počkejte, no, to, co to je za slova?
0: No to snad
1: to oni mají, prostě, oni jsou nějaký džendristi, oni mají Hlubuček měl prcinu, nebo?
0: Hlubuček, ten měl 100% prcinu.
1: Ježiš,
0: ale
1: šmar, jak
0: a jak si i ženám to chtěli jak se pravit do genitální oblasti.
1: No tak oni jsou...
0: Já teď už, pane Holče, se poučil, prdel,
1: nebudu to říkat Ksavere, to slovo. Odvolaj vás.
0: Odvolaj
1: vás.
0: To už ne.
1: Radši to odvolejte vy.
0: Ne, budu to říkat jako konečník, prdílka, prcina, všechno, to je dobrý. A tady, tady nepoužijí nic jiného, než do genitálu paní tam přítomné prostitutky.
1: Ale víte, tady musíme dát za pravdu Evě Holubové. Viděl jste to video, co na to, tam má vždycky pravdu, že? Ta nikdy nelže, neříká nic to, neříká žádný kraviny. A ona natočila to video přeci na podporu kandidatury svého syna Adama. Adam kandiduje do Europarlamentu za dozíky, za kokainisty.
0: Za kokainisty?
1: Za kokainisty, no jo, a ona natočila krásný video, že jak jsou to všechno, že je Honza Farský je křišťálově čistý člověk,
0: no, to je úplně.
1: Paní Blbuše je hrozně chytrá a že celý, že všichni dozíci jsou hrozně tvůrčí, že, to je, že tam je tvůrčí duch v té straně.
0: O tom nepochybuji, no zejména směrem dopravním podniku.
1: A tohleto a směrem ke kokainu, ne?
0: No, no tak.
1: Tak tvůrčí, ježišmarja.
0: Co stojí ten kokeš?
1: Jím už to nestačilo ani do nosu.
0: No tak, no, tak si to nejdu prci.
1: No a tak si říct, že paní Holubová znovu mluvila pravdu. Tak. Jsou to tvůrčí lidi, Xavere?
0: Nepochybujete o slovech paní Holubové vůbec?
1: Nepochybu a doufám, že i vy stejně jako já to hodíte v eurovolbách Adamu Holubovi. Že to je jaký křišťálově čistý člověk?
0: Pane Holče. Ani z pistolí.
1: On to má křišťálově čistý tady možná.
0: Jo, jo, ale má pravdu, že oni, že ten pan Farský, no to je úplně, to je absolutně matka Tereza.
1: To je dobré.
0: Jo, to jsou tak hodní lidi a oni to s tou naší zemí myslí tak dobře.
1: Já teď jenom, já vlastně, teď mě napadlo, tak on se nejdřív nechal zvolit do sněmovny a pak si řekl, že to tady vlastně sede a že teda uteče do Ameriky. Tak teď znovu, že, tak teď mu za to dali, protože to bylo taky hodnotový, tak teď mu dali kandidaturu do Europarlamentu a víte, znovu teče do Bruselu.
0: To je super, to je super.
1: Tak si šťálový.
0: A jako vůbec nepochybuju paní Holubové, že to směrem k svému synovi myslí opravdu vážně.
1: Mě nám trošku mrzí, že ne kandiduje Ivona, víte?
0: Umřela, ne?
1: Eva Holubová?
0: Ivona, přelus Ivona.
1: Já říkám Eva Holubová.
0: Vy jste řekli Ivona.
1: Ne, no i ona.
0: I ona. Já si myslím, že mluvíte o Přenoslově.
1: Vůbec nerozumíte.
0: Ne, to promiňte, ten, tam je ta jazyková bariéra, tam je.
1: Strašně.
0: Takže i ona.
1: Neměl byste absolvovat nějaký kurz?
0: No, už jsem přihlášený. Už jsem přihlášený do kurzu efektivní komunikace. Právě.
1: Tak to jo.
0: No, já se divím, že paní Holubová nekandiduje.
1: Je to škoda, ne? Velká.
0: Jo, tak ta má určitě životní zkušenosti velké.
1: A já miluji její retoriku a přednes. Víte, že já jsem velkým milovníkem patosu a ona je můj člověk.
0: Přemýšlím, nemůžu si nic bavit, co kde říkala.
1: Ježišmarja.
0: No ne, jestli ten přednes jako na
1: Jiřku
0: Švorcovou to nemá.
1: Ne. Ne, to je lepší.
0: Lepší.
1: Lepší.
0: Oh.
1: Je tam víc myšlenek, jak říká, je tam víc tvůrčích věcí, víte?
0: No a pane Holče, ještě k té paní Nerudové, já jsem si vám pořád myslel, že ona to vzdá.
1: A to byl Xaver zase ty vaše to, přání otce myšlenek.
0: No ne, tak teď jí prokázali, že si tam někde v nějakých cyknutých časopisech publikovala a dostala profesuru, to není žádná sranda, teď to je...
1: Podívejte, je to blbuška.
0: Ale neříkejte.
1: Je to tak, Severe. Ale
0: já víte, jí budu říkat chytručně, aby to bylo vážené.
1: Jo. Ale všimněte si, jaký teď znesvědčují ty, co jí stvořili, ne? To je na tom ta největší ironie. A teď se ozvali studenti, vidíte to, Xavere? Neučí dobře.
0: Pane Holče, já jsem to
1: snad
0: ani nemohl dočíst ten článek. To bylo něco tak nekorektního.
1: To zaplatil Babiš.
0: Babiš, je.
1: A s Turkem.
0: A s Putinem.
1: Babiš s Turkem a s Putinem. Víte, že Turek už je taky prokremlský propagandista?
0: Jak to?
1: No to ona mu to zkázala, natočila video, blbuše.
0: Turkovi?
1: Mm-hmm.
0: Prosím vás, tak to mě vysvětlete. Pane Holče, to už jsem si říkal moc krátce, musím využít té vaší bezbřehé inteligence, analytického myšlení a toho vašeho vzdělání.
1: A to už jsme za pivolem, Xavre, to už nebude tak.
0: Váš pivo. Jak je to možný, že když někdo neví kudy kam, tak řekne, Bůh, jsi prorusky. Ty to přece i potupný pro ty lidi,
1: vy jste tady, Xavre, mluvil o Goebbelsovi. Že máte kotníky a Goebbels, nebo achilovku. No a ne, Goebbels byl genius propagandy.
0: Že šmatlá na Goebbels.
1: Že šmatláte a Goebbels. A Goebbels byl genius tady na propagandu a on věděl jednu věc. Stokrát opakovaná, ale se stane pravdou. Tak prostě budete, já teď začnu tady říkat, že vy jste proruskej propagandista.
0: Tak to už je ale milionkrát
1: opakovaná. Vlastně to už jste dávno, že jo?
0: Už jsem dávno.
1: Já si myslím něco jiného.
0: No ale, že třeba někdo, víte, nějak třeba konstruktivně neřekne tomu, jestli chce kritizovat Turka, tak má najít nějaké věci. Vy říkáte o Green Dealu toto a není to pravda. Pravda je toto. A ona plácne prostě takovou...
1: Já vím, co jste, vy jste proruskej kokainista.
0: No, to jo. Jo. To jo. Já, mě se na to nedávno ptal jeden pán, teď v sobotu, jak jsme jeli s Xaveridis obyt nějakým na benzince. A on říká, a jak to je? Já jsem četl, že jste proruskej. A já jsem říkal, jo, já jsem tak proruskej, že jsem napsal knížku Moje Las Vegas. Asi tak. A v Americe jsem byl 26krát. No, tak
1: to je. Fakt? Vy si žijete Xavere?
0: Nadpoměry hodně, no. Taky jsem podle toho dopadl, pane Holče. Protože já mám ještě k tomu kokainu jeden dotaz, jo, ale já musím odbočit. Já teď jsem jako chudobnej dočasně, protože jsem si koupil počítač.
1: Jo.
0: Potřeboval jsem jako už po letech dobrý výkony. Počítač je to několik desítek tisíc, není to žádná sranda.
1: Vytěžíte kryptoměny, ne? Ale... Co? Že vytěžíte kryptoměny?
0: Já těžím pravdu, pane Holče.
1: A to jo. Ale to potřebujete pořádnou toho, ne? Mašinu, co?
0: Já těžím pravdu.
1: Tak pravda je tady, ne? Mezi náma.
0: Příští týden si zatěžím.
1: Jo?
0: To uvidíte. No, k věci, pane Holče, to je strašně důležitý. Já jsem totiž teď sleduju tu debatu kolem toho migračního paktu, jo. Že sem teda budou dávat uprchlíky, jako nakonec asi dopadne.
1: Počkejte, nebudou Vít Rakušan a Petr Fila říkal, že ne? Prej ne?
0: No, vy jste mě to říkal před vysíláním, tak vám to nebudu brát. Řekněte to.
1: No on se trošku taky rozmluvil francouzský premiér, víte, o migračním paktu. Ten, a on říkal Francouzům, ne, nebojte se, ty migranti, ty se nebudou rozdělovat do našich krásných měst a městeček. Ty se pošlou tam na východ, do té střední Evropy. To je, my jsme přesvědčili, že ten migrační pakt přijmou. A tam se to bude všechno lifrovat. A jestli řeknou, že nechtějí, tak si to všechno zaplatějí.
0: Jestli je Babiš chytrej, tak už do konce volební kampaně do sněmovny bude opakovat jenom tady tu.
1: No jasně.
0: Jasně. Tak to mě
1: ale víte,
0: šokovalo.
1: Jenom ještě...
0: Ale ten dotaz.
1: Ale
0: no dobře,
1: ještě.
0: Dobře.
1: Ne, víte, že za Fialy zásadně do Česka přichází pravda zvenku. Když řekl Fico, když před jednáním lídrů evropských a západních říkal, nikdy nedopustím to, aby slovenský voják nebo vojáci NATO šli bojovat na Ukrajinu a Fiala říkal, ježišmarja, dezinfo, o ničem takovým se nejedná. Pak vyrazil do Paříže a tam viděl, o čem se jedná. No a tak jsme tak, pravda přišla ze Slovenska, teď přichází pravda z Francie pro změnu.
0: Tak a můj dotaz. No a já bych vás poprosil, abyste to nezlehčoval a odpověděl mě opravdu kvalifikovaně.
1: No to jo.
0: Jako moudrý člověk. Ono se prý z toho dá nějak vykoupit ty z těch uprchlíků.
1: Tak jenom nějakých 20 tisíc euro za hlavu.
0: No a já teď jsem si koupil ten počítač, říkám, nemám ho raději prodat ještě, že bych ho dal zpátky jako do Alzy. Ještě to není 14 dnů a můžu ještě vrátit. Abych měl nachystaný nějaký prachy, když zazvoní a řeknu dobrý den, my vám vedeme tady dva uprchlíky, oni budou u vás bydlet. A já bych hned řekl, a za kolik se můžu vykoupit?
1: A tak teď jsi mě zklamal, Xavere, trochu. To tady já jsem si myslel, že vy otevřete dveře a náruč a půjdete uvařit večeři, uslat postel.
0: Ne, já v tom,
1: no, dobrý člověk.
0: Ne, já jsem xenofob, asi. Ne, toto jsou lepší, pamatujte si, jak Pavel Novotný říkal, že si klidně domů vezme prchlíky.
1: No to...
0: A jo. Pavel nikdy nelže.
1: No to ne.
0: A Pavel určitě, on je doma má, a nechlubí se s tím, jo. Takže určitě jim dělá snídaní, oběd, večeři, v mezičase jim povypráví o Marku Vítovi, nebo o paní Slováčkové.
1: No, vidíte.
0: A oni to mají i se zábavou, takže já nepochybuju o tom, protože znám Pavla, to je čestný člověk.
1: No je.
0: Čestný.
1: Jasně.
0: A bojovník. Mm. Takže tam to je, ale já na to nemám, já nejsem tak dobrý člověk jako on.
1: Dobře, máte pravdu, já bejt váma tak zkusím, ještě než se začnu vyplácet. Já tady jste si koupil takhle drahý počítač, 20 tisíc euro.
0: 20 tisíc?
1: To bude za jednoho, no, tak když vám tam přivedou dva ksavery, tak si připravte 40 tisíc euro, to je...
0: Euro?
1: 40 tisíc euro je 1 000 000 korun. No tak pro vás je to nic.
0: Tak jestli je to takhle, tak rovnou takhle dávám klíčky a řeknu děkuji, přátelé.
1: A nebo zkusil bych ještě jednu věc, takovou záchranu, zavolal bych Evě Holubový. Ta je dobro. Je jestli byste je nevzala ona zadarmo. Když,
0: a víte, že
1: takhle, když říká, že v tom stanu jsou křišťálově čistý lidi, chytrý, tvůrčí, tak...
0: Kdyby na to došlo a kdybych na to neměl, na to vyplacení, a musel je tam nechat, tak můžu jim dát klíčky a nastěhovat se k vám?
1: To ne.
0: To ne, to ne, to zase takhle dobrý člověk nejste.
1: Dobre, no já bych přijal, vy nejste migrant, no. Tak.
0: No ne,
1: vy tak... se o sebe musíte postarat sám, Ksavre.
0: No ne, tak my bychom, u mě by bydleli ta rodina eritrejská nějaká nebo nějaká a já bych bydlel u vás. Jenom já nepožaduji nic jiného, než internet, televizi, Netflix a snídaně každou ráno. Jinak nic jiného. Koupu tak se jednou za týden, takže sprcha, ušetříte.
1: No, to byste mohl, například umíte sekat trávu?
0: Jo.
1: Koupat byste se mohl v kádi na zahradě?
0: Ježiš, to je super, to je můj svět. A tráva se seče kosou?
1: Kdybyste chtěl kosou, ale půjčili by se vám za nějakou menší sumičku i sekačku, co máme.
0: A je to traktůrek?
1: Ne, musel byste chodit za tím takhle, no.
0: Budu chodit za tím?
1: No, si protrénujete ty kotníky.
0: No. A já můžu i venčit psa vašeho. Zase taky za úplatičku.
1: No jasně, jasně.
0: Jak se jmenuje, Alík? Nebo jak se jmenuje?
1: Ziggy.
0: Jak?
1: Ziggy.
0: Ziggy?
1: Ziggy.
0: Jako po Zbigněgovi?
1: Ne, znáte Ziggy Stardust, to David Bowie, ne?
0: Pane Holče, vy jste tak vznešený člověk. U nás je Punťa a Alík a takový hezký to. A vy máte Zdiby. Zdiby, to je část Prahy.
1: Ziggy.
0: Ziggy.
1: Ziggy, Ksavere.
0: Ziggy.
1: Ziggy.
0: Ziggy. A slyší na to? Nebo?
1: No, ježišmarja. A je to Ksavere tvrdá palice, takže na to stejně kašle na všechno.
0: Jo, ale já mám, víte co mě vždycky potěší? Když já si vlastně uvědomím, jak vznešeným člověkem tady sedí.
1: No to jo,
0: to, je jak...
1: to proč sem chodím.
0: To já budu vyprávět u nás na vsi, co říkal pan Holec, vždycky to paní uklízečce.

0: To nebo to není po kokainu?
1: To nemusíte mít žádný tiky.
0: No.
1: Podle mě tak jako, teď třeba jsem, napadlo mě, a nechci, jako, to je metafora. Jak teď Vít Rakušan dostal ten nápad skvělej, že když jsme mistři světa v hokeji, teda, že budeme mistři v politice a že vlastně opozice bude hlasovat s vládou ve sněmovně, tak tam jsem trošku viděl zatím, a nejen jenom jednu lajničku.
0: A ono to prý dělá něco s očima, ty drogy, ne? Nebo není to pravda?
1: Tam by byl taky stejný příznak.
0: Že jsou jako velký panenky, nebo malý, nebo něco.
1: A dokonce, jak vy máte rád to zákulisí, Xavere, tak to se vypráví zákulisí, hele. To je slyšet, ze zákulisí.
0: Jo? Jo. Pane holče, jaký pak jste měl pocit, když oni seděli na těch, na tom hokejovém finále a tak, ti politici v tom papalášském boxu s vínečkem a to.
1: No skvělej, Xavre, já vám řeknu proč. No. Protože to byli oni, přesně. To přesně se dělo k ním. Jít do VIP boxu, tam se zavřít, hlavně nebejt u lidí mezi lidma, aby se nedonesla nějaká kritika.
0: Tak,
1: a to je přesně tahle vláda. 2% lidí věřejí, tak já to chápu. Takže já jsem měl radost.
0: No, já jsem o tom přemýšlel. Oni nemohli jít mezi lidi, pane holče. Protože když jste se podíval v televizi, já jsem se teda díval jenom v televizi, tak když jsem viděl to množství českých vlajek, to bylo něco tak nehodnotového. A to byla samá spodina.
1: No bylo, s samozřejmě, vlajkama. Ale
0: jak to, že tam nebyla ukrajinská vlajka a vlajka Evropské unie?
1: Ale tohle by dokázali zařídit, protože v tom je náhodou zkušený znovu Vítek, kde on si na tu turné, tak tam si vozil tak 20-30 policajtů. Tak já si myslím, že by si zařídili třeba celou jednu tribunu v O2 aréně. Měli by tam třeba 1000 policajtů, hlavně aby se izolovali od lidí a tam by seděli sami. To by si dokázali zařídit, Xavere.
0: Já jsem si říkal, že díval jsem se, jak na ně byl záběr, a tam seděla paní Pekarová, bedna. A vedle ní ten pan, jak jste říkal, ten ministr vnitra. Mm-hmm. Jo, on se jmenuje Rakušan, víte to?
1: Rakušan, no tak ježiš.
0: A tak jsem zápasil v hlavě s myšlenkou, kdyby třeba někdo vyzval nebo něco a dali by mu ten mikrofon a on by vešel na tu ledovou plochu a řekl by, tak přátelé, máte nějaké otázky? Zajímalo. Jak by to bylo? Tam je mikrofon. Já si myslím, že by ho strašně vypískali tam lidi. Ale je pravda, že se na chvilku Češi byli Češi, sjednotilo se to, nikdo nikomu nic nevyčítal, ale už to zase odeznělo.
1: A já jsem sjednocenej furt, Xavre.
0: S kým jste
1: se? Sám se sebou, se svýma názorama, ale úplně jsem se sjednotil. Cítím se fakt tady dobře po tom titulu.
0: No, mimochodem, slyšel jste už rozhovor paní Alex s Viktorem Orbánem?
1: Ještě ne, vy jste ho slyšel.
0: Já jsem ho slyšel, jak to musím paní Alex pochválit, bylo to dnes skutečně dobře odvedený. A nejenom Alex, ale vzhledem k těm překladům a tlumočením a tak i kolegové technici. Ale je teda vidět, že jednu občanku České republiky Orbán nemůže ani cítit. A to je paní Jourová.
1: Tomu rozumím.
0: Já tomu taky rozumím. K té se tam vrátil asi třikrát. Dokonce si představte, že on tam řekl, že nikdy nikdo z Čechů tolik neublížil Maďarům jako paní Jourová.
1: No tak nejen Maďarům. Tak ona se pomátla, no, v Bruselu.
0: No počkejte, to neříkal.
1: A to říkám já.
0: Jo? Mm-hmm. No tak já nevím, já to neumím změřit. Já si myslím, že ona teda tam za nás nebojovala, ale ani milimetrem. Ale na druhou stranu říkal pan prezident Klaus, že to je zapovězeno tam za svoji zemi.
1: No to tak je, ona tam není za
0: no.
1: Českou, ona je tam za Evropskou unii, takže to...
0: No ale...
1: Ale ona se zbláznila v tom, že ona bojovala proti unii vlastně.
0: Ano,
1: ty šílenosti, co z ní lezly, jsou neuvěřitelné.
0: Orbán tam hovořil o vydírání a tak je fakt... Až mě to překvapilo. A dokonce říkal, že některé věci, které říkají naši politici, a zase se vracel k té Jourové, že my tady v Maďarsku musíme dělat, že je neslyšíme.
1: No tak

0: Tak jestli tam tohle říká, tak já myslím, že Alex bude odvolaná, ne? Záhy.
1: Tak ne, není odkud.
0: To se vždycky najde. Já myslím, že bude odvolaná.
1: Jako Six TV? Třeba. To nebude. Tady dostane řád zlatého čudlíku.
0: Nebude odvolaná, Xavr.
1: Alex je super.
0: Udělat rozhovor s Orbánem si žádá odvolání, to vám říkám.
1: A, no ale musí být, odkud ti odvolá?
0: To se najde vždycky.
1: No a divana nikdy nezasedá.
0: To něco dělá, ne?
1: No tady.
0: Bude odvolaná z práce.
1: A tady dělá skvěle. No. Tady jako naopak, kdyby to šlo, jako že to nejde, bohužel, tak se jí zvýší honorář. Byl...
0: Můžete, tak si můžete snížit svůj a jí to můžete zvýšit.
1: Pane holče, vidím, že nejste moc zasvěcený, jak to tady chodí, že já žádnej nemám.
0: Alex, vere. No vy tady těžíte prej nejvíc.
1: Nejvíc průseru. No, tak to jsem chtěl říct tomu Orbánovi, je to zajímavý, podívejte se na to, ale víte co, ještě mi řekněte, nezdá se vám podezřelé, pane holče, že vlastně za týden jsou volby, je to tak?
0: No, téměř, jasně.
1: Téměř. Dneska je čtvrtek, mm-hmm. Takže za týden bude těsně před volbama. No. A pozor, příští týden asi nebude Vilozonka. Mm-hmm. Protože já ve čtvrtek jedu do Brna, kde zasedá mediální výbor parlamentu, kde mě předvolali a budu tam dostávat 30 ran bičem. Asi.
0: To vám prospěje. To se stanete slušným člověkem, jo, ale prej jste neslušný.
1: No tak jsem tam předvolaný, jako nevím co, proč, nebo co o to mám čekat, ale slušnost jako tam teda jet, jo, tak tam...
0: A kdo vám to naloží?
1: Co?
0: Kdo vám to naloží, to bičování?
1: Tak asi někdo z toho stanu, ne?
0: To by bylo dobrý.
1: Jo, tak oni to vydozimetrujou. Ale proč to říkám, že já mám pocit, že se nic úplně neděje.
0: Neděje?
1: Žádný ale... kýble, prostě až na toho Turka.
0: Jo, ne, tak
1: paní Bobošíková ho vzala za uši, vykoupala v exkrementech.
0: Ale počkejte, ale bude finále.
1: Jako vtipně.
0: Příští čtvrtek bude finále ve sněmovně. K migračnímu paktu, mimořádná schůze. Tam se proberou věci, no, Xavere.
1: Příští čtvrtek určitě nebude mimořádná schůze.
0: No bude. Nebo ve středu, nebo kdy?
1: Tak ve středu možná.
0: Těsně před volbama. Když jsou v pátek, tak ty dny předtím bude mimořádná schůze sněmovny jeden.
1: Jo, protože ve čtvrtek oni jsou v Brně, poslanci. Hmm? Někteří.
0: No.
1: No, uvidíme. No a... Já jsem čekal, že budou nějaký jako, že někdo bude začený, někdo bude obviněný, něco vlastně se děje.
0: Ty ani žádný soud s Babišem, ne? Já jsem říkal, jako, co se to děje, už není žádný soud s Babišem.
1: To je divný, protože něco se musí stát, protože není soud s Babišem, máte pravdu.
0: No možná je to proto, jak oni teď stávkujou, ne? Kvůli těm...
1: Myslíte pracovníci justice?
0: Co?
1: No... Pane holče, tam je na řadě míst velký průšvih.
0: No já teda doufám, že mu to dají aspoň před ty senátní a krajský, ne? Na podzim. No ne, tak řekněte mi, co to je za volby v Česku bez soudu s Babišem, Xavere?
1: Pane holče, Maria, to je jako svatba bez nevěsty.
0: Mě se k těm volbám ani nechce teď.
1: No proto říkám, proto se vás ptám, jestli není něco špatně.
0: Je. Ale já se zeptám, až půjdu k urně, tý volební komise, jak to, že není soud s Babišem? No, že to tam jinak nehodím do té urny.
1: No, já myslím, že by na to měl udělat nějakou komisi v parlamentu.
0: Nejlíp.
1: Vyšetřovat.
0: To jim řekněte v tom Brně.
1: A já tam...
0: Tak někde kolem 15. rány.
1: Ale já předpokládám, že tam mluvit nebudu.
0: A to se rozmluvte u toho. No, to ne, si tak... uděláte v oko u nich. Když řeknete, chce to soud s Babišem.
1: No ne, tak ten Čapák přece ještě, tam by to ještě na jeden soud vydalo něco, ne?
0: Co na jeden? Počkej, to bude ještě soudů, Xavre.
1: Jo. No a souhlasíte s tím, že bude během voleb evropských nějaký velký překvapení? Bude.
0: Ne, jaký?
1: Nevím, jaký no. Je. Utrhne se podle mě ta konečná.
0: Ještě já se, jak se řekl, utrhne a to... A...
1: Ne? Neutrhne.
0: Jako jak utrhne? Že se tam dostane, nebo?
1: Utrhne se, že bude mít strašně moc hlasů, protože mě to lidi říkají. Jako z mýho okruhu a lidi, který, o kterých to nikdy jako neřekl,
0: víte, že... co, já ač jako komunista jí to přeju.
1: Cože? Ač jako komunista?
0: Ač jako antikomunista jí to přeju.
1: Ty byste řekl komunista?
0: Ač jako antikomunista jí to přeju.
1: Ježíš, to mě polil. No, já jí to asi taky přeju. A já jsem taky antikomunista. No, ale je to hrozný. Ona, na rozdíl od těch stran, který jsme volili, tak ona tam říká věci, které si myslím, že Česko potřebuje, no. Jako co říkají z ODS jedno a stopky...
0: No, z ODS říkají Brusel teď, ne?
1: Brusel, na ty vlajce, viděl jste?
0: No váš europoslanec, jste říkal, jak jste volil Sašu.
1: Já jsem volil Sašu, no.
0: A on teď to čekl hezký videa disidentský Xavre. Nechcete s ním chodit po Praze, disidentský?
1: Ne. Já už jsem mu absolutně přestal věřit.
0: Tak jako jste bák, no, trošku teď. Bože. Tak helejte, i oni patří do disentu, ne? A k disentu, tak co?
1: Jasný, já jsem u toho nebyl, nevím, ale to, že někomu přestanete věřit, to je legitimní pocit. Nebo legitimní
0: naprosto, stále. Naprosto.
1: A to, co udělal s tím Jandejskem, tam, tak to takhle celý vzal a podepsal. Já jsem nedůvěryhodná figura, nikam mě nevolte. A to už tím je to vyřešený.
0: Tak já ho můžeme omluvit za to, že nevěděl, co tam vlastně přinesne, že neumí rusky.
1: No ale umí rusky. To jako, no hrozný, kdyby to viděl ten Havel, co?
0: Ježíš Maria. Teď.
1: Václav.
0: Saša, co?
1: Saša.
0: Jeho Saša.
1: Takový hodný disident. No jo, pane Holče, jsme tady teď připraveni, jsme na konci, ale vy teď poděkujte a já pak vám ještě něco řeknu.
0: Xavere.
1: Mám to přečíst já?
0: No počkej, nevím, či to rozdělit. Řekněte, co teď děláme. Děkujeme.
1: Jo, to já řeknu, ale budete to číst vy, nebo to mám přečíst já?
0: Já to zkusím.
1: OK. Pan Holec teď poděkuje všem, kteří nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Paní doktorka Formánková. Milzor Marese, děkuji moc dvěma skvělým komentátorům a navrhla jsem XTV na cenu za svobodu projevu pro rok 24, Xavre.
1: No super. Vidíte? A kdo to dává ty ceny?
0: To já nevím.
1: Taky nevím. Dobrý.
0: Jestli není ta společnost na ochranu nebo obranu svobody slova projevu, ne? Co jdou proti cenzuře, proti cenzorům, proti dezinfu a tak. Tomáš Pokorný. Celý národ má od neděle po x letech mistry světa v hokeji. Ale my, dezoláti, se těšíme na své mistry z Vilzonky každý čtvrtek, Xavere. A i náš prezident má zlatou teď na krku.
1: Prezidentík?
0: Marcela Skořepová, naše vědná.
1: Ta Marcela.
0: Podporovatelka.
1: A utopence jsme tady zmi.
0: Co? Pana Xavera a pana Holce, vy nikdy nesklamete, vaše názory jsou super, pokračujte z té jedničky. Díky. Bohumír Čech, Vezona 20, oběma mistrům na podporu jejich nekonečného boje zloupostí, nenávistí a na boj se zráci. Děkuji oběma za humor a nadsázku.
1: Děkujem.
0: Josef Fejm, Xavere, to poděkování jste četl skvěle a asi se to moc nepovedlo.
1: To se tam dostalo, omylem.
0: Já vím, to jste si tam napsal, dobrý. Něco na přístav pravdy a na doutník pro pana Holce, aby se nezlobil jen tak dál, pánové.
1: Děkujeme za chlebíčky. To nic.
0: Alena Davídková a Zalka.
1: Vítková.
0: Davídková,
1: promiňte.
0: Vy jste, nemáte něco
1: mám,
0: i s uchem, že jo?
1: Nedoslýchám, už jsem starý člověk, promiňte.
0: To je se i to čistit a to. Na Vilzonku od Zalky. Tomáš Sova, Vilzonova 920. Danušce na nový kyblíček plný evropský hodnot. Podpora je, Xaverovi.
1: To je hezký.
0: Že jsi Xaver. Tomáš Pokorný, příspěvek mistrům z Vilzonky za neutuchající boj s kravkami nebeskými, které blbost nadnáší. Díky, pánové. Tak díky všem.
1: Děkujeme. Tak pane Holče, jsme na konci.
0: Náš boj je u konce, Xavere.
1: Náš dnešní, no boj, taková drobná bitva. A já vám teda musím na konci říct, že já už se těším, aby bylo po těch volbách.
0: Já taky. A už slyším, že je tady Redl.
1: už je tady. Já se totiž těším, jak to dopadne.
0: To já taky.
1: No tak no za týden asi nebude Vilzonka.
0: A nebo den potom v pátek.
1: Když to stihneme, ale přátelé...
0: Vám se už nechce makat, co, Xavere?
1: No, tak já jsem pozvaný na nejvyšší místa po pohranej po zodpovědnosti. Tak to je jako pozor, já si zdal. Tak jo, pane Holče, těším se příští týden možná, ale ten další určitě.
0: Já taky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
3: No.
2: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
3: Tak Severi, já jsem myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
2: No. Kolik budeme chtít?
3: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná, věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli zkamaráděni, v jedně chvílích se myslelo, že clo je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika to, o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhletím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

na večírky, protože každý z nich pak skončil fiaskem. Když jsem začal mít pátý drink pod opaskem, řeknu vám, že to vzalo velice moc času, než jsem našel v pivu svoji spásu. Od těch dob už nemusím trávit noci v kleče a dumat, jestli přijdou šavle nebo

a kde se v šejku míchají exotický drinky. Já se chci prostě vyhnout všelijakým melám. Piju jen pivo a vím dobře, proč to dělám. Netoužím po koktejlech, co jsou jen pro zvaní, na adrese zlatým kovem rámovaný. Mé společnice tam

Jenže problém číslo jedna. Lidé přeci nemají peníze. A tak vzniká myšlenka část firem rozdat formou kupónů úplně zdarma. Stačilo majetek ohodnotit. Výsledná částka by se vydělila 15 miliony, co by počtem obyvatel. A každý občan by tak dostal svůj díl ve formě poukázek na nákup akcií. Je na každém, aby se rozhodl, jak s nimi naložit, tedy kam investovat. Tato metoda, která byla ve skutečnosti ještě trochu komplikovanější, ale měla i své hlasité odpůrce. A má je vlastně dodnes. Už v roce 1990 se objevuje ostrá kritika Klausova kuponového nápadu. Nemyslím, že je možné brát tento návrh vážně, jak z důvodu teoretických, tak i praktických. Kdo by věděl, jakého podniku si má pořídit akcie? Hrstka informovaných. Co s podniky, jejichž akcie by nikdo nechtěl? Ptá se například ekonom Zdeněk Hába. Kdyby pan Hába v té době věděl, že za kupony půjde koupit prakticky pouze firmy, o jejichž akcie velcí hráči zrovna dvakrát nestály, asi by se ptal mnohem hlasitěji. Posuňme se v čase do roku 1991. Václav Klaus v parlamentu transformační zákon úspěšně prosazuje. Privatizovat se bude podle něj. Od plánů k činům se přistoupilo 1. ledna 1991. Přichází privatizace spojená s restitucí majetku. Situace byla naléhavá. Vždyť soukromý sektor v Československu prakticky vůbec nefungoval a neexistoval. Bylo jasné, že kromě privatizace bude potřeba také celou výrobu restrukturalizovat. Funkční trh musí být tvořen soukromými subjekty a vše ostatní je podružné, uvádí jeden z reformních ekonomů Jiří Havel. Základním kamenem mají být privatizační projekty, které měly navrhovat občané, zaměstnanci firem, zkrátka téměř kdokoliv. Ke každému podniku bylo potřeba zpracovat projekt, ve kterém jste vysvětlili, jak byste firmu navrhovali zprivatizovat. Takový projekt se nejprve dostává k zakladateli podniku, který jej do té doby řídil, tedy většinou příslušné ministerstvo, obvodní úřad či obec. Poté putuje na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, kde se z jednotlivých projektů vybírali ty nejlepší. A bylo z čeho? V průměru chodilo na každý podnik až 5 nápadů, jak jej předat do soukromých rukou. Schválené projekty mají poté putovat na Fond národního majetku, který podle nich zakládal příslušné akciové společnosti, organizoval veřejné soutěže, spravoval akcie, účastnil se valných hromad, uzavíral příslušné smlouvy. Když se dnes řekne privatizace, většina národa doplní slovo kuponová. Václav Klaus se dnes ale celkem po právu durdí, když někomu toto privatizační názvosloví trochu ujede. Privatizační kupony, na které jsme na podzim roku 1991 stáli fronty a doma jsme se dohadovali o tom, jak je investovat, byly totiž jen jednou z mnoha forem privatizace. Dalšími byly dražby, veřejné soutěže, přímé prodeje, bezúplatné převody a restituce. Kuponová privatizace byla jednou z variant privatizace restituční, nikoli ve smyslu vrácení majetku původním vlastníkům, ale ve smyslu jistého odškodňování všech občanů naší země za to, že tu byl komunismus. Proto to byla privatizace za pouhou symbolickou cenu, vysvětluje dnes bývalý prezident Klaus. Tou symbolickou cenou bylo přesně 35 korun, za kterou si každý občan starší 18 let mohl koupit kuponovou knížku a k ní známku za 1000 korun. Seznam podniků, do kterých bylo možné kupony investovat, visel na každé poště. Bylo jich nakonec okolo 2000. Česká kuponovka nakonec probíhala ve dvou kolech. Mezi firmami, jejichž část dal stát obyvatelům k dispozici, byl i Český Telekom, Česká spořitelna, Investiční poštovní banka, Komerční banka nebo Škoda Mladá Boleslav. A také Mostecká uhelná společnost. O tom ale později. Většina Čechů dává kupony do investičních fondů, kterých bylo v roce 1992 asi 300. Majetky fondů ale z Československa nakonec většinou záhadně mizí a jejich zakladatelé s nimi. Odhady mluví o částkách v řádech desítek miliard korun. Ozvěny poněkud překotné privatizace, a to nejen té kuponové, doznívají dodnes. Stále ještě zbývá zodpovědět některé otázky a obhájit před národem některé kroky, které na začátku 90. let politici udělali. Jedním z kritiků privatizace, tak jak se odehrála, je například Pavel Mertlík, ministr financí ve vládě Miloše Zemana. Mezi lety 1999 a 2001. Česko je podle něj nejlepším příkladem šokové terapie.
Slovinsko postupovalo pozvolněji, ale bylo úspěšné, pronáší Mertlík v roce 2014 v Obecním domě na ekonomické konferenci 25 let svobodného podnikání. Podle Karla Deby, ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj v první Klausově vládě od července 1992 až do října 1992, ale postup transformace musel být chtě nechtě agresivní. Jakmile zmizí centrální plán, komunistická strana, strach z policie, přestává být centrální ekonomika řízena. Obhajuje rychlost privatizace člověk, který v příběhu Mostecké uhelné hraje epizodní roli. Aniž bychom se na uplynulých 25 let dívali růžovými brýlemi, musíme říct, že naše transformace byla úspěch. To je nesporná teze, mimo jakoukoliv pochybnost. Hřímá na konferenci ex-prezident Klaus. Šlo nám primárně o svobodu, dodává. Klaus také na snad největším porevolučním sjezdu téměř všech tehdejších významných postav ekonomie a politiky připomíná, že naše ekonomika byla maximálně postátněná, což bylo potřeba rychle změnit. Proto jsme nechtěli maximalizovat privatizační výnosy, zdůvodňuje Klaus, který společně s Tomášem Ješkem a Dušanem Třískou na začátku 90. let určoval směr a tempo privatizace. Klausův oddaný příznivec a spoluautor myšlenky kuponové privatizace Tomáš Ježek tvrdí: zlikvidovat komunistickou stranu bylo to nejlehčí, zlikvidovat státní podniky bylo to nejtěžší. Kuponovou privatizaci jsem kritizoval kvůli rozptýlenosti vlastnictví. Akcionáři neměli dostatečnou kontrolu, pronáší na sjezdu privatizačních vůdců Miloš Zeman. Ano, jsem kritikem chyb transformace, ale přes všechny chyby tu zde stojíme jako svobodní lidé, kteří se nemusí bát, že je někdo za jejich názory zavře. A to není malá hodnota, ukončuje svůj projev prezident Zeman. Abychom věděli, o jaké částky vlastně šlo. Restituce stály mezi 70 a 120 miliardami. Na obce se převedl majetek za 350 miliard. Dražbami v malé privatizaci se prodal majetek v hodnotě mezi 200 a 250 miliardami. Transformovaná družstva měla hodnotu 23 miliard. A teď zlatý hřeb, porevoluční majetkové show, která si rozhodně zaslouží víc pozornosti. Je tady velká privatizace. Ne nadarmo se jí říká velká privatizace. Šlo totiž o střední a velké podniky, konkrétně o jejich majetek a akcie, a to ve všech možných odvětvích a segmentech, v celkové hodnotě 626 miliard korun. Mimochodem, nyní si můžeme snadno spočítat, jakou měl hodnotu majetek, který stát formou privatizace rozdělil mezi lid. Je to minimálně přes 1,25 bilionu korun. V principu nikdo nemohl odhadnout ani tušit, s jakými úmysly, zkušenostmi a vizemi do procesu vstupovali jednotliví privatizátoři. Celkem unizono zaznívalo od představitelů státu opatrné přiznání, že pravdu ukáže až čas. Jistě stojí za zmínku, že de facto neexistovala veřejná diskuze na téma privatizace obecně. Nadevší pochybnost jedna z dětských nemocí čerstvě narozené demokracie. Možná to byla právě velká privatizace, která výrazně napomohla pozdějšímu přívlastku této doby, který zněl divoká privatizace. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Činnost úřadů směrem k prověřování jednotlivých okamžiků všech privatizací byla možná z tohoto pohledu natolik obtížná, že vlastně žádná nebyla. Stejně jako novodobí kapitalisté, nepřímo tím přiznali svoji bezzubost a neskušenost státní úřad.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic není. A přitom vzhůru, nese tě to vzhůru, nedá se to nahmatat ani změřit. Vzhůru, nese tě to vzhůru, nezbývá nic jiného, nežli věřit, že když odhodíš všechny pytle s pískem,

každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel.
2: Já jsem taky přišel rád.
1: Já vás totiž pozoruju a když na YouTube najdu nějaké vaše povídání, královsky se u toho bavím. Včera večer jsem někde našel historku s dámou, myslím, že toho času v jiném stavu, kterou jste operovali a jak jste říkal, my tam máme to zařízení za ty miliony a byl u toho ten porodník s tím naslouchátkem z roku 1481. To se fakt stalo?
2: To se stalo jako nic proti tomu, protože ono samozřejmě to klinické sledování je to nejlepší a ta paní byla, já nevím, v 6., 7. měsíci, takže on si kontroloval ten plot a to jde asi opravdu nejlíp tím naslouchátkem, no ale působilo to bizarně, protože tam opravdu jsou všechny ty naše mašiny a on tam povídal s tímhletím, jestli to vyvinuli v roce 1480, to já nevím.
1: To jste říkal jako ironii, to jsem pochopil.
2: No, jasně.
1: Ale po 6 hodinách řekl stop.
2: Jo, zarazil nás a jako asi věděl proč, protože ty lidi tomu rozumějí, že jo, to zase jako na profesionála se člověk spolehne, je blbost se nespolehnout na profesionála, že jo, takže když nám řekl, že už je toho dost, no, tak jsme skončili.
1: Předpokládám, pane profesore, že u vás se někdy stává, že uvidíte lidský mozek až ve chvíli, kdy ho jdete operovat. Mm-hmm. Umím si představit, že vaši kolegové vyšetří a tak a vy jdete k té operaci, nebo ho uvidíte poprvé v životě.
2: Já toho pacienta vidím předtím.
1: Vidíte ho vždycky, jo.
2: Jo. No to je přinejmenším ten informovaný souhlas, ten musí ten člověk podepsat jako se mnou a je přinejmenším slušnost toho člověka tak nějak jako realisticky poinformovat, oč jde, takže...
1: No, mě by zajímal ten jeden okamžik. Mm-hmm. Když ten mozek uvidíte a toho pacienta jste předtím neviděl, neměl jste možnosti hovořit, jestli na tom mozku poznáte, jestli vám tam na tom stole leží chytrý člověk nebo blbec?
2: Nepoznám.
1: Nepoznáte?
2: Nepoznám.
1: Všichni mají
2: stejný. Všichni
1: úplně stejný.
2: No, ono, ty počítače taky vypadají všechny stejně, to hardware, že jo? A pak jde o to software, takže já nemám šanci u toho člověka poznat to software, že jo? Já vidím tu anatomickou strukturu, která je identická u všech a poznal bych samozřejmě malé dítě od 90-letého člověka, to takový problém není, ale jako poznat, jestli je chytrej, hloupej, krásnej, ošklivej, rasu, ženská, chlap, to nejde.
1: Černoch i běloch má stejnou barvu mozku.
2: Stejnou barvu. Jakmile říznete pod kůži, tak už jsou všichni stejně barevní.
1: A prosím vás, teď jsem tam četl, když jsem to studoval teď, já teď během víkendu jsem si to dal, jo?
2: No,
1: ale tolik věcí mám, že bych vám od zítřka mohl asistovat na sále.
2: To není tak, ta vlastní operativa je to nejjednodušší na tom.
1: No vy jste dokonce někde řekl, že to může dělat člověk s maturitou.
2: No tak dokonce, když je to přehnaný, tak se říká, že to říkal můj kamarád John Garfield, který možná za to dostal knighthood, že Sir John. A on říkal, že naučí operovat opici, ale nenaučí neoperovat. Kdy ta operace?
1: Rozhodnout.
2: Což je to rozhodující, že jo. Jinak to pak, to vlastní operování, to už je řemeslo. To je jako Dalí uměl kreslit, ale něco k tomu bylo potřeba navíc, že jo, aby z toho byly ty nádherné obrazy. Jo, stejně tak se naučíte hrát na housle, ale něco to zase potřebuje
1: no
2: ještě dalšího.
1: To důležité, já jsem mimo jiné se dočetl zaprvé, že mozek plave, tak to jsem nedušil. Já jsem, že tam někde sedí.
2: Jako ne, on tam nesedí, jen tak on tam opravdu mírně plavčí v
1: tekutině. Jako se pohybuje trošku třeba?
2: On, když to odevřeme, tak on se pohybuje s tepovou vlnou. Takže on není úplně jako nehybný ten mozek, ale pohybuje se tepe vlastně jako... Co já vím, co tepe někde jinde mimo biologii.
1: No,
2: srdce třeba tepe, tak ten mozek taky trošku tepe s tou tepovou vlnou právě, jak tam jde. Ale je vlastně ponořen v tom mozkomíšním moku, kterýho je, já nevím, 250 ml. A víceméně opravdu v tom mozkomíšním moku plave ten mozek.
1: No a co mě teda zaujalo nejvíc, a musím říct, že to mně nepřijde úplně fér, že muži mají mozek 1,5 kg, zatímco ženy 1,30 kg, jsem četl.
2: No, je tam 300 gramů rozdíl.
1: Což považuji za lehce diskriminační, pane profesore.
2: Nepochybně to diskriminační je, ale je to takový biologický fakt, který se dost dobře nedá nějak...
1: A čím to je způsobeno?
2: Jo, to já nevím. To já nevím, ale je to dáno asi geneticky, je to dáno vývojově, je to dáno prostě tím, že takhle ten lidský organismus narostl. Mm-hmm. Ono to není jediný rozdíl mezi ženskými a chlapy. Že jo? To jako
1: těch... Ještě tam je něco?
2: No, je tam toho dost, jděte po ulici a koukněte se.
1: No to... vypadají, že... Já jsem myslel na to mozku.
2: Ne. Tam rozdíl není, zase nepoznám, jestli je mužský nebo ženský, protože nemám možnost, že jo, odhadnout ten 300 gramový rozdíl. Takže to je stejný, že jo, ta funkce je stejná, ty základní všechny funkce, ale těch rozdílů pohlavních je daleko víc.
1: No to pochopit, jo, tam to je jako naše, tam, to já rozumím, ale my se budeme bavit na té naší úrovni, protože my jsme neurologové.
2: Ano. Takže, no na to já jsem citlivý, protože mě dost často označují právě za neurologa, prostě? Ale to já nejsem. Já jsem neurologický chirurg. V angličtině je to surgical neurology. A medical neurology, jo? A neurologové, to je přeci jenom jiný obor, i když ten jazyk je stejný, neurologičtina, my si s nimi rozumíme nejvíc. My nemáme třeba prakticky žádnou styčnou plochu s normální chirurgií, protože břicho je jediná oblast těla, kam my se prakticky nedostaneme. Mm-hmm. Jo? Ale z neurologie máme všecko úplně společné, ale přesto jsou tam zcela specifické nemoci, které řeší oni, a zase zcela specifické nemoci, které řešíme my.
1: Berte to jako drobný přešlap sekundy.
2: Ne, to mě to zase nevadí. Úplně... Takže se mu mohli hned osvětlit. Že?
1: Rozumím tomu. A víte, to je, já jsem to původně nechtěl vůbec říct, ale teď, když jsme u toho, jak se ptám, já jsem i googloval, jestli se dá na mozku přivrat.
2: Jako
1: tak to je, řeším to celý život. Říkal jsem si, jestli i na tom, kdyby mě to Beneš zvážil.
2: No, zvážit se dá, když by to člověk vyndal, což no, to dobře nejde, že jo? Ale přibrat na něm to nejde. Takže ten mozek neovlivníte, protože ten mozek je ten člověk. Ten mozek je to rozhodující, to hlavní. On rozhodne, jestli přiberete jinde. On rozhodne, jestli budete mít takovouhle hladinu cukru. On rozhodne, jestli budete mít takovýhle krevní tlak. On rozhodne, jakou budete mít frekvenci dýchání. Všechny takové ty bazální funkce. On rozhodne, jaký budete mít hladiny, kterých elektrolytů, natrium, kálium a takovýhle. Ale zrovna, že by sám sebe moc ovlivňoval, to ne.
1: To ne, no je to.
2: A už vůbec ne váhově, že jo to.
1: Takže já můžu říkat, že třeba na mozku jsem nepřibral například vůbec, když by...
2: To klidně jako... můžete, protože ono zase to, co je jakoby ten mozek, teda to hlavní, to jsou ty nervové buňky, tak těch je z těch 1400, 1500 gramů jenom desetina. Zbytek je takzvaná glie, to je takový podpůrný aparát, který se stará o to, aby ty neurony držely v těch místech, kde mají, že? Aby přežívaly dobře ty vlákna nervová, vyživují ten mozek. To je taková jako zase další servisní zařízení pro ty vlastní nervové buňky. Mm-hmm.
1: No ale víte, taky jsem si říkal, protože se bavíme velmi amatérsky, aby to lidé co možná nejvíc pochopili, jako co všechno vy můžete a nemůžete. Protože vy to nemůžete zase tak moc. Četl jsem...
2: Jako můžeme na jednu stranu hrozně moc, na druhou stranu, když se dostaneme do určitých oblastí, tak jsme víceméně vedle. Jo? Ale to, co v současné době my s tím mozkem umíme, tak to je to, co je zhruba asi tak vrchol medicíny, protože některé ty naše nádory je asi to nejvíc, co se dá na člověku vůbec operovat. Ale v porovnání s tím, jak složité zařízení, jak gigantický zařízení ten mozek je, tak je to jako neuvěřitelně hrubé. Jo, neuvěřitelně takové masivní, takové prostě primitivní, to, co my s ním děláme. Ale...
1: Vy jste taky někde říkal, že ta paměť lidská je nekonečná. Téměř. A že vlastně by si teoreticky ten mozek mohl ukládat všechno, co za život vidí.
2: Já si tohleto začínám myslet, že opravdu paměť je absolutní, že to tam zůstane zasuto všude někde, akorát my to neumíme vybavit. Jo, ale
1: stačilo by uložit takzvaně, jak na disk.
2: No on je to tam uložený, ale už to tam jako zůstane pravděpodobně v nějaké formě. Možná ne všecko, možná jaké procento ne, protože nevíme, co je 100%, že jo, ale ta kapacita je tak gigantická, že opravdu by dokázal si ten mozek pamatovat prakticky všecko, co člověk zažil v životě. Vemte sny, jo, to je takový, sen je úplně zběsilý třeba děj, který máte pocit, že jste nikdy nemohl zažít a nikdy jste to neviděl, ale ten mozek to někde musel vymyslet. On to tam někde musel dostat. On to zase úplně negeneruje z ničeho. ten mozek i ty sny generuje prostě z nějakých svých vzpomínek, které tam má někam zasuto a dokáže je prostě vybavit. Přitom vy vůbec netušíte, že jste někde něco viděl v kině nebo něco na ulici, jo, a ten mozek z toho něco vygeneruje.
1: Ale to vám řeknu zajímavost, to by se vám mohlo hodit potom, někdy v praxi. Od chvíle, kdy jsem přestal jíst Stilnox, tak se mě zdají sny.
2: Mně se zdají taky, ale já si nepamatuju.
1: Jo, pamatuju, já vám to umím povyprávět včetně všeho.
2: No a teď kolik z toho v těch snech je absurdní děj a kolik...
1: Všechno je absurdní.
2: Všechno, že jo?
1: Nedávno jsem vedl debatu s Hitlerem.
2: No, no a Hitlera jste někde viděl na fotce, že jo? Asi jste se nepotkali.
1: Ne, večer předtím jsem se díval na Pát třetí říše.
2: No pak je to jasný, tak to měl rychle v ten mozek v sobě toho Hitlera, o čem jste se bavili.
1: Vy víte, jak se to stane, pane profesore?
2: Nevím.
1: Kde se, co se tam...
2: Ne. To jsou... on je v těch snech. Máte pocit, že je to dlouhý třeba, že jo? Ale ve skutečnosti jsou to krátké úseky toho REM spánku, což je několik úseků, že jo, těch rychlých pohybů očních, který jsou minutový, ale v té minutě on ten mozek dokáže nám komprimovat toho děje hrozně moc, takže máte pocit, že je to dlouhý, takže on i čas dokáže do určitý míry jako komprimovat ale nebo změnit.
1: On se opravdu nikdy nezastaví, ten mozek?
2: Ne.
1: Ani nepřibrzdí?
2: Ne, no nepřibrzdí, on si používá to, co potřebuje, že jo? Tam jede určitě nějaká bazální, nějaký bazální děje, který právě hlídají ty takový ty homeostatický, ty natrium, kálium a ten tlak a takovýhle. To tam nepochybně funguje furt. Nepochybně furt funguje třeba jádro, které řídí dýchání. Nepochybně pořád funguje jádro, které řídí krevní tlak. Pak má takový ty volní aktivity, kterých je neuvěřitelné množství, to je to, co vy děláte a víte, že to myslíte na to. Ale pak má zase plno věcí, které on dělá za vás automaticky, aniž vy byste si to uvědomoval. Jo? Vy to znáte, když jedete autem, tak nad tím řízením nepřemýšlíte. Vy si neříkáte, teď tam dám dvojku, teď šlápnu na plyn a takhle. To je absolutně automaticky a myslíte si na něco úplně jiného.
1: Po letech v rádiu, pane profesore, jsem zjistil, že tak zhruba minuta plus minus 10 vteřin, nevím, jak to mají jiní moderátoři, jde mluvit v tom živém vysílání na autopilota.
2: Jo.
1: Něco, co ani nevíte, že jste řekl, ale potřebujete si u toho napsat SMSku a je 5 minut do zpráv a víte, že musíte něco udělat minutu. Jak to funguje?
2: No to jsou právě ty automatizmy.
1: To je ono.
2: To jsou ty věci, to je třeba to umí ženský a chlapi moc ne, to je ten multitasking, že oni umí dělat několik věcí najednou, že jo. To chlap nedokáže, chlap je schopen většinou jenom té jedné věci, kdežto ty ženský jsou schopný několika věcí najednou. A ten mozek to dokáže rozdělit a dokáže to, že jo, provést, co chceš dát.

0: Jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
0: a býval
1: to chodí.
0: Za Joe Bidena.
1: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vefik. Dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte,

0: Znám. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám ale pocit, ale nerada bych
1: ho vpadal do ústní,
0: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že?
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Když si povídáme v Galerii Slávy s Jiřím Krampolem, tak nemůžeme pominout, Jirko, jednu věc, která patří k tvé kariéře velmi jako pevně, a to je Nikdo není dokonalý. To si myslím, že bylo takové moc hezké období, nebo ještě je, anebo bude. A jak si to vysvětluješ, že vlastně tak jednoduchý princip toho pořadu tak dlouho vydržel na obrazovce?
1: Tak v roce 2003 to mělo asi 2 miliony 300 tisíc diváků, což nikdy žádný zábavný pořad neměl, nebo nevím teda který. Dělal jsem to 14,5 roku, musím říct teda poděkovat té televizi Prima, že to se mnou tak dlouho vydrželi, že to tak dlouho jako drželo. Rozešel jsem se s nima velice v dobrým. Pan ředitel mi dal francouzský koňak a udělal rozlučkovou párty, takže to bylo takový na úrovni. No a pokračovali jsme v tom, na tom relaxu, no a teďka na Barrandově. Tam je, to má jednu ohromnou věc, kterou ten Oliver Andráši přines do toho pořadu, a to je ta ulice. To se nedá prostě, to nikdy nikdo, kdyby se, hele, vem si, když si sám dělal ty na tom relaxu to talk show, záleží vždycky samozřejmě na tom, kdo to uvádí, nebo kdo si s tebou povídá. Můžeš se bavit s kýmkoliv, o čemkoliv, jo? Jako třeba Karel Šíp, který to umí, ty to umíš, Honza Kraus to umí, jsou lidi, kteří to umějí, já to třeba neumím, jako moderátorství, jako takový, to já vůbec neumím. Můžu kecat nějaký voloviny, ale jako, že bych já mohl něco moderovat, to já vůbec neumím. No
0: tak počkej, tam, tak jak je možné, že to tak dlouho fungovalo, když?
1: No ne, no tam je tam hlavně pracovala ta ulice, protože to, co říkají ty lidi na té ulici za ty blbosti, to se nedá.
0: No ale ty jsi to přece držel při životě.
1: Ale to my jsme se dlouho neviděli. Když ti někdo řekne odpověď, tam bylo, kdo byli první lidé na planetě? A ta paní povídá, Eva a Vašek. To přece nemůže nikdo na světě vymyslet. To je geniální.
0: To je dobrý, no.
1: To je uznej, že to je vynikající.
0: Na kolik takovýchhle perliček máš z té doby?
1: No, strašně
0: moc.
1: Strašný množství.
0: No ale...
1: Jsou prostě, nebo ti řeknu ještě třeba, za které mužstvo v NHL hraje Vladimír Ilič Lenin. Ten chlap povídá New York Rangers.
0: A to mi teda řekni, ty si myslíš, že kouzlo toho pořadu nebylo v tom, že ti lidi si prostě s tebou chtěli povídat, ty celebrity?
1: Ale já jsem byl překvapený, jak třeba ten God tam byl třikrát, Mirek Donutil taky, tam byl několikrát.
0: No já jsem tam byl taky třikrát, mimochodem.
1: A vždycky to bylo, já nevím, nejvíckrát tam byl, asi šestkrát tam byl Radim Uzel. Jsou lidi, kteří to umějí, jo, jako lidi, kteří to vzácně neumějí. Ale to třeba je řada výborných herců. Třeba já jsem ještě asi před 5 lety lákal Janu Brejkovou, s kterou se znám od raného mládí a mám jí strašně rád. A ta říkala, Jirko, já bych klidně šla, ale kdyby si mi dal 1 000 000, ze mě byste nevypáčili jedno jediné slovo, abych se podělala hrůzou prostě.
0: Jak to?
1: No to prostě tak je.
0: No a kolik, máš teda přehled, kolik se toho natočilo, kolik to bylo dílů?
1: 568 na Primě asi 160 nebo 170 v relaxu, no a teďka se asi 80, 76 nebo 78 na Barrandově. A repris bylo asi několik tisíc, protože dodávali v noci, třeba celý týden, každý den to dávali v noci. To jsou opravdu tisíce.
0: No a šel bys do toho ještě teď? Máš nápady na to takový pořad tlačit dál?
1: No, já totiž nechápu jako jednu věc. Jo. To nemá, není země, ale to říkal ten Američan, který dělal 50 let, od roku 65, dělal pořad v Americe. Furt. Všechny hvězdy americký tam byly u něj. Si přišli s ním popovídat prostě. No teď nic jiného není, nežli, že sedíš ty tady, musíš mít nějaký zajímavý otázky a chceš někoho, kdo by na ty zajímavé otázky řekl něco, co je pokud možno vtipný nebo chytrý. Nic jiného nejde, prostě já nevím, co, jako, čím to vylepšit. Já jsem teďka viděl nějaký, já nevím, co to bylo, jak se to jmenuje ten pořad, ani na který to je televizi, že tam noví mladí komici. Nevím, jak se ten kluk jmenoval, nic proti němu nemám, nic mi neudělal, nevím ani, jak se jmenuje. No a ten tam 8 minut jako zvrací. No tak dobrý, no, tak možný je všecko, no, ale já bych chtěl vidět, kde je ten fór prostě.
0: Rozumím. A takové to, jak běží v televizi na stojáka, to tě baví?
1: Taková to jsem neviděl.
0: Stand-up komedie.
1: To jsem neviděl nikdy.
0: Nevíš. Hele, a ještě pojďme shrnout úplně někam jinam na chvilku. A navzdory tomu, že žiješ úspěšný život, úspěšného herce, televizní hvězdy, a jak moc jsi šťastný v tom soukromém životě? V těch jednotlivých fázích života.
1: No tak to je takový prostě... Já si myslím, že já jsem teda věřící, nerouhám se, protože vím, že na tom jsou lidi daleko hůř. A to, co vždycky si vzpomenu, to, co říká Honza Cimický, podívej se, lidi, kteří jsou od 30, o 50 let mladší než ty, mají Alzheimer, jsou po mrtvicích. Na co si ty vole, když se koukneš do občanky, kolik ti je stěžuješ? Že tě někde bolí nebo někde píchnou, tak to je prostě, to je věk. To jako s tím musíš počítat, to nemůžeš se cítit jako ve 20, že jo. Být mladý ve 20, to není žádný umění, to není žádný zázrak.
0: Hele, a ty jsi už řekl na začátku toho našeho povídání, když jsme mluvili o mamince, že vlastně se několikrát rozvedl, tak jak to hodnotíš s odstupem času, v tom zálem věku, jako, s kterou ženou ti bylo nejlépe?
1: Já nemůžu ani o jedný říct nic špatného, jako že bych řekl, ta byla, nebo to... jsem to způsobil částečně já, protože na to nejsem typ. Jo.
0: Na co nejsi typ?
1: Na ženění. A přesto přeze všecko prostě se mi to povedlo několikrát.
0: Založil jsi několik rodin.
1: No.
0: No jedna byla televizní hlasatelka.
1: Ano.
0: To vím, že jsi jednou vyprávil někde.
1: No, teďka zrovna měla tady nějakou tu 13. komnatu, bylo to blbý. Protože tam vůbec neukázali, kde bydlí v té Austrálii, neukázala žádný vnuky, děti, nic. Jenom furt vyprávěla, že tady nemohla žít.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci s klukem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
2: Ty jsi dělala rozhovor s Ivem Stryčkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, že ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jakoby nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celý to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Čtvrtek 10. dubna 2003. Mám z chemoterapie úplně jiný pocit, než jsem měla posledně. Jsem ráda, že mám za sebou období nejistoty, když jsem pochybovala. Stokrát si člověk může říkat, že se zcela oddá do rukou lékařů, že ti nejlíp vědí, co mu je a co mu může pomoct. Tisíckrát jsem slyšela o různých šarlatánech, kteří nemocným naslibovali hory doly, kteří jim tvrdili, že je tradiční medicína zabíjí, a stejně jsem do toho málem spadla taky. Stačilo, aby v pravý čas zaklepala na moje vrátka učená jezinka a sladkými slovy mě omámila natolik, že jsem jí málem podlehla. Je vzdělaná, má také lékařský titul, proto mě tak uhranula. Seznámili jsme se, ona za mnou začala jezdit k nám do Slatiny, pravidelně mi telefonovala. Líčila mi případy, kdy lékaři nemocného takřka zabili, ale naštěstí se včas dostal do jejich rukou a ona ho z toho dostala. Mělo mě varovat, že ode mě chce spojení na mé kolegy, kteří také prodělali nebo prodělávají nějakou nemoc. Mělo mě dojít, že to zřejmě bude případ, kdy si někdo chce prostřednictvím populárních osob vybudovat popularitu vlastní. Tvářila se nezištně. Přivezla mi pytel bylin a dala mi lahvičky s vonými esencemi, které se používají v aromaterapii, a ty jsem měla užívat. A já to chvíli dělala, ale opravdu jenom chvíli. Svěřila jsem se s tím Filipovi, Pavlovi, Marii a ti všichni mi to velmi taktně a opatrně rozmlouvali. Filip se podivil, proč na těch bylinných směsích není jejich složení. On se totiž bylinami zabývá také a nikdy by si nedovolil někomu něco dát bez přesného označení a doporučeného dávkování. Pavel mi zase řekl, že bych si měla uvědomit, že nikdo to se mnou nemůže myslet líp než lékaři. Už proto, že se o mě zajímají média, by si nedovolili něco zanedbat. Marie mi vyprávěla o své kamarádce, která jí před časem zemřela. Měla také rakovinu a upnula se na léčitele. Do poslední chvíle ji ujišťoval, že rakovina je pryč a že už se uzdravuje. Její přetrvávající potíže prý jenom souvisí s imunitou, kterou jí zničily chemoterapie. Sama vím, že mají pravdu, ale ono je opravdu moc těžké odolat, když za vámi někdo přijde s tím, že přesně ví, jak vám pomoci a že ta pomoc bude velmi rychlá. Kdo by se nechtěl rychle uzdravit? Ovšem, já jsem nikdy nerezignovala na lékařskou péči. Jsem sama původní profesí zdravotnice a medicíně bezmezně věřím. Jen jsem si myslela, že bych mohla obě léčby zkombinovat. Je zajímavé, že v nemocnici paní doktorka Pavlíková proti bylinám nic neměla, kdežto doktorka bylinářka byla na mrtvici, když jsem nechtěla přejít výhradně do její péče. Je to za mnou a jsem tomu ráda. Už se nenechám zvyklat. Když mi doktorka bylinářka dneska několikrát telefonovala, hned jsem hovor přerušila. Už si nemáme co říct. Byliny jsem vrátila, Pavlovi jsem dala 2000, aby ji je poslal na úhradu všech výloh, a udělala jsem za touhle epizodou tlustou čáru. Pátek 11. dubna 2003. Mám za sebou další chemoterapeutickou sérii a na chvíli zase jedu domů. Nastupuji na další dávku zase 28. dubna. Ovšem klid na lůžku mě nečeká. Mám toho naplánováno tolik, že mám co dělat, abych to všechno stihla. Takhle bohatý program jsem už dlouho neměla. Naposledy ve svých dobrých časech, kdy jsem byla ještě zdravá. Hned po Velikonocích jedeme se Sváťou a Marií do Bratislavy, kde máme autogramiádu, tiskovku a vystoupení v televizi Markýza a Joj. Budeme tam 2 dny a pak pojedeme rovnou na knižní veletrh na pražském výstavišti, kde dostaneme cenu za nejprodávanější knihu poslední doby. A na veletrhu bychom měli s Marií mít ještě nějakou autogramiádu, možná jich bude víc. To všechno si domluvíme příští týden, kdy Marie se Sváťou přijedou do Slatiny, abychom si udělali plány na další dny. Z Plzně domů jsem jela sanitkou. Před chalupou už čekal Jirka a já byla opravdu moc ráda, že ho vidím. Jen mi pak bylo divné, proč je tak milý a příjemný, proč se pořád tak srdečně baví s panem řidičem. Ne snad, že by jindy byl nepříjemný, ale tak hovorný je málo kdy. Pochopila jsem to, když Jirka šel k vratům, otevřel je a pomohl mi přesednout ze sanitky do našeho auta. Tam mě usadil a řekl, že musím počkat, až sežene někoho, kdo se dostane k nám do chalupy okýnkem od záchodu, protože zabouchl a klíče zůstaly v zámku zevnitř. Tím dobrovolníkem se stal náš kamarád a soused Karel Kolář. Nabídl se, že k nám vleze, jenom chtěl, abychom nějak odlákali Fandyho, protože on se ho bojí. A tak Jirka stál před venkovními dveřmi, ťukal na ně, vlídně hovořil a tím udržoval Fandyho pozornost. Karel se mezitím soukal dovnitř malým záchodovým okénkem, které je tak malé, že se v jednom okamžiku dostal do bodu, kdy to nešlo ani tam, ani zpátky. Zapasoval se tam tak důkladně, že jsem začala uvažovat o zbourání kusu zdi. Vypadalo to jak ve špatné veselohře, ale naštěstí se to pak podalo a on se dovnitř dostal. Fandy ho nesežral, takže on odemkl a zase byla jedna krizová situace za námi. A to mi paní doktorka kladla na srdce, ať jsem v klidu, v teple, ať se dívám na televizi, čtu si a hlavně, ať se vůbec nerozčiluji. Co by asi řekla, kdyby viděla, co se u nás děje? Těžko se člověk udržuje v klidu a dobré náladě, když vidí, co se děje ve světě. Jsem ráda, že válka v Iráku spěje ke konci, byla jsem z toho všeho hrozně rozčílená. Do poslední chvíle jsem doufala, že nakonec žádná válka nebude, že jde jenom o takové zastrašování. Když pak došlo k bojům, byla jsem zoufalá a bála jsem se, aby to netrvalo dlouho. Ničeho na světě se nebojím tolik jako války. Dobře vím, co to znamená, taky jsem ji zažila. I když jsem byla docela malá holka, dodnes mám všechno v živé paměti. Vzpomínám si, jak u nás lidé říkali, že všechno brzy skončí, že vlastně o nic nejde. A pak to trvalo 6 let. Stálo to spoustu životů a následky si neseme dodnes. Sledovala jsem válku v televizi, denně jsem četla noviny a obrečila jsem každý zmařený život. Někde jsem četla, že zatím v téhle válce zahynulo méně lidí, než jich denně zemře na silnicích při autonehodách, ale takové argumenty já tedy neberu. Války jsou velké svinstvo, protože při nich umírají ti, kteří vůbec za nic nemohou. Jak k tomu přijdou novináři, kteří zemřou v hotelu při své práci? Jak k tomu přijdou cestující autobusu, který zasáhla bomba? Že to k válce patří? Tak takové argumenty já prostě nesnáším. Sobota 12. dubna 2003. Celý den jsem prospala a ani jsem se nemusela k spánku nutit. Potřebovala jsem odejít do říše snů a tam se celá zregenerovat. Zamčené dveře našeho domova, to byl totiž jenom začátek řetěze kolizí, které bych možná dřív považovala za prkotinu, ale tentokrát mě rozladili a rozlítostnili. Ráno jsem se probudila jako vždy první. Šla jsem do koupelny a chtěla jsem si napustit vanu horké vody, protože jsem byla celá studená. Jenomže netekla voda, ani teplá, ani studená. Navíc nefungovalo topení a venku byla zima. Vzbudila jsem tátu, ten z toho byl nešťastný, nevěděl, čím to může být. Ani jsem se nerozčelovala, řekla jsem si, že si raději ještě na chvíli vlezu do postele, abych se zahřála. Tam jsem se politovala, pobrečela jsem si, bylo mi líto, že tady ležím ve studeném pokoji a nemůžu se zahřát, i když mám na sobě 2 deky. Ale pak mě to přešlo, řekla jsem si, že pláč nic nespraví, že je dobrý tak akorát na to, abych si pročistila oči a usnula jsem. Když jsem se probudila, byla tma. To mě zarazilo. Šla jsem do pokoje, táta se díval na televizi a byl viditelně rád, že mě vidí. Jak to, že je tma? Zeptala jsem se ho. Proč by neměla být tma? Vždyť je večer a je čas jít spát. Tak jsem si k němu chvíli sedla a on mi vyprávěl, co se u nás celý den dělo. Zastavil se Pavel Toufar, podíval se na vodu, zjistil, že je něco s kotlem a podařilo se mu to opravit, takže voda nám teče a jsme zachráněni. S topením je to trochu horší, ale jak jsem z předpovědi počasí zjistila, zima už opravdu končí a bude teplo. Máme tedy na opravu topení dost času a můžeme v klidu objednat opraváře. Je mi teď docela dobře. Spánek mi prospěl. Potřebovala jsem ho. Asi bych dokázala spát i dál, ale probudil mě hlad. Dostala jsem chuť na horkou, dobrou polévku. Naštěstí máme uvařeno. A tak mi táta šel ohřát. Neděle 13. dubna 2003. Krásný den. Slunce nádherně svítí a v jeho paprscích je vidět, jak máme špinavá okna a jaký je nepořádek všude kolem. Slunce je v tomhle zrádné, upozorní na každou šmouhu na skle. Ovšem u nás na nic upozorňovat nemusí, že jsou naše okna špinavá, to víme i bez něj. Ale já se kvůli tomu nezblázním. V mém momentálním stavu je velkou výhodou, že umím nepodstatné věci hodit za hlavu a špinavá okna za nepodstatný problém považuji. Horší by bylo, kdyby v oknech scházela skla. Sice by zase bylo dobře vidět, ale byla by nám zima. Dobře vím, že každý takový jako já není. Dovedu si představit, jak je těm, kdo nesnesou nepořádek, kteří i za cenu naprostého vyčerpání uklízejí. Znám takové případy z nemocnice. Jednu moji spolupacientku propustili domů po složité gynekologické operaci. Stalo se to v době, kdy jsem ležela na gynekologicko-porodnické klinice. Ona přišla domů a začala uklízet, protože měla pocit, že je všechno zanedbané. Vytírala, luxovala, utřela všude prach, zalila květiny, pak šla nakupovat a dotáhla domů těžkou tašku, včetně několika lahví piva pro tátu. Uvařit ale už nestihla. Manžel ji našel zhroucenou na podlaze a za chvíli ji se silným krvácením přivezla sanitka opět do nemocnice. Že se na to nevykašleš, domlouvala jsem jí. Když já nesnesu kolem sebe nepořádek, řekla mi nešťastně. Rozumím jí, je to v podstatě neštěstí, když je někdo tak utvořený, že se dobře cítí jenom ve sterilním prostředí, kde všechno je na svém místě a nikde není ani smítko. Nemocný člověk potřebuje klid a já si říkám, že pořádek není v životě to nejdůležitější. Že nejdřív se musím uzdravit a pak všechno s tátou dáme do pořádku. Nikam nám to neuteče. Všechno na nás počká. U nás je největším problémem spousta věcí, které se kolem nás nahromadily. Ale máme naštěstí nahoře v podkroví dost místa a tam všechny věci z pražského bytu přemístíme. Kluci s Marií už to tam dávno chtěli přenést, ale já jsem je poprosila, ať to nedělají. Potřebujeme si to s tátou v klidu probrat, musíme všechno rozstřídit a spoustu věcí potřebujeme. Nemohli bychom si pro ně chodit nahoru po schodech, které ani nemají zábradlí. To by tak scházelo, aby táta upadl a něco se mu stalo. Pak bychom snad museli jít do nemocnice oba, protože by se o nás neměl kdo starat. Kromě toho se nedá spoléhat na naši střechu a bojím se, aby do krabic s věcmi nenapršelo. Doufám, že i na střechu dojde a dáme dohromady peníze na její opravu. Člověk by řekl, že v baráku se žije levněji než v nájemním bytě, ale není to tak docela pravda. Ve vlastním domě sice nemusíme platit pravidelně činži, za to si musíme financovat všechny opravy a těch máme v poslední době nějak moc. Jedno uděláme a další se přihlásí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministrině Dekora bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
3: Bitcoinová kauza?
2: Vám není jasné a chcete znát odpověď?
3: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo bys něco, je to prostě není, tam není co řešit.
2: Pan ministr
3: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády, je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná a jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
2: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
3: Říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauza, myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
2: vědět. Ale i právníci na to upozorňovali, že je to špatně, že nebrat a nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
3: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný. Tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nimi stejně obchodovali jako český stát.
2: Počkejte, paní Dekrova, chci zjistit, jestli to byly čisté peníze.
3: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekrova, tam je jedna věc taková smutná, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj, tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam jsem taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu a tam to taky neumí Eva Dekrova. Takže je to prostě takový, já vůbec, jakoby, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně.

0: tu mám rohlíky Margaret Thatcherové. Jednou jsme přijeli do Londýna a já se těšil, jaký bude mít názor Pišta na politiku ty jejich Thatcherový. Protože naše socialistická televize kritizovala její jednání. Mám na mysli, jak Margaret zrušila v Glasgowě železárny. A já chtěl vědět, co na to Pišta. A on mě zklamal, odpověděl. Kdo je to ta Thatcherová? Já ji neznám. A já na to, si děláš srandu, ne? To je vaše ministerská předsedkyně. Jo, to je její biznis. Až mi někdo šáhne na rohlíky a budou dražší, tak se budu zajímat, kdo to udělal. Kdo je zdražil a pak ho budu nevolit. Jinak mě politika vůbec nezajímá. To je jen u vás moderní mluvit o politice a politicích. S tetou na uhláku jsme probírali mnohé. A já se jednou pustil do politologické úvahy, až to bylo logicky nelogické. Povídám jí. Teto, já sem jezdím delší čas. A jak poznávám ten kapitalistický váš svět, pořád si kladu otázku, jaký je rozdíl v show businessu mezi kapitalismem a naší socialistickou zábavní kulturní frontou.
1: No povídej, to mě taky zajímá, na co jsi přišel.
0: No, nevím, jestli jsem na to přišel, ale moje definice by mohla znít takto. V kapitalismu rozhodují peníze. To stačí, aby si šikovný, ale klidně i hodně špatný umělec sehnal sponzora, udělal reklamní mediální kampaň, nechal vylepit billboardy, pronajal si luxusní divadlo, lidi přijdou a třeba se to i klidně líbí.
1: No to je možný, no. A to je vlastně pravda, to je vlastně pravda. To jsem viděla hodně blbostí, které se hrály na intelektuální kapitalistickou frontu, jak říkáš. Prostě kdo má peníze, ten vládne, no. Ten rozhoduje, to je výstižné.
0: No a teď tam u nás, v tom socialismu.
1: No to říkej, myslím, že jsem to ještě nezapomněla, ale zajímá mě ten tvůj názor.
0: No a myslím si, že u nás, v socialismu, rozhoduje ideologie. A místo peněz rozhodne jediný člověk, komunista, ale ten musí být hodně kovaný. No a to pak je jedno, jestli umělec je hodně špatný, protože za ním stojí ideolog.
1: No a co na ně chodí lidi do divadla?
0: No, chodí, nechodí. A oni si to vyřešili. A to tak, že najdou nějakého kvalitního umělce, jako byl Vladimír Menšík, na kterého se chodí, a k tomu přiřadí tohodle toho špatného umělce, tomu Vladimíru Menšíkovi to dají jako příkaz a on musí tohodle toho vozit. To je ta ideologie.
1: Chudák Menšík, ten tam měl těch špatných herců, přihrávačů.
0: Teď, co je ta dobrá nebo špatná věc? Já si myslím, že v tom socialismu ta ideologie je stejně špatná, jako v tom kapitalismu ty prachy.
1: Jo, to říkáš dobře. A nejhorší jsou ti, kteří propadnou ideologii i penězům. A jsou ochotni ve jménu svobody a demokracie páchat největší zlá.
0: No a ještě jedna důležitá postava patří k tetě. A tou je Franta Bělský, poslední manžel tety Ireny. Michale, kdo je ten šarmantní, noblesní, vysoký, nádherný chlap, co do Prahy přijel s tetou Irenou? Ptal jsem se Michala. Upíre, teta je skvělá. Rozhodla se znovu se vdát a tak přijela s tím budoucím manželem Františkem Bělským. Znáš ho?
2: No jo, už jsi mi ho představoval. To je Čech, že jo? Mluví česky velmi dobře.
3: Jo, myslím, že odešel v roce 39 do Anglie a zajímavý bylo, že byl 30 let předsedou svazu sochařů v Anglii. Teď přijel žádat o ruku mojí babičku, tedy mámu Ireny. Hele, a babička má 92 roku, to je dojemné, co?
2: To je vrcholný gentleman. Taková tradice v tak pozdním věku. Nádhera.
0: A ty víš, kdo je Franta? To jsem ti neříkal. Je to jeden ze slavných sochařů. A v Praze je jeho pamětní deska věnovaná československým parašutistům. A ještě v Davicích stojí jeho pomník na počest českým letcům v anglické armádě.
2: Jo, to je ta vrtule u Sklňáku, tu znám.
0: Ta je úžasná.
2: Tak to je od Franty.
0: Upíre, co teta vyprávěla, tak Franta se dobrovolně přihlásil do československé armády. V dubnu 1941 zažil krátké setkání s britským premiérem Winstonem Churchillem.
2: který spolu s prezidentem Edvardem Benešem navštívil československou smíšenou brigádu v Leamingtonu, kde on sloužil. A pak v 71. roce vytvořil sochu Winstona Churchilla. Skvělý bylo, že on mu neseděl modelem, ale jeho podoba se mu vyryla do paměti během toho krátkého setkání za války. Tu sochu vytvořil pro univerzitu ve Faltonu, kde právě Churchill v roce 46 pronesl slavný projev. Díky němuž se začalo používat slovní spojení železná opona. Když bývalý americký prezident Harry Truman dostal nápad, že by některý americký sochař zhotovil jeho bystu, Churchill se proti tomu ohradil a řekl: v žádném případě, když vůbec budu někomu stát modelem, tak jedině tomu chlapíkovi, tomu Bělskýmu, který mě už jedno udělal ve Faltonu. No jistě, to já vím. A protože ta stažená opona všem východňákům ležela dlouho v žaludku, tak na tom samém místě jí s radostí ve svém projevu Gorbačov zase symbolicky vytáhl a Michal kýval hlavou. A teta říkala, že Franta po 89. roce přijel do Prahy a vytvořil další bystu Churchilla, umístěnou u britského velvyslanectví. Jo, a ta stojí kousek od hospody u Hrocha, chodím tam na pivo. A tam zas já stahuju opileckou oponu. A ta zas leží mé ženě v žaludku. Michal mě moc nevnímal a listoval dál v knize, která vyšla o Frantovi. Hele, hele, a ten Franta taky udělal sochu věnovanou rytci Václavu Holarovi. Je a koukám i památce Jana Palacha. Víš, to jsem nevěděl. A tady ti přečtu, čím vším se proslavil. Bělský se hlavně proslavil tím, že sochal skoro celou královskou rodinu. Stal se jediným sochařem, který ve svých dílech mohl zachytit příslušníky 4 generací britské královské rodiny. Nejprve v roce 62 vytvořil bystu královny matky, poté prince Andrewa, prince Filipa a nakonec i královny Alžběty II. A Franta ještě v roce 85 udělal návrh na pamětní mince k jejím 80. narozeninám. A pak ještě stvárnil 3letého prince Williama. A to je asi pro neangličana v tak konzervativní zemi velká podsta, co? Upíre těch soch je opravdu hodně, ale jednu za všechny. Pamatuješ, byli jsme na londýnském náměstí Shell a i ty jsi si všiml té fontány ze samých mušliček. Tak to je taky od Franty. A pak po čase mě Michal volal a sdělil smutnou zprávu. Pire, bohužel, Franta, manžel tety Ireny, ten pan velký sochař, teď zemřel.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí, to je krásný.
1: No, měli jsme mít dort. To už...
2: Měli bychom, zasloužili bychom, si jsme oba takový hubenější, tak by bylo potřeba nám něco přidat.
1: Jsou prázdniny. Říkal jsem si, o čem budeme hovořit v těch prázdninových dílech, ale světe div se, těch témat je velmi mnoho. Nebo velmi, tak já začnu tím, že vy jste se, pane prezidente, tuším 30. června, říkám to dobře,
2: nenarodil jsem se.
1: Mám to tady napsáno, sešli ve vile Tugendhat s panem Mečiarem, tak ať to bylo kdykoliv. A bylo to 30. června 2022. Ve čtvrtek.
2: Opravdu, jestli to bylo 30., tak to bylo, ano.
1: Tak
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: To měl v hlavě správně. No, myslím, že to organizovalo všechno slovenská média.
2: Slovenská televize.
1: Slovenská televize.
2: Státní televize. Nebo
1: pravda, v našich médiích se to celkem přešlo, ale mě by zajímalo, a tuším, že i naše diváky, jaké to bylo po těch 30.
2: Tak zejména, teda jestli první věc můžu říct, tak slovenská televize fakt není hloupá a Slovensko není hloupé a ví, že ta klíčová jednání v té vile Tugendhat byla v červnu roku 1992. Naše televize si nějak sugerovala, že klíčová jednání byla v srpnu ve vile Tugendhat. No, to neznamená, že nebyla toto jednání, ale de facto tam už se jenom dolaďovaly detaily. Ale fakticky to jednání, vážné jednání a de facto rozhodnutí, nemyslím, že by hlasovali parlamenty, ale v našich hlavách bylo provedeno v tom červnu. To ty Slováci dobře vědí a proto si k té akci vybrali červen, což já chválím, ale naší televizi a našim četkám to nějak nelze vysvětlit.
1: No a ptám se na ty okolnosti, než se budeme bavit o podstatě, jaké to bylo teď? Jestli tam zaznělo něco v tom smyslu, třeba já jsem si říkal, že když vy řekne to, tak já řeknu to. Jestli jste si třeba nějak odkryli karty?
2: Ne, já myslím, že s Vladimírem Mečiarem v těchto věcech máme naprostou jednotu takovou, jak potkáte někoho a řeknete, my už jsme se 3 roky neviděli a pokračujeme v přerušené větě. Já myslím, že v tomto smyslu s Vladimírem Mečiarem je platí to tež, takže nebyl sebemenší důvod si něco říkat a si cokoliv předem a naopak, já jsem se utvrdil v tom, že v téhle té věci je naprostá v interpretaci toho, co se tehdy dělo, proč se to dělo a jaké to mělo pozitivní důsledky, máme za jedno. A to umožnilo, ač samozřejmě tam byla nenávistná slovenská moderátorka, tak něco mezi Friedrichovou a Vitovskou, ještě střihnutou třeba s Železným nebo něco takového, kdyby se mohla vytvořit taková triáda lidí. A ty nám pořád říkali, že se to schválně rozdělili, že to lidi nechtěli a tak dále a tak dále. No a tím, že my jsme se bez jakéhokoliv domlouvání jsme říkali naprosto stejné věci, tak tím prostě nebylo možné tohleto rozbít a považuji to za velmi, velmi cenné. Když jsme se sešli, tak já jsem začal tu první větu. No, je to tady v té vile Tugendhat v mnohem stejné. Prostě tehdy bylo šílené vedro a dneska to by až dodatečně bylo 41. V té vile bez jakékoliv klimatizace a my oba staří pánové jsme to docela vydrželi. A říkal jsem, tohle je stejné, to je jiné, ale tenkrát ještě, byli jsme mladší, jsem říkal, ale říkal jsem, tenkrát ještě nebyli mobily, takže nehrozilo, že by nás rušil někdo a že bychom se my mohli domlouvat v průběhu jednání s někým a tak dále. Bylo to velmi cenné, já myslím, že úspěšné a dá se to v médiích najít.
1: V okamžiku, kdy jste tenkrát před těmi lety odjížděl na to jednání, říkal jste si, to je vlastně jednoduché, na to oni půjdou, uděláme to tak, tak, tak, anebo jste počítal i s variantou, že se prostě nedohodnete?
2: Já jsem počítal s variantou, že se dohodneme, ale nevěděl jsem, na čem se dohodneme. Já jsem si nedovedl představit, já mám pocit, že když se jedná, tak se řešení najde. Musí se jednat trpělivě, nesmí se urážet toho druhého, nesmí se prostě si myslet, že převálcuju toho druhého. I když česká média a slovenská s nimi, některá média Mečára nenáviděli prostě, tak já jsem se k němu choval vždycky naprosto férově a on to také tak vnímal a já myslím, že oceňuje dodnes a stejně tak já jsem měl pocit, že z jeho strany existuje naprosto férové a jasné jednání. Takže já jsem byl přesvědčen, že se dohodneme, jenomže jsem nevěděl předem, že ten jednoznačný postoj té slovenské strany je až zas tak jednoznačný. Mm-hmm.
1: V průběhu toho jednání tenkrát, na to byla nějaká osnova, nebo vy jste věděli od čeho,
2: Ježišmarja,
1: čím to začne, čím to skončí?
2: Ne, tak zaprvé osnova nebyla. Já myslím, že to jsou všechno legrácky, ty osnovy, to pak to dostane, to pak to má takový vývoj jako u prezidenta Bidena, kdy mu píšou osnovu a on pak z hlouposti přečte i to, že teď mám stát a že teď si mám sednout a pak. Tak ne, nezlobte se, žádný papír v kapse jsme nikdo z nás neměli. Naopak, já si papír vždycky nosím a tušku, protože si dělám poznání.